Chvilka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

nám rychle ubíhají. Festivalová sezóna je v plném proudu, ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme na loňský Mohelnický Folkfest do sobotního večera, kdy na obou scénách koncerty vrcholily. Poslechneme si dnes pořadu Na cestě tři kapely, které vystoupily na Morava scéně. Taky to bude Víťa Trojníček a Marien, kteří rozespívali návštěvníky na scéně velké. Klidný poslech přeje Jarka Nosková. První dnešní písničku Jeřáby zahrají Marien.

Marien patří ke stálicím Mohelnického folkfestu. Vystupují snad každoročně. Loni na 6. ročníku měli vyhrazený čas v sobotu večer. Zahráli písničky starší, ale i z posledního CDčka a samozřejmě osvědčené hity, kterými rozespívali mohelnické publikum.

O Folkfestu jsem už povídala mnohokrát, proto dnes jen velmi stručně. Navazuje na tradici mohelnických dostavníků, konává se v tradičním termínu poslední prázdninový víkend. Hraje se na dvou scénách, připravený je různý doprovodný program. Pořadatelem je domácí kapela Madalen. Pojďme však dát dnes více prostoru muzice. Pokračovat ještě bude kapela Marien s Vítou Troníčkem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Marien na loňském Mohelnickém folkfestu, konkrétně na velké scéně. S velkou scénou a kapelou Marien se rozloučíme a potom už se přesuneme na další scénu.
1: Táboráku, dovolte nám jednu, která nás vrací k našim kořenům.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Topinky pokračuje v pořadu na cestě z loňského mohelnického folkfestu. Vystoupili na Morava scéně, která je v kempu a je přístupná bez vstupného. Přestože hráli ve stejném čase jako Marien, měli plno a moc se mi líbili.

Kapela Topinky, psáno francouzsky skvé, hraje ve složení zpěvačka a kontrabasistka Johana Joy Horáková a krásně hlasově ladí s Pavlem Timem Dudou, který v této sestavě hraje na kytaru. Dalším členem je mandolinista Vítek Hanulík. Na folkfestu s nimi vystoupil i Ondra Kozák s houslemi. Začínali jako duo a v repertoáru mají francouzské šanzony, anglicky zpívané bluegrassové skladby i folk v češtině. Ten ale na Morava scéně nezazněl.

Další kapelou, kterou budeme v pořadu Na cestě pokračovat v záznamu Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu roku 2025, je folkový host ze Slovenska, Rolničky.

Kapela Rolničky hraje od roku 1991 slovenský folk. Zakládajícím dosud hrajícím muzikantem je Dušan Francu s 12-strunnou kytarou. V Rolničkách taky zpívají dvě dámy. Mária Hornáková, která hraje na kachon, flétny, foukačku i perkuse. A Hana Jožová s flétnami a houslemi. Dalším kytaristou je Milo Hladík a s kontrabasem Juraj Janák.

0: Ďakujeme. Ahoj.
1: V pořadu Na cestě dohrála slovenská kapela Rolničky z Ivanky pri Dunaji. A my se přesuneme do Břeclavi, odkud na Mohelnický folkfest přijela kapela HB Stop. Vystoupila na Moravascéně, kde hrála folk ze zcela jiného soudku.

a cešky dnů a léta více nocí. Z rána zataženo a večer zas. Domeček ze sirek dávno vyhořel.

Kapela Habestop, tvořená 7 muzikanty, zaplnila pódium Morava scény Folkfestu jako předposlední účinkující. Pokud vás kapely zaujaly, můžete si jejich kompletní vystoupení najít na YouTube. A pokud se na Folkfest letos chystáte, vězte, že předprodej vstupenek už běží a program je opět velmi pestrý. Pro dnešek je to v pořadu Na cestě všechno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková a ještě jednou kapela HB Stop.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
6: hezké
5: Ivo.
6: Hezké odpoledne.
5: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
6: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
5: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
6: To jsem nevyvěšovala.
5: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní Humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku, strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákancí jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrchla jeho značkové košile, poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní. Pracujte bez rukaviček.
0: Ivo, ty jsi někdy také něco smastila? Nebo třeba zadělala svými barvami? Třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christiánem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá. A ten Christián mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru a on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christián mi připadal takovej úžasnej.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem přišla do pozvání, byl velmi okouzlující muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: to je nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A tak.
0: No ale takže, ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měla ne, tu patinu. Naopak září tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, ano, to ano. Jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo nich, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek, vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Ano. Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba, tak to jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji a Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
5: laskavá nám.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu. Na telefonu vy se rozhodujete v Humoriádě. Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale se musí být krásné.
7: Ano.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Dcera v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: A vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce? Protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázku.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
5: Jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel Zbojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou, a já bych si přál Bčko.
5: Dobře,
10: děkuju.
5: Děkujeme moc, tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské, nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další, ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore, prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní, Jirko, běž nebo dopadneš jako Kaiser, běž. Tak,
12: Děkuji,
11: pane doktore, děkuji.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím?
14: To jste si tak jistý?
15: No, zaručeně, to je...
14: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s kdekým zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
15: Ano, denně.
14: Od rána?
15: No, tak od rána přímo ne.
14: No tak vidíte, tak co tady děláte?
15: No, ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
15: No, ale já jsem... Několikrát za poslední rok napadl svůj.

0: ženu. No, to už...
1: Přímo? No, a neříká si ona taky trošku o to, co? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce.
0: No, právě z práce mě vyhodili právě.
1: No, no tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila. A ona vás přivezla sem jako žok, jako pytel vás sem odhodila, člověče. A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
0: No, ale já chtěl být zase střízlivý.
1: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkáte. Pojďte sem. Nuda. Ano. Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky.
0: Z růda vedle z růdy.
1: Ale když si dáte s paničkou, to je rozkvete. Krasavice. No tak vidíte.
0: No, ale alkoholismus je nemoc.
1: Ale abstinence taky. No.
0: A já pak dělám strašné věci. No.
1: Jak je například?
0: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
1: No, tak v našem věku budete rád. Máte pohyb. To je zdravý.
0: No, tak taky třeba ožávám prsa cizích žen, třeba se střednice nebo tety, no to je trapas, to bylo zrovna smysl.
1: Jo, tak vidíte, no, kdo by si nešel, že
0: jo. No, tak viděl jste ji.
1: Na moji tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučma. No, to je jedno, to se nepletme. No tak.
0: No a potom třeba taky urážím lidi, víte?
1: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
0: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec, to je mazec.
1: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
0: No ale já jsem alkoholik, alkoholik.
1: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
0: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
1: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
0: No.
1: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
0: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
1: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
0: No, no, a další radu?
1: Co?
0: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
1: No, to je jedna za všechny rady.
0: No jo, mě strašně zle, víte.
1: Fakt?
0: No, já...
1: Je tě blbě, jo?
0: No, strašně, to si nedovedete představit.
1: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setká.
0: Ale to co říš, že? Já to tam už to znám.
1: No to už to poznáš, co víš, rozumíš, když se něco dáš, tak to víš, o tož fantazie se rozej, to znáš, to tak.
0: Ne, co bych radši, ale, co? Já bych radši sem,
1: ale,
0: jsem...
1: Ale, ne, ne, to stojí za pendrek, běž.
0: Ale tam už taky, to ale, jsem to poznal.
1: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
0: Sestřičko, prosím.
1: Ale ne, neboli sestřičky, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Bože, se na zdraví. Jak já mu závidím.
2: Pane Kajzere.
1: Pane doktor.
2: Vy jste mi zase sebral můj plášť.
1: Neříkejte.
2: Ty váš?
1: Rád bílej. Já už se ty barvy pletl.
2: Už po třetí tento týden.
1: Vážně, jo? Hmm.
2: Kdo to byl?
1: Tak on se vrátí. Co nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
2: Pane Oldřichu, vám se u nás nelíbí, co?
1: Pane doktore,
2: no, nelíbí. Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
5: to jsou takové chvíle v životě, na který člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně a můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bufé a tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé, drahé Kladno a tak, to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala, nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
4: Že by to láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
5: v dětství? Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
4: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
5: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 milimetry, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejvala a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
4: ano,
5: saláty.
4: Nevzdal to.
5: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
4: Změna.
5: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
4: To je to střídání generací, ano, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
5: Jistě.
4: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
6: Když jeme...

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800 900. Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepojeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít, Evičko, po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hanušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Vás Patriku i paní Ivu a já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky a máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně a ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou a Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška
1: ano.
7: Lídlová, ano.
1: Tak Antonín to, Mlčoch, předseda NV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejmín 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak
1: tohle stačí.
7: Její
1: řekla
7: život,
1: jsi to někdy?
7: Asi jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, tam jsem hrála, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme Marseillaise.
1: Marseillaise.
7: Marseillaise jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
1: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten Debiro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmu. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. A najednou obrovský aplauz. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a Pan Kopecký neměl děkovačku. No a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila. Tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ale ano. Hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanským zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. Jako, že to je u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla, nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
2: brýle zůstaly.
3: Nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle, takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají, ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takový příšerný, vošklivý.
2: A to byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo? No. Ty maskéři si s ním dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělá takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu a já jsem čekal na záběr. A abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? To vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle dozadu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou. Ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou. Snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Samospráva Olomouckého kraje podpoří téměř 70 miliony korun stavbu sportovišť. Václavov u Bruntálu začal s velkou rekonstrukcí obecního bytového domu. V informačním centru v Jeseníku začala nová interaktivní výstava s názvem Objev Jesenicko. Dnes bude postupně přibývat oblačnosti a teploty do 22 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vedení olomouckého hejtmanství rozdělí mezi úspěšné žadatele o dotace na rekonstrukci a stavbu nových sportovišť téměř 70 milionů korun. O příspěvek se přihlásila více než 100 obcí. Dotační program kraj vyhlásil po 5 letech. Více mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: O peníze si řeklo 118 obcí. Některé musela hodnotící komise vyřadit, protože nesplnili podmínky. Zbylých 109 žadatelů ale podporu dostane a můžou tak začít s přípravami na stavbu hřišť a tělocvičen. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony. Žadatelé byli posuzováni bodovým systémem.
0: Začala rekonstrukce obecní bytovky ve Václavově u Bruntálu. Dům byl ve špatném stavu. Celkem je v budově 14 bytů a první už obec opravila. Ten má sloužit jako náhradní byt pro nájemníky, kterým zrovna bude radnice renovovat byt, vysvětlil nezávislý starosta Dariusz Machovský. Práce mají trvat přibližně 2 roky. Jako první přijde na řadu tamní domovní čistírna odpadních vod.
3: Už po druhé, kdy nám to vyplavilo celou tu čovku a kanalizace se nám ucpala během 14 dní, tak to prostě nejde. Znalec přišel, ohodnotil a řekl, že prostě je to v dezolátním stavu, takže teď na zasedání budeme schvalovat výměnu celé čovky.
0: Novou edukativní expozici s názvem Objev Jesenicko si můžou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika regionu. Více mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: U vstupu návštěvníky přivítá kat místní legendy, který je provede historii Katovny. Přízemí si tak prohlednou 3D modely Jesenicka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlednou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká 6 IQ exponátů. Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Zlato získal na šampionátu v Oklahoma City. A fotbalisté Hradce Králové vstoupili vítězně do nové sezóny. Na úvod 2. předkola Evropské ligy vyhráli v Norsku 1-0 nad Tromsø. Naopak porážkou začal Jablonec. V chorvatském Varaždínu prohrál 2-3 ve stejné fázi, ale konferenční ligy. Odvety se budou hrát za týden.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě zpočátku malou oblačnost, během dne vývoj kupovité oblačnosti a na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů, v Jeseníkách 12 až 16. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na silnici 312 mezi Zábřehem a Pivonínem. Kvůli stavebním pracím je tam v jednom místě kyvadlový provoz jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 24. července. Svátek má Kristýna a Tina. Vše nejlepší. Víkend je před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout. Vaše tipy, ale také jaké máte počasí, pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na ně, za chvíli kalendárium, budeme vzpomínat na léta minulá a hrajeme písničky, které nestárnou právě teď. Bitva o Karlův most a Michal Prokop. Dobré ráno.

nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: zůstat.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 17:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes. A já přeju hezký pátek a skvělý prázdninový víkend.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 24. červencového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, je 17:15 a svátek má Kristýna a Tina.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červenec, úrody blíženec, no dnes sluníčko i mraky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 13,5 stupně, 12 stupňů Postřelmov, píše Hanka, která snídá škvarky, dobrou chuť, 11,5 stupně a jasno v Hranicích, píše Pavlína.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Den dobrý.
3: Češ.
2: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
3: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
2: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
3: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
2: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
4: Vítě Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Vítě Troníčka a Marien.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30, dobré ráno. Do finále se už blíží letošní dobrovolné vojenské cvičení pro plnoleté středoškoláky. Pořádá ho armáda v 10 posádkách v Česku. Za cíl má přilákat mladé lidi do uniformy. Nejvíce studentů absolvuje měsíční výcvik ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku, kde natáčela reportérka Lenka Kratochvílová.
1: Palebné stanoviště 6, ter číslo 6, vidím.
2: Na střelnici bojových vozidel v Přáslavicích běžně střílí tanky. Teď je ale vystřídali studenti a terče mají mnohem menší. Učí se střílet z pistole a útočné pušky Bren.
3: Změnu na kolečko číslo 1, třemi radami, pálit!
4: Pálit!
2: Instruktor Tomáš se studentem Vítkem u terče hodnotí výsledky střeleb.
1: Jo, akorát jenom mířil lehce stranově, prostě doleva, jinak prostě super, má soustřel pěkný.
5: Střílím z reálnou zbraní, s reálnými náboji, takže to bylo takový nový zážitek pro mě.
2: Po třech týdnech výcviku vzdalo zhruba 8% účastníků. Je to běžné číslo, hodnotí vedoucí instruktor Jiří Kaluža.
6: Každý z těch studentů dorazil s nějakou bolístkou, která se mu tady rozšířila zvýšenou fyzickou námahou. A pak nějakým psychickým tlakem, protože měl pocit, že nestíhá, tak nám odcházeli především na vlastní žádost zpátky ke svým rodinám.
2: Studenti vůbec neopustili výcvikový prostor Libavá. Spí na pryčnách, ve spacácích, ve strubovém táboře. Jen 5 hodin denně. Zvládli už základy zdravovědy, chemický výcvik nebo topografii.
6: Minimálně třeba papírová mapa musela být pro některé docela zajímavá věc, protože všichni si přibližujeme mapu na mobilních telefonech, takže to mohlo být pro některé určitě novinka.
2: Zuzana Klimentová je absolventkou ekonomické školy. Kurzy naučil, že uspět může jen, když pracuje v týmu.
7: Na srubu je nás třeba kolem 30, ale všichni se tu pomáháme, nehádáme se. Vždycky jsme tu pro tu druhou. A to mě asi musím říct, že nejvíce překvapilo.
2: Těm, kteří kurz úspěšně absolvují, armáda vyplatí necelých 40 tisíc korun. Prázdniny v Maskáčích Lucie Nováková původně brala jako letní brigádu. Teď tvrdí, že už to není pravda.
8: Je to skvělý zážitek, kdo může říct, že v létě prostě střílel, kdo může říct, že prostě v létě stával 4:40 a mít tady skvělé kamarády.
2: Výcvik studenti ukončí příští týden slavnostním nástupem. Z Libavé Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Za pokus o dvojnásobnou vraždu v Ostravě Heřmanicích si 67-letý Vojtěch Zaremba odpiká ve vězení 15 let. Trest mu ve čtvrtek potvrdil olomoucký vrchní soud. Podle rozsudku muž na Vánoce v roce 2024 ze žárlivosti zapálil dřevěnou zahradní chatku, ve které spali dva lidé. Oba se včas probudili a podařilo se jim objekt opustit. Na opravě školní tělocvičny poškozené před loňskými záplavami pracují dělníci v Hanušovicích na Šumpersku. Investice vyjde na téměř 5,5 milionu korun a zahrnuje například položení nové palubovky. Na příští rok připadá výročí 250 let od povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství. Zástupci církve zprovoznili v těchto dnech k chystaným oslavám tematické webové stránky. Zahrnují například kalendář plánovaných duchovních, kulturních a dalších akcí. Sport. S cílem vrátit se v lize do elitní šestky a zabojovat opět o evropské poháry vstupují do nové sezóny fotbalisté Sigmy Olomouc. Představitelé klubu to uvedli na tiskové konferenci. V uplynulém ročníku Hanáci v nejvyšší domácí soutěži skončili sedmí. Do ligy vstoupí Sigma v neděli duelem v Jablonci. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zpočátku malá oblačnost, během dne ale dojde k vývoji kupovité oblačnosti. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách kolem 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: S několika uzavírkami teď počítejte v centru Rájce na Šumpersku, a to z důvodu výstavby nové kabelové trafostanice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy. 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno. Probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše vzkazy. Dnes a zítra máme na náměstí Svobody ve Zlatých horách městské slavnosti Zlaté dny 2020. Těšíme se na Adama Ďuricu, Martu Jandovou a Pavla Caltu, je vzkaz od Radky. V sobotu připravuje fotbalový klub Úsov na svém hřišti oslavu 80 let od založení klubu. Budou zápasy, vystoupení i zábava pro děti, napsal Dušan. Chystáme se na řemeslný jarmark, bude v sobotu a v neděli na nádvoří zámku Plumlov. Martina píše, v sobotu a v neděli máme v Drahotuších Anenskou pouť. Koncerty, například vystoupí skupina Neřeš, napsal Honza. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 24. července, svátek má Kristýna a Tina, vše nejlepší. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 11 stupňů, mírně oblačno a zatím klidno, zdraví Naďa. Chomoutov 13 stupňů, jasno, chystám se zavařovat okurky, vzkaz od Jany. Prostějov 14 stupňů, slunečno, nerad, ale musím do práce, vzkaz od Michala.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít folková muzika z loňského mohelnického folkfestu. A bude to v pořadu Na cestě už po 14. Poslouchat budeme tentokrát přerovskou kapelu Korky, taky Neres a Lucii a Spiritual Quartet. Nebude chybět ani druhá tráva s Robertem Křesťanem. Na folkfest se můžete společně se mnou vrátit v neděli 26. července po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 6 hodin, dobré ráno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozhnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat.
2: Jsme rádi, že posloucháte.
3: A oba vám přejeme pohodový den.
2: To téma zní bolavé šlachy na noze nebo ruce.
3: Stává se vám, že vám bolest vystřeluje od palce a předloktí? Zhoršuje se třeba při úchopu, když otáčíte klíčem nebo něco ždímáte?
2: Ráno máte stuhlé prsty a při natažení nebo ohnutí v nich přeskakuje?
3: Možná míváte problémy i na noze, když se probudíte. Bolest se objevuje na té zadní straně paty a vystřeluje až do lýtka.
2: Pálí vás paty při došlapu, když se na ně ráno postavíte nebo při chůzi?
3: Popište nám tyto své problémy detailněji ve formuláři na stránce pořadu Vesele a zdravě CZ nebo na našem Facebooku.
2: A můžete nám také zavolat a nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji 221 553 770.
3: Vašim problémům s bolavými šlachami na nohách a rukách se budeme věnovat už dnes v živém vysílání v pořadu Vesele a zdravě.
2: Těšíme se na vás po 13. hodině a v repríze ještě dnes po 20. hodině.
3: Nebojte se zeptat.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 6 hodin. Koncertní sál Olomoucké moravské filharmonie renovují řemeslníci. Podrobnosti ve zprávách v celou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Koncertní sál Moravské filharmonie renovují řemeslníci. V Olomouci začíná čtyřdenní festival flamenka. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 23 stupňů. Jsou tady ranní zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Na renovaci domovské scény Moravské filharmonie pracují v těchto dnech řemeslníci v centru Olomouce. Po 25 letech se dočká nové výmalby foaje, hlavní koncertní sál Reduta a komorní Mozartův sál. Práce vyjdou na zhruba 250 000 korun. Skončit by měly 1. srpna, říká mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie Vlasta Pechová.
2: Pak bude pokračovat chemické čištění, dezinfekce mobiliáře, jak sedačky tady nahoře v zázemí v Mozartově sále, tak i vstupní hale foaje z Červený koberec, na kterém rádi budeme vítat posluchače.
1: Armáda až do konce vyšetřování pádu armádního stroje na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12. Jejich provoz zastaví i na zahraničních misích. Při pádu armádního vrtulníku zemřela vojákyně. Další 4 vojáci jsou zranění. Podle velitele základny v Náměšti nad Oslavou Petra Slívy vrtulník spadl při návratu z výcviku. Hudbu, workshopy, kinoprojekce, ale taky španělskou a chilskou gastronomii nabízí festival Colores, který začal v Olomouci. Akce hostí například letní kinoareál arcidiecézního muzea nebo Horní náměstí, kde se uskuteční dnešní gala večer flamenka.
3: Gala večer flamenka bude na Horním náměstí v podání špičkových španělských umělců. V sobotu se představí symfonický orchestr studentů z Chile. Závěrečný koncert bude patřit klasické, popové, jazzové i současné hudbě. Program je na webu akce. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Zlato získal na šampionátu v americkém městě Oklahoma City. Přímo v dějišti závodu mu k úspěchu gratulovali sami světoví šampioni prskavec s přingišem, kteří Jakuba Krejčího v začátcích kariéry ovlivnili.
4: Každý nějakým způsobem a chtěl jsem si od každého vzít něco, ale zároveň jsem chtěl já být tím nejlepším vzorem pro ty další generace a pro ty nejmladší vodní slalomáře. Že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega rád stranou a pogratulovat si a popřát si a přát to těm ostatním.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě, zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno. Lokálně se může vyskytnout slabá přehánka, a to hlavně na horách. Večer dojde opět k ubývání oblačnosti. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 12 až 16. A povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená zůstává silnice z Měrovic nad Hanou na Koetín, a to v místě přejezdu kvůli modernizaci trati. Počítejte s objížďkou přes Stříbrnice a Křenovice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, máme tady pátek, víkend před námi, mladší ročníky plánují večírky, koncerty, festivaly, léty zkušenější a brzy vstávající pomýšlí na knihu, spánek a práci na zahrádce. No, užijeme si pátek a víkend dle našich představ. Za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy a také otevřeme 100 let staré noviny, psali o padělání bankovek. Hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat Ilona Čáko. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Konec padělání bankovek ohlašovali novináři před 100 lety na stránkách deníků. Jedním z nich z července 1926 listovala Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Hanavské společnosti pro výrobu křemenitých lamp se podařilo sestrojit aparát, který dokáže ve velmi krátké době rozpoznat falsifikáty bankovek, poštovních známek, akcií a jiných cenných papírů. Dočetli se před 100 lety Čechoslováci. Tato lampa byla předvedena širšímu okruhu znalců a zástupcům tisku a ukázalo se, že tento nový vynález může překazit i falšování. Zkoumali se tenkrát 3 až 4 druhy papírů, které za denního světla měly stejnou barvu, avšak prosvícené křemenitou lampou zářily různě. Také falsifikáty, které byly provedeny razurami, neb dodatky, byly okamžitě poznány. Rovněž inkousty pouhým okem od sebe nerozeznatelné zářily pod účinkem aparátu tak různě, že každá změna písma byla okamžitě patrná.

0: tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostějov slunečno a 14 stupňů Celsia. Tolik naměřila Majka Šternberg. 12,5 stupně hlásí Josef. Uničov 13 stupňů polejasno. Chystáme se na houby kolem Bradla, píše Eva. Tak dejte vidět, co najdete.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V sobotu a neděli bude mít hrad Sovinec akci dobývání hradu. Ocitneme se v době 30leté války, píše Marek, který tam vyrazí s celou rodinou. V sobotu má Sokol Chromeč v areálu Sokolovny pivní slavnosti, které začnou ve 14 hodin. Vzkaz od Honzy. V sobotu a v neděli se v areálu Zámecké zahrady v Dřevohosticích koná setkání dechových hudeb. V sobotu večer bude koncert slovenské zpěvačky Sidy Tobias. V sobotu vyrazíme na korunní pevnůstku v Olomouci na festival Jelen Fest 2026. Milujeme skupinu Jelen, píše Věra. Tak děkuji za vzkazy, držím palce, ať se víkend vydaří a těším se na vaše další tipy. Pište na naše SMS číslo 723 70 33 51 anebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic v Olomouckém kraji oproti minulému týdnu výrazně vzrostly. Benzín Natural 95 zdražil v průměru o zhruba 2 koruny, nafta dokonce o 4,60. Průměrná částka u obou paliv tak přesáhla 42 korun, oznámila to společnost CCS. Na výrazný zápach si stále stěžují lidé z okolí solární sušárny Kalů v Litovli. Město ji zprovoznilo loni v tamním areálu čistírny odpadních vod, jako druhé v republice. Problém se zápachem by mohla vyřešit korejská technologie, která se bude v sušárně testovat. Každý červencový den zatím olomoučtí strážníci museli převést na záchytku někoho, kdo měl problém s alkoholem. Například minulý víkend v zařízení pro podnapilé skončil muž s téměř 4,5 promile alkoholu v krvi. Vyplývá to z informací na webu městské policie. Sport. Horskou 18. etapu Tour de France vyhrál ekvádorský cyklista Richard Carapaz. Rozhodl únikem v závěrečném stoupání. Olomoučtí rodáci Jakub Otruba a Pavel Bittner dojeli 67. a 133. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno. Lokálně se může vyskytnout slabá přehánka, a to hlavně na horách. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na 247,5 kilometru u Stříbrnic ve směru na Prahu. Je tam neprůjezdný pravý pruh, ve kterém leží běhoun z pneumatiky. O kus dál pak stojí kamion a vybočuje se tam do levého pruhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zpátky doma je po 9 měsících 4letý Kubík z Mrskles, který trpí vzácným onemocněním cév. Za chvíli se za ním vypravíme. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Už téměř rok bojuje čtyřletý Kubík z obce Mrsklesy na Olomoucku se vzácným onemocněním cév. Podstoupil kvůli němu náročnou operaci v americkém Bostonu. Na jeho léčbu přispívali lidé ve sbírce. Samotnou operaci ale nakonec uhradila zdravotní pojišťovna. Vybrané peníze rodina využila na náklady spojené s 9měsíčním pobytem a léčbou v USA. Jak se Kubíkovi daří po návratu domů, zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Kajo, budeme rád tady tím míčem. Pojď, Kajo.
2: Říká na zahradě v Mrsklesích malý Kubík, který se zhruba před dvěma týdny vrátil po náročných operacích z Bostonu.
3: Bylo to šílený. Teď, když si to zpětně vezmu, tak mi úplně běhá mráz po zádech. Mám husí kůži, protože opravdu jsme prožili jedno z nejtěžších období našeho života. Myslím si a troufám si říct, že už nic horšího ani nejde zažít.
2: Popisuje pobyt v Bostonu Kubova maminka Lucie Kouřílková. Přestože chlapec podstoupil dvě náročné operace, v americké nemocnici si postupně zvykl.
4: Dobře.
2: A třeba co se ti tam líbilo nejvíc?
4: Hračky.
2: Měli tam lepší hračky, než máš tady?
4: Jo.
2: V bostonské nemocnici rodina místo plánovaných 3 měsíců strávila nakonec 9. Pobyt prodloužila neplánovaná operace střev.
3: Kde paní doktorka vlastně nařízla to střevo tak, aby začalo fungovat, takže ho vlastně jakoby správně potom sešila.
2: Hlavním důvodem cesty byl ale bypass aorty a autotransplantace ledvin. Operace trvala téměř 10 hodin.
3: Ta pravá ledvina se úplně nechytala tak, jak by měla už při té operaci. Takže potom se zjistilo vlastně, že ta pravá ledvina jakoby odchází, takže teď to necháváme tak jakoby na jeho tělu, až se rozhodne to tělo tu ledvinu jakoby vyloučit, tak se potom budeme muset vrátit zpátky do Bostonu.
2: Cílem operací bylo zachránit Kubíkovi život.
3: Protože tato nemoc se projevuje vysokým tlakem. A vysokým tlakem takovým, že opravdu jako extrémním vysokým tlakem. Takže ten ho ohrožoval každou sekundou, mohl dostat mrtvici, infarkt, mohl oslepnout, přestat chodit, ty rizika tam byly opravdu obrovský.
2: I přes tyto komplikace se ale Kubíkův zdravotní stav výrazně zlepšil.
3: Tím, že už nemá zúženou aortu, má daný, nebo on ji pořád vlastně má zúženou, ale má tam daný ten bypass, díky kterému ta krev proudí krásně. Teď vlastně se mu stabilizoval tlak. Může žít v podstatě normální život. To předtím určitě nemohl. Teď už se i normálně nají, to předtím taky nezvládal. Teď i normálně kadí, což taky předtím nemohl. A nešlo to. Takže teď už vlastně může běhat, může si hrát, musí ještě pořád samozřejmě dávat jako pozor, ale opravdu mu tahle jako operace zachránila život.
2: Chlapec musí dál užívat léky a vyhýbat se infekcím. Nejnáročnější období má ale podle rodiny za sebou. Z Mrskles, Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Marie Glufáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí nás dnes čeká?
2: Tak teď zpočátku bude na většině Olomouckého kraje malá oblačnost, byť je teďka více na jesenicku, ale tam by se měla protrhat. V průběhu, řekněme, pozdního dopoledne, kolem poledne té oblačnosti, ale přibude, naskáče většinou nějaká kupovitá oblačnost. Lokálně hlavně na horách a v jejich okolí se můžou vyskytnout slabé přehánky. Večer potom očekáváme ustávání srážek tam, kde budou, a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia. Vítr bude slabý a v průběhu dne trošičku zesílí na mírný severozápadní až severní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná s nejnižšími teplotami mezi 11 až 7 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý severní do 4 metrů za sekundu, kránu se bude měnit na jižní. Zítra přes den očekáváme po celý den slunečno s nejvyššími teplotami mezi 24 až 27 stupni Celsia. Na horách mezi 17 až 21 stupni Celsia a vítr bude foukat ráno slabý. V průběhu dne mírný jižní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji hezký pátek, příjemný víkend a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Na telefonu byla Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
4: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
5: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
4: Příběhy o outsiderech a vyděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik cvičíme s pedlahvemi. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, paže podél trupu drží pedlahve. S výdechem jdeme do předklonu, pánev a těžiště vzad. S výdechem předpažíme ruce před sebe a vrátíme zase zpět. S nádechem se vrátíme zpět do stoje. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. V Přerově začíná každoroční údržba jezu a koryta řeky Bečvy. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: V Přerově začala každoroční údržba jezu a koryta řeky Bečvy. Ceny starších bytů v Olomouckém kraji se dál zvyšují. Ve Zlatých horách začínají tradiční městské slavnosti. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 23 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vodohospodáři zahájili v Přerově pravidelnou kontrolu technického stavu jezu a údržbu koryta řeky Bečvy. Pomocí bagrů rozhrnují naplavený štěrk. Na místě bude i biologický dozor. Zajistí záchranný odlov ryb a mlžů a jejich přesun do jiného úseku řeky. Popisuje mluvčí Povodí Moravy Radek Šatka.
4: Biologický dozor dále bude průběžně monitorovat realizaci akce tak, aby nedocházelo k poškozování, zraňování nebo usmrcování zvláště chráněných druhů. V případě potřeby zajistí za tímto účelem nezbytná opatření, případně úpravu technologického postupu nebo dočasné přerušení prací na nezbytně nutnou dobu.
3: Vodohospodáři budou v Přerově na Bečvě pracovat týden. Starší byty dál zdražují. Podle dat portálu S-Reality cena středně velkých starších bytů v Olomouckém kraji byla letos na konci druhého čtvrtletí o 14 až 18% vyšší než ve stejném období loňského roku. V samotné Olomouci se ceny pohybují kolem 90 až 105 tisíc za metr čtvereční. V celém Česku pak ceny narostly zhruba o 13%. Podle portálu bezrealitky.cz už v Praze metr čtvereční stojí i přes 160 tisíc korun. Náměstí Svobody ve Zlatých horách dnes ožije dvoudenními městskými slavnostmi s názvem Zlaté dny. Zahájí je v 18.45 vystoupení Zlatohorské gardy. Pokračuje Libor Šťastný z městských kulturních zařízení.
5: I hned poté vystoupí hlavní hvězda večera a to je populární zpěvák Adam Ďurica. Sobotní dopoledne bude patřit především dětem, kde Čiperkové představí hudební show plnou písniček. Po oba dny bude v prostorách kina připravená oblíbená edukativní hra IQ. Pro Luce bude připraven animační program pro děti nebo akrobatické vystoupení.
2: Sport.
3: Fotbalisté druholigové Opavy nadále neznají verdikt v korupční a sázkařské aféře. Do nové sezóny přitom vstoupí už v pondělí zápasem proti Karviné, která byla kvůli úplatkářství vyloučená z nejvyšší soutěže. Opava je také podezřelá z ovlivňování zápasů, ale vyšetřování stále neskončilo. Opavský výkonný ředitel Filip Labuda uvedl, že mezi klubem a fotbalovou asociací v současnosti neprobíhá žádná komunikace.
6: Prostřednictvím našich právních zástupců jsme vždycky komisi vlastně po zahájení řízení zasílali nějaký náš postoj a náhled na celou tu věc. Následně jsme jí adresovali i nějaké další výzvy s žádostí o jejich reakci, ale do dnešního dne jsme od nich žádnou odpověď ani reakci nezaznamenali. Momentálně mohu potvrdit, že jsme nebyli ze strany FAČU ničím osloveni. Od začátku toho, kdy vyšlo na povrch, že to řízení je zahájeno.
2: Počasí.
3: Dnes na střední Moravě čekáme zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno, lokálně se může vyskytnout slabá přeháňka a to hlavně na horách. Večer dojde opět k ubývání oblačnosti, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 12 až 16 a povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D1 na 246. kilometru u Vrchoslavic ve směru na Ostravu. Na vozovce leží předmět.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Včera bylo docela příjemné počasí, a tak jsem hledal osvěžení u vody. Někdo si vybere bazén, jiný jako já přírodní koupání. Tam je o to větší zábava, že můžete hrát hru, co mi sáhlo na nohu. Většinou je to tráva či kus kořené stromu, ale fantazie někdy hodně pracuje. Jestli o víkendu vyrazíme k vodě, užijte si ji. Za chvíli poradím, jak v létě správně skladovat potraviny, a hrajeme písničky, které nestárnou. Teď bude zpívat Michal David. Dobré ráno.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Léto přeje venkovnímu grilování nebo piknikům, častěji než jindy, ale hrozí taky infekce z potravin. Kvůli vysokým teplotám se totiž bakterie v jídle rychleji množí a z původně příjemného posezení tak může být třeba nákaza salmonelózou. Podle Státního zdravotního ústavu jí letos v prvním pololetí onemocnělo skoro 2,5 tisíce lidí, meziročně asi o 30% víc. Opatrní při přepravě a přípravě a skladování potravin by měly být nejen lidé doma, ale také restaurace nebo cateringové společnosti.
1: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
2: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
1: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
2: Firma v létě upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
1: Nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
2: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin, a to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
3: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
2: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Důležité je nepřerušovat chladnicí řetězec během nákupu, přepravy i skladování, nepřeplňovat chladničku, uchovávat syrové maso odděleně od ostatních potravin a ideálně v uzavřených nádobách na spodní polici chladničky. Při cestování, grilování nebo piknicích je vhodné používat chladící tašky či boxy a nenechávat potraviny ani nápoje dlouhodobě na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
2: Chlazené potraviny je podle ní potřeba uchovávat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do 24. červencového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, 8:15 a svátek má Kristýna a Tina.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červenec, úrody, blíženec, no dnes sluníčko i mraky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí jasno a 14 stupňů Celsia. U nás je 14 stupňů. Po včerejším větrném odpoledni a večerním dešti svítí sluníčko, chystám se do obchodu a potom budu prát prádlo. Krásný pátek přijezd. Dena z Holubic. Honza z Písečné píše, sluníčko se zatím schovává, je zde polojasno, teplota 13 stupňů, větřík do 2 metrů, vlhkost vzduchu 99%, včera nám zde dost napršelo, takže zahrádku nemusím zalévat. Pečivo jsem nakoupil, takže můžeme sednout ke snídani, píše Honza. Honzo, dobrou chuť. Z Luk stoupá mlha, obloha jasná, 10 stupňů, bude hezký den, píše Vlaďka z Bohdíkova.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15:45, v repríze pak v neděli v 9:45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Sigma Olomouc do nové sezóny vstoupí zatím se 4 novými hráči, útočníkem Mikkelsonem z Islandu, brankářem Pavlešičem a záložníkem

0: s Holdem z Chorvatska a stoperem Numbisiem z Kamerunu. Tím klub potvrzuje nejen trend v české nejvyšší soutěži v podobě čím dál většího počtu cizinců, ale také ukazuje sílu svého skautingového oddělení.
1: Je to kus práce a je to kus práce hlavně našeho skautingu, do kterého jsme investovali a po profesionální stránce jsme naprosto spokojeni s tím, jak celý skautingový tým pracuje. Široký záběr toho, co jsou schopni pokrýt, nejenom myslím trhy, ale i věkové hranice těch kluků, takže opravdu znají chlapce od 15 let až do 35.
2: Uvádí na adresu skautingu Sigmy předseda představenstva klubu Ondřej Navrátil. A na Hanou zahraniční hráči zamířili i navzdory tomu, že Olomouc v nadcházející sezóně nemá místo v evropských pohárech, tak jako tomu bylo v sezóně minulé.
1: Rozhodně to těžký je, protože tu pozici samozřejmě jsme měli v zimě trošku jinou díky těm pohárům, ale věřím, že jsme stále schopni hráčům, jako je třeba Marco Soldo, nabídnout to, co oni potřebují, což je například herní vytížení nebo ten projekt, který oni rádi slyší a rádi za ním přijdou. A vybral si nás a nebylo to kvůli penězům, bylo to hlavně kvůli stylu hry, kvůli trenérskému štábu a taky například díky referencím od Fabiana Krivaka.
2: Právě Chorvat s bosenskými kořeny Marco Soldo je nejvýraznější dosavadní posilou a zajímali se o něj třeba Parma, Graz nebo Rakův Częstochowa. Sigma také stála o krajního hráče ze skotského Dundee Villa Ferryho. Tam ale jednání ztroskotala a Ondřej Navrátil vysvětluje proč.
1: Bude pro nás obecně pro všechny české týmy velice obtížný a hráče například jako Ferry přesvědčit o to, aby se zapojil do české ligy, protože ve chvíli, kdy si přečtou nebo něco zjistí, tak zjistí, že je to pouze jenom běhání, intenzita a souboje a podobně a není to pro ně úplně lákavý. Takže pro každý český tým přivádět hráče na standardní fotbalové kvalitě, na co jsme zvyklí, bude čím dál více obtížnější, pokud se v rámci té celkové ligy něco nezmění a nezačneme hrát víc fotbal.
2: A vedení Olomouce věří, že právě Sigma by mohla být jedním z hybatelů tohoto herního přerodu české nejvyšší soutěže.
1: Rozhodně. Viděli jsme to v té nadstavbě pod vedením Pavla a věřím, že s aktuálním trenérským týmem a tím, jak trenérský tým fotbal vidí, tak si myslím, že je to cesta, kterou můžeme být v rámci ligy odlišní. Víme, že v české lize, co umíjí týmy nejlépe, tak je se připravit fyzicky, odbojovat to, odsobojovat to. Takže to bude obrovská výzva pro trenérský tým, ale věřím, že si s tím poradí a máme tady hráče jako Fabian Krivák nebo Marko, kteří jsou schopni udělat něco navíc a doufám, že to bude vidět.
2: Věří předseda představenstva fotbalové Sigmy Olomouc Ondřej Navrátil. Podle něj je ambicí klubu znovu postoupit do šestičlenné skupiny o titul a zároveň opět zaujmout příčky zajišťující evropské poháry. Hanáci odstartují nový ročník šance ligy v neděli v Jablonci. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucké hejtmanství přispěje obcím z regionu víc než 15 milionů korun na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Prostřednictvím 3 dotačních titulů podpoří investice do čistíren odpadních vod a kanalizací, vodovodů a dále projekty na zadržování vody v krajině. Vyplývá to z tiskové zprávy kraje. Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova se mírně zhoršila. Hygienici její jakost teď označují stupněm 2 z 5 bodové škály. Stále má vyhovující vlastnosti, lidem však doporučují, aby se po koupání osprchovali. Informovala o tom olomoucká krajská hygienická stanice. V sobotu dorazí na korunní pevnůstku v Olomouci rodinný festival Jelen Fest 2026. V jeho rámci kapela Jelen odehraje jednu ze svých 20 mimořádných letních zastávek. Od 15 hodin nabídne areál celodenní program s autogramiádou. Sport. V sobotu připravují Pryznicovi léčebné lázně Jeseník od 8:30 lázeňské koloběžkování Pryznic Open 2026. Závod nabídne kategorie pro děti od odrážedel až po dorost i pro dospělé muže a ženy v různých věkových skupinách. Koloběžky je možné si zdarma zapůjčit. Závod se pojede mezi 9:45 a 11:45. Počasí. Ráno polojasno, přes den oblačno, na horách ojediněle slabé přehánky, večer vyjasňování, teploty 21 stupňů, v Jeseníkách 14, vítr mírný severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na silnici 315 mezi Zábřehem a Pivonínem. Kvůli stavebním pracím je tam v jednom místě kyvadlový provoz jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Do finále se už blíží letošní dobrovolné vojenské cvičení pro plnoleté středoškoláky. Za chvíli se vypravíme na Libavou. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 7:58 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
3: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Do finále se už blíží letošní dobrovolné vojenské cvičení pro plnoleté středoškoláky. Pořádá ho armáda v 10 posádkách v Česku. Za cíl má přilákat mladé lidi do uniformy. Nejvíc studentů absolvuje měsíční výcvik ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku, kde natáčela reportérka Lenka Kratochvílová.
1: Palebné stanoviště 6, ter číslo 6.
2: Vidím. Na střelnici bojových vozidel v Přáslavicích běžně střílí tanky. Teď je ale vystřídali studenti a terče mají mnohem menší. Učí se střílet z pistole a útočné pušky Bren.
3: Změnu! Na kolečko číslo 1! Třemi radami! Pálit!
4: Pálit!
2: Instruktor Tomáš se studentem Vítkem u terče hodnotí výsledky střeleb.
1: Jo, akorát jenom mířil lehce stranově prostě doleva, jinak prostě super, má soustřel pěkný.
5: Střílím z reálného zbraní, s reálnými náboji, takže to bylo takový nový zážitek pro mě.
2: Po třech týdnech výcviku vzdalo zhruba 8% účastníků. Je to běžné číslo, hodnotí vedoucí instruktor Jiří Kaluža.
6: Každý z těch studentů dorazil s nějakou bolístkou, která se mu tady rozšířila zvýšenou fyzickou námahou. A pak nějakým psychickým tlakem, protože měl pocit, že nestíhá, tak nám odcházeli především na vlastní žádost zpátky ke svým rodinám.
2: Studenti vůbec neopustili výcvikový prostor Libavá. Spí na pryčnách, ve spacácích, ve strubovém táboře jen 5 hodin denně. Zvládli už základy zdravovědy, chemický výcvik nebo topografii.
6: Minimálně třeba papírová mapa musela být pro některé docela zajímavá věc, protože všichni si přibližujeme mapu na mobilních telefonech. Takže to mohlo být pro některé určitě novinka.
2: Zuzana Klimentová je absolventkou ekonomické školy. Kurzy naučil, že uspět může jen, když pracuje v týmu.
7: Nasrubuje nás třeba kolem 30, ale všichni se tu pomáháme, nehádáme se. Vždycky jsme tu pro tu druhou. A to mě asi musím říct, že nejvíce překvapilo.
2: Těm, kteří kurz úspěšně absolvují, armáda vyplatí necelých 40 tisíc korun. Prázdniny v Maskáčích Lucie Nováková původně brala jako letní brigádu. Teď tvrdí, že už to není pravda.
8: Je to skvělý zážitek, kdo může říct, že v létě prostě střílel, kdo může říct, že prostě v létě stával 4:40 a mít tady skvělé kamarády.
2: Výcvik studenti ukončí příští týden slavnostním nástupem. Z Libavé Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady pátek 24. července, svátek má Kristýna a Tina, vše nejlepší, za půl minuty, 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. Dnes sluníčko i mraky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové máme skoro jasno a teplota se na ranním slunci z nočních 8 pomalu blíží k 10 stupňům, napsal Tonda. Jaroslav z Vikýřovic hlásí sluníčko, svítí a teplota 9 stupňů, 13 stupňů Celsia v Litovli, všem pěkný pátek a víkend, vzkaz od Hanky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
2: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:15. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V sobotu proběhne na fotbalovém hřišti v Jeseníku od 14 do 18 hodin 20. mistrovství světa v hodu sněhovou koulí, při němž závodníci házejí skutečné sněhové koule do dálky. To si nenecháme ujít, píše Květa. Jakubská pouť bude v neděli v Kostelci na Hané, napsala Eva. Václav připomíná drahanovické hody, které budou od dnešního dne až do neděle. V neděli se chystáme na hodové slavnosti v Senici na Hané, to už píše Vojta. Jana připomíná, že v sobotu se v areálu zámku Třemešek v Dolních Studénkách představí festival lokálních potravin Vidle Vidlička Fest. Budou farmářské trhy, divadlo, folklor a program pro děti. Vystoupí mimo jiné i zpěvačka Ilona Čáková. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Centrum Mohelnické místní části Květín opravují dělníci, podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Soud snížil trest muži z Olomouce za poskytnutí smrtící dávky fentanylu. Centrum Mohelnické místní části Květín opravují dělníci. Ve Staré Vodě na Libavé dnes vypukne tradiční anenská pouť. Bude většinou oblačno a teploty do 23 stupňů. U pátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek snížil o rok na 10 let trest Adriánu Holipkovi za poskytnutí smrtící dávky syntetické drogy fentanyl 20-leté dívce. K události došlo v Olomouci v listopadu roku 2024. Muž drogu sám vyrobil a dal ji mladé narkomance k dispozici. Ta se po její aplikaci udusila. Podle justice šlo o Holipkovo nedbalostní jednání. Do věznice se zvýšenou ostrahou ho soud poslal za opatřování a rozsáhlou distribuci drog. Muž je uložil zároveň ústavní ochranou proti toxikomanickou léčbu. Pozůstalým musí zaplatit bezmála 2 milionové odškodné. Nová parkovací místa nebo chodníky budou moct využívat lidé v centru Květína, místní části Mohelnice. Práce už dělníci zahájili. Investice vyjde podle informací v Mohelnickém zpravodaji na zhruba 5 milionů korun.
2: Při obnově centra Mohelnické místní části Květín vzniknou nová parkovací místa, chodníky a vjezdy k rodinným domům. Dělníci ve Květíně vysadí nové stromy a keře a taky postaví novou autobusovou zastávku. Z Mohelnice Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé ode dneška hostí třídenní anenskou pouť. Návštěvníkům nabídne nejen bohoslužby, ale taky koncerty a aktivity pro rodiny s dětmi. Uvedl to za pořadatele Aleš Tománek.
3: První poutní mše je v pátek večer, tedy v 6 hodin následuje světelný průvod ke královské studánce. V sobotu ráno, potom v 10 hodin ráno je hlavní poutní mše svatá. Odpoledne potom následuje komentovaná prohlídka v 1 hodinu. Je tam nachystán program pro rodiny s dětmi. Pouť bude potom zakončena v neděli, kdy budou požehnáno nových 7 zvonů, které daroval poutnímu kostelu fráter Homola.
0: Sport.
1: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. V americkém městě Oklahoma City získal druhou medaili. Stříbro má už z časovky kajak krosu. A tenistka Sára Bejlek prošla do čtvrtfinále turnaje v Praze. Timofejevovou z Uzbekistánu porazila 2x6-1. Česká reprezentantka nastoupila se zatejpovaným stehenním svalem, ale na centrálním kurtu, na rozdíl od minulého třísetového duelu, nestrávila tolik času.
4: No, tak výsledkově samozřejmě hodně značný zápas, ale tahali jsme se tam trošku a byla jsem stále tak nějak pořád v pozoru, aby se to náhodou neobrátilo, ale jsem ráda, že jsem to zvládla takhle rychle. Tak určitě to pomohlo celému tělu po tom úterku, ale to noha není nic vážného, takže to v pohodě.
1: Do čtvrtfinále prošla také Barbora Krejčíková po výhře nad Krajankou Lucí Havlíčkovou ve dvou setech. Naopak Nikola Bartůňková podlehla ve třech setech Tara Rudiové z Thajska.
0: Počasí.
1: Jak bude na střední Moravě? Zpočátku slunečno, během dne ale čekejte více mraků. Na horách se může objevit slabá přehánka. K večeru se obloha opět vyčistí. Maxima mezi 19 a 23 stupni, v Jeseníkách 12 až 16. Vítr mírný, severozápadní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D35 mezi 258. a 259. kilometrem u příkaz ve směru na Hradec Králové. Kvůli nehodě je tam neprůjezdný pravý pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Díval jsem se do kalendáře a zjistil, že loni v tento den jsem byl na houbách a našel jsem několik hřibů i lišek. No, předevčírem po pár metrech jen klíště a starou bedlu. Držím palce, ať jste o víkendu úspěšnější jak já. Věděli byste, jaká je nejvyšší známá hora celé sluneční soustavy? Odpověď nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Kotwald. Dobré ráno.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Jaká je nejvyšší známá hora celé sluneční soustavy? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř 3x více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Je tady pátek 24. července, 8:45 a svátek má Kristýna a Tina.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červenec takový leden. No dnes sluníčko i mraky, teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Vyhlídka Brusinka Bludov hlásí jasno, teplota 12 stupňů Celsia, bezvětří, vlhkost vzduchu 83%. Zítra, tedy v sobotu, přijďte fandit do hasičského areálu na celostátní soutěž Bludovská stovka, občerstvení zajištěno, napsal Milan. Jeseník 13 stupňů Celsia, polojasno, to hlásí Eva Prostějov, slunečno 15 stupňů, vzkaz od Majky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít folková muzika z loňského Mohelnického folkfestu. A bude to v pořadu Na cestě už po 14. Poslouchat budeme tentokrát přerovskou kapelu Korky, taky Neres a Lucii a Spiritual Quartet. Nebude chybět ani druhá tráva s Robertem Křesťanem. Na folkfest se můžete společně se mnou vrátit v neděli 26. července po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno, už téměř rok bojuje 4letý Kubík z obce Mrsklesy na Olomoucku se vzácným onemocněním cév. Podstoupil kvůli němu náročnou operaci v americkém Bostonu, na jeho léčbu přispívali lidé ve sbírce. Samotnou operaci ale nakonec uhradila zdravotní

0: zdravotní pojišťovna. Vybrané peníze rodina využila na náklady spojené s 9měsíčním pobytem a léčbou v USA. Jak se Kubíkovi daří po návratu domů, zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Kajo, budeme rád tady tím míčem. Pojď, Kajo.
2: Říká na zahradě v Mrsklesích malý Kubík, který se zhruba před 2 týdny vrátil po náročných operacích z Bostonu.
3: Bylo to šílený. Teď, když si to zpětně vezmu, tak mi úplně běhá mráz po zádech. Mám husí kůži, protože opravdu jsme prožili jedno z nejtěžších období našeho života. Myslím si a troufám si říct, že už nic horšího ani nejde zažít.
2: Popisuje pobyt v Bostonu Kubova maminka Lucie Kouřílková. Přestože chlapec podstoupil 2 náročné operace, v americké nemocnici si postupně zvykl.
1: Dobře.
2: A třeba co se ti tam líbilo nejvíc?
1: Hračky.
2: Měli tam lepší hračky, než máš tady?
1: Jo.
2: V bostonské nemocnici rodina místo plánovaných 3 měsíců strávila nakonec 9. Pobyt prodloužila neplánovaná operace střev.
3: Kde paní doktorka vlastně nařízla to střevo tak, aby začalo fungovat, takže ho vlastně jakoby správně potom sešila.
2: Hlavním důvodem cesty byl ale bypass aorty a autotransplantace ledvin. Operace trvala téměř 10 hodin.
3: Ta pravá ledvina se úplně nechytala tak, jak by měla už při té operaci. Takže potom se zjistilo vlastně, že ta pravá ledvina jakoby odchází, takže teď to necháváme tak jakoby na jeho tělu, až se rozhodne to tělo tu ledvinu jakoby vyloučit, tak se potom budeme muset vrátit zpátky do Bostonu.
2: Cílem operací bylo zachránit Kubíkovi život.
3: Protože tato nemoc se projevuje vysokým tlakem. A vysokým tlakem takovým, že opravdu jako extrémním vysokým tlakem. Takže ten ho ohrožoval každou sekundou, mohl dostat mrtvici, infarkt, mohl oslepnout, přestat chodit, ty rizika tam byly opravdu obrovský.
2: I přes tyto komplikace se ale Kubíkův zdravotní stav výrazně zlepšil.
3: Tím, že už nemá zúženou aortu, má daný, nebo on ji pořád vlastně má zúženou, ale má tam daný ten bypass, díky kterému ta krev proudí krásně. Teď vlastně se mu stabilizoval tlak. Může žít v podstatě normální život. To předtím určitě nemohl. Teď už se i normálně nají, to předtím taky nezvládal. Teď i normálně kadí, což taky předtím nemohl. A nešlo to. Takže teď už vlastně může běhat, může si hrát, musí ještě pořád samozřejmě dávat jako pozor, ale opravdu mu tahle jako operace zachránila život.
2: Chlapec musí dál užívat léky a vyhýbat se infekcím. Nejnáročnější období má ale podle rodiny za sebou. Z Mrskles Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic v Olomouckém kraji oproti minulému týdnu výrazně vzrostly. Benzín Natural 95 zdražil v průměru o zhruba 2 koruny, nafta dokonce o 4,60. Průměrná částka u obou paliv tak přesáhla 42 korun, oznámila to společnost CCS. Obyvatelé Droždína v Olomouci se dočkali nového přechodu pro chodce. Díky němu se teď cestující využívající autobusovou zastávku u Cihelny ve směru na Bystrovany dostanou k zastávce bezpečněji. Vyplývá to z informací na webu města Olomouce. V sobotu a neděli připravuje Hrad Sovinec historický program dobývání hradu. Ve 12:30 nebude chybět oblíbená velká bitva. Návštěvníci zažijí hrad v době 30leté války s ukázkami života v obležené pevnosti. Sport. Fotbalisté Hradce Králové zvítězili 1-0 v Norsku nad Tromsø ve druhém předkole Evropské ligy. Ve stejné fázi ale konferenční ligy Jablonec prohrál 2-3 na hřišti chorvatského Varaždínu. Odvety se budou hrát ve čtvrtek. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji většinou oblačno, lokálně se může vyskytnout slabá přeháňka, a to hlavně na horách. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržíte se na dálnici D35 mezi 256. a 260. kilometrem ve směru na Mohelnici se tvoří kolona u příkaz kvůli nehodě osobního auta.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Co nás čeká o víkendu na zámku Plumlov, uslyšíte už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl deváté.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. V sobotu i neděli je pro vás připraven bohatý program plný historie, řemesel a zábavy v autentickém prostředí zámku Plumlov. Na historický jarmark nás pozve kastelán Pavel Zástěra.
1: Práve o víkendu probiehne na nádvoří zámku historický jarmark. V podstate je to tradiční akce, ktorá býva hojne navštívená, samozrejme diváky, ale hlavne stánkaři, prodejci dobového zboží a předvádením řemesel, všechno je to kostýmované. Celá akce v podstate probíhá po oba dva dny, to znamená medzi 10. a 17. hodinou. Zde bude tzv. Historický umraj. Samozrejme nebudou chybieť šermíři, nejaký kejklíř a taková tá správná dobová atmosféra.
2: Jaká řemesla se tady tradičně představují?
1: V podstatě všechno, co si představíte, tu je, kromě pečení chleba a výroby dobových věcí na jídlo, tak bude provazník, kovář, truhlář, možná nějaká zvířátka budou, tak aby ta atmosféra byla kompletní.
2: Bude hrát i dobová hudba?
1: Dobovou hudbu samozřejmě uslyšíte také.
2: Zve kastelán zámku Plumlov Pavel Zástěra. Na historický jarmark se můžete vydat v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin. Z Plumlova Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 23 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Jeseník 13 stupňů Celsia. Chystám se nakládat kvašáky, píše Majka, ať se vydaří. Brodek u Přerova 15 stupňů, slunečno, hezký víkend přeje Jarek. Lipník 14,5 stupně, tolik naměřila Lucie, která se těší na klidný víkend s knihou v ruce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Vítě Troníček a Marien vstoupili do 3. dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Vítě Troníčka a Marien.
4: Kdo

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne. Víkend je před námi a tak jste mi dnes ráno posílali tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Dnes a zítra máme na náměstí Svobody ve Zlatých horách městské slavnosti Zlaté dny 2026. Těšíme se na Adama Ďuricu, Martu Jandovou a Pavla Caltu. Vzkaz od Radky. V sobotu připravuje fotbalový klub Úsov na svém hřišti oslavu 80 let od založení klubu a budou zápasy, vystoupení i zábava pro děti, napsal Dušan. Chystáme se na řemeslný jarmark, ten bude v sobotu a v neděli na nádvoří zámku Plumlov. Vzkaz od Martiny. V sobotu a v neděli máme v Drahotuších arenskou pouť, budou koncerty, například vystoupí skupina Neřeš, píše Honza. V sobotu a neděli bude mít hrad Sovinec akci dobývání hradu, ocitneme se v době 30leté války, podepsán Marek. V sobotu má Sokol Chromeč v areálu Sokolovny pivní slavnosti, které začnou ve 14 hodin, píše o tom Honza. V sobotu a neděli se v areálu Zámecké zahrady v Dřevohosticích koná setkání dechových hudeb a v sobotu večer bude koncert slovenské zpěvačky Sidy Tobias. V sobotu vyrazíme na korunní pevnůstku v Olomouci na festival Jelen Fest. Milujeme skupinu Jelen, napsala Věra. Tak děkuji za vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Šumperská skupina Opět a Radeček a společně s nimi Mária Čírová. To byl song Vloupám se. Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 9 hodin. Na sídlišti v Temenici v Šumperku bude nové parkoviště. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou v pondělí ráno. Za chvíli vám bude dělat společnost kolega Vilém Pospíšil. Přeji příjemný pátek a víkend.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Na sídlišti v Temenici v Šumperku vyroste nové parkoviště. Olomoucký vrchní státní zástupce chce udělit novou výtku žalobkyni z bitcoinové kauzy Lastovecké. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 23 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Investici do nového parkoviště pro 40 aut plánuje vedení Šumperku na sídlišti v Temenici. Umístěné bude mezi nedávno dokončeným dopravním hřištěm a ulicí pod Hájovnou. Řidičům by mohlo začít sloužit příští rok v létě, říká šumperský místostarosta Karel Hošek z TOP 09.
2: Rada města Šumperka na posledním jednání schválila soutěžní podmínky pro výstavbu parkoviště a modernizace ulice pod Hájovnou, tak aby během léta probíhal soutěž a na podzim mohli začít stavební práce, pokud to počasí dovolí, a stavba mohla být dokončena v příštím roce v létě a celkové náklady by měly být asi 7 miliardů korun.
1: Státní zástupkyně Petra Lastovecká by podle zjištění Českého rozhlasu mohla dostat další vytýkací dopis. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun zvažuje, že ji znovu pokárá za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. To už jednou udělal, výtku mu ale vrátil kárný senát. Podle něj Dragoun nedal Lastovecké prostor k vyjádření. Podle zjištění reportérů i rozhlasu to už udělal tento týden v úterý. Lastovecká pochybení od začátku odmítá. Avizovala, že se bude v případě uložení výtky bránit všemi právními prostředky. Radnice v Rýžovišti na Bruntálsku rozšířila kapacitu svého hřbitova. Obec dokončila nové kolumbárium, které doplní to stávající. Kromě samotných ukládacích míst jsou tam i nové stojany na svíčky. Podle nezávislé starostky Rýžoviště Petry Poláčkové tamní populace stárne a míst na hřbitově je málo.
3: Kolumbárium jsme se rozhodli rozšířit o větší kapacitu, protože byl nedostatek. Mají u nás uložené urny i z okolních vesnic, proto jsme využili dotaci z Evropské unie a přes projekt MAS Rymařovsko a rozšířilo se o 28 míst.
0: Sport.
1: Mistrovství světa ve vodním slalomu ovládl kajakář Jakub Krejčí. Ten tak v americké Oklahomě navázal na předchozí šampiony Hradilka, Prskavce, Tunku a Přindiše. Všem se to povedlo za posledních 13 let. Důvody hledá šéf, trenér české reprezentace Jiří Prskavec starší.
4: Možná už je to taková trochu česká škola, ale každý je úplně jiný. Ale já dlouhodobě říkám, že to je vlastně z té domácí kvalitní konkurence, z toho potom vychází ty nejlepší závodníci a nakonec třeba i mistři světa.
1: Na Krejčího se dnes pokusí navázat kanoistky a kanoisté. O medaile bude bojovat Olomoučanka Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka.
0: Počasí.
1: Dnes na střední Moravě čekáme zpočátku ještě polojasno, během dne většinou oblačno, lokálně se může vyskytnout slabá přehánka a to hlavně na horách. Večer dojde opět k ubývání oblačnosti. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 12 až 16 a povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Se zdržením stále počítejte na D35 mezi 258. a 259. kilometrem ve směru na Mohelnici. Bouralo tam osobní vozidlo a je tam neprůjezdný pravý pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Vilém Pospíšil vám od mikrofonu přeje krásné páteční dopoledne. Je pár hodinek po 9. minutě 24. července. To znamená, že víkend se pomalu blíží. Je tady posledních několik hodin pracovního týdne a proto bude naše vysílání opět plné nejrůznějších pozvánek na akce, které se konají napříč celým naším krajem. Ve 9:45 je pro vás dnes připraven další díl pořadu Zámecké léto, což může být samozřejmě také pozvánka na nějaký zámek, nemusí být ale samozřejmě v Olomouckém kraji. Mirek Kobza nás vezme v pravidelné pohlednici, tentokrát do krajiny mezi Dubem nad Moravou, Prostějovem a Olomoucí, a připraveny jsou také další pověsti z Olomouckého kraje, které pro vás bude číst Igor Bareš. Tentokrát se vydáme do Zábřehu, Hrabenova a do Bludova, takže během dopoledního vysílání opravdu projedeme úplně křížem krážem celý Olomoucký kraj. Do toho budou zpívat Beatles nebo Karel Gott. Krásný den!

Během prázdninových dopolední vám v Českém rozhlase Olomouc přinášíme četbu na pokračování. Tentokrát dnes a ještě v těch příštích docela dost dnech to budou pověsti z Olomouckého kraje. Připraven je totiž 15. z celkově 40 dílů pověstí. Igor Bareš bude nás dneska nás naláká, vezme nás do zábřehu Hrabenova a

O Tunklovi z Brníčka. Pán Jiří Tunkl z Brníčka a na Zábřehu byl dobrý hospodář, ale nemilosrdný pán. Už od pradávných časů bývaly na jeho panství rybníky a ty udržoval. Ale rozhodl se po vzoru pánů z jižních Čech vybudovat taky nové. Jedním z důvodů bylo i to, aby oživil prameny svých příjmů, po letech válek poněkud vyschlé, jelikož rybníkářství tehdy slušně vynášelo. Na své panství proto pozval zkušené rybníkáře, aby mu pomohli určit, kde by pro rybníky bylo nejvhodnější místo. Své poddané tak připravil o nejúrodnější kusy polí. Navrch jim uložil novou robotní povinnost – prokopat strouhy z řeky Moravy a stavět a opravovat rybniční hráze. Pak jezdil osobně na dílo dohlížet. Honil lidi do práce a nemilosrdně trestal každého, kdo se jeho rozkazům protivil nebo se proti ním ozval. Jeho křik a nadávky prý nebrali konce. Když byly rybníky konečně zbudovány a napuštěny vodou, stalo se jednou po velkých deštích, že přišla povodeň. Voda prorvala hráze, zatopila kraj a vzala sebou všechno, co jí stálo v cestě. Smetla tehdy a odplavila dokonce celou ves Závořice. Pan Tunkl ale myslel jen na sebe a zuřil jako bouře, když viděl, jak se mu před očima rozplývají sny o brzkém zbohatnutí. Hned se však vzchopil a přikázal postavit k rybníkům vysoké a silné kamenné zdi, aby v budoucnu žádná velká voda neohrozila jeho majetek. To znamenalo novou robotu. Zvěsti o tom, jak zachází pan Tunkl s těmi, kdo pod ním pracují, se donesly až k olomouckým pánům. A ti se za poddané přimlouvali až u krále Vladislava II. Jagellonského. Tunkl ale ani na samotného krále nic nedbal. A jednou, když pro výstrahu potrestal starého robotníka, toho všichni měli právě dost. Robotníci popadli rýče, lopaty a motyky a vrhli se na pana Tunkla. Porazili ho a zbili tak, že ho skoro zabili. Takže více nevstal a zakrátko zemřel. Brzy potom se začalo říkat, že jeho duch straší o půlnoci u závořických rybníků. Každou noc pro Tunkla prý přicházejí čerti, aby ho zapřáhli do ohnivého pluhu a orali s ním.

jednou doslechla. Nebyla taková jako její manžel, ale naopak se vždy za všechny marně přimlouvala. A modlila se teď taky za spásu jeho duše. Sama se v noci vypravila k rybníku. Když svého muže uviděla, pokřižovala se hrůzou. Pak se sebrala, dodala si kuráže, zeptala se ho, jak by mu mohla pomoci. A tehdy Tunkl křičel: mně není pomoci. Leda bys sama a holýma rukama tuhle kamennou hráz rozebrala a každý kámen odnesla na jeho původní místo. Nešťastná vdova se na to uchýlila do kláštera, kde strávila zbytek svého života v modlitbách. Jestli se jí podařilo vymodlit duši svého pána pokoj, nikdo neví. Lidé z okolí ale tvrdí, že ještě dnes bývá pan Tunkl z Brníčka a na Zábřehu vidět na rybníku v průvodu čertů.

Kostelíček Božího těla. Byla jednou jedna selka z Hrabenova u Rudy nad Moravou a ta byla velice lakotná. Slyšela koho si tajně vykládat, že když se dá krávě do žlabu hostie, bude více dojít. A to se ví, že se na to selka ulakotila. Představila si, jaký z toho bude mít užitek, a zadarmo. Hned druhý den se vypravila do Šumperka, do chrámu páně. Při svatém přijímání hostii tělo boží nespolkla, ale nenápadně tak, aby ji nikdo neviděl, ji vložila do modlitební knížky. Když byla tak v půli cesty zpátky přes les do Hrabenova, sedla si ke stromu, že si na chvíli odpočine, a usnula. Bylo už dávno popolední, když se probudila. Pozbírala se proto rychle, vzala kancionál a utíkala domů. A ani si nevšimla, že jí během spánku hostie vypadla. Po čase si na tom místě lidé, kteří šli kolem, začali všímat podivné záře, jež vycházela z dutiny jednoho stromu. Když se konečně odvážili přiblížit, viděli, že uvnitř, ve stromě, je jakási monstrance ze včelího vosku a uprostřed ní hostie. Roj divokých lesních včel ji musel sebrat, když selce vypadla. Včely tak napravili zneuctění božího těla, kterého se dopustil člověk. Lidé na to hleděli v úžasu a rozhodli se na onom místě v lese postavit na památku malý kostelík. Nazvali ho Kostelíček zjevení se božího těla. Ale odjakživa se mu říkalo a dodnes říká Kosteléček. Zázračný pramen. Každá studánka a každý pramen, tím spíš, když je léčivý, má svoji legendu. Bývají si podobné, ale nikdy nejsou stejné. Tenkrát uspořádal hrabě z bludovského zámku velký hon. Pozval na něj pány z celé Moravy i odjinud. Všichni přijeli a měli sebou skvělé koně, vynikající zbraně i bystré lovecké psy. Zatroubili rohy, panoši odvázali psy, pánové na koních vyrazili cvalem vpřed. Za chvíli psy vystopovali jelena 16. Bludovský hrabě měl právo první rány, přivřel levé oko, zamířil a vystřelil. Byl si jistý, že trefil. Jelen zavrávoral a rozběhl se hlouběji do lesa. Všichni se pustili za ním. Po chvíli bloudění se zdálo, jako by se jelen do země propadl. Nikdo ho nedokázal najít, i psi záhadně ztratili stopu. Zraněný jelen se dovlekl k lesnímu prameni a napil se vody. Po několika doušcích se cítil líp. Potom si ve vodě smočil zranění a rána se za chvíli zacelila. 16. se postavil na nohy a rozeběhl se lesem.

Říká se, že tím, že se jelen napil z léčivého pramene, se nejen uzdravil, ale dokonce se stal nesmrtelným a žádný jiný lovec mu už nikdy neublížil. Prý se po lesích v okolí Bludova prohání doteď.

Tím se uzavřel další ze 40 dílů četby na pokračování s pověstí Olomouckého kraje. Vydali jsme se do Zábřehu, Hrabenova a Bludova. Celou sérii připravila Markéta Kočí-Machačíková a v režii Michala Bureše vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudebně potom Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2023.

0: Sametské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zameckeleto.cz.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kapela No Name právě dospívala na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Už za pár minutek se vydáme do dalšího dílu pořadu Zámecké léto. Ještě předtím ale dostane slovo náš kolega Mirek Kobza. Je totiž připravena další pravidelná pohlednice. Tentokrát se vydáme mezi Dub nad Moravou, Prostějov a Olomouc, a konkrétně ke hrdibořickým rybníkům, ale nebudou to jen rybníky, vydáme se i k dalším chráněným územím, a to právě teď.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Obec Hrdibořice najdeme zhruba uprostřed toho trojúhelníku. Jehož rohy tvoří město Olomouc, Tovačov a Prostějov. Právě tady, kudy protéká řeka Vlata, se nachází docela zvláštní přírodní oblast. Čtyři vodní plochy, které se nedaleko Hrdibořic nachází, vznikly těžbou. Rašelina, která se používala mimo jiné i pro lázeňství, se zde těžila od roku 1938 až do roku 1963 a od té doby jsou jezírka zaplněná spodní vodou opuštěná. Ne však docela, protože je to skutečně oblast, která je zasvěcená hlavně vodním ptákům. Najdeme zde také spoustu bezobratlých živočichů a sem tam se mihne dokonce i nějaký ten zástupce chlupaté zvěře. Je to pochopitelné, protože okolní pole skutečně s výjimkou takového úzkého pruhu okolo řeky Blaty nenabízejí mnoho úkrytů. A tak se sem stahuje zvěř a ptáci ze širokého dalekého okolí. Když mluvím o těch ptácích, tak měli bychom zmínit například potápku. Určitě se zde můžeme setkat s volavkou popelavou, s motákem pochopem. A já jsem tady osobně potkal ledňáčka, ten malý, krásný, modrý smaragd naší přírody. Nejsou to však jenom ptáci, zvířata, není to jen hmyz, kterého je zde požehnaně. Mimochodem, komáři zde umí být pěkně protivní, ale kolem rybníků se rozkládají takové remísky, takové lužní lesíky, tvořené olšemi, topoly a dalšími stromy. Najdeme zde také chráněné druhy rostlin, například matiznici bahení, potočnici drobnolistou a další. Já jsem se dostal k těmto rybníkům přímo z Hrdibořické návsi a musím říct, že projet mezi dvěma největšími rybníky, Raškou a Husákem, rozhodně stojí za to. K těm dalším dvěma menším rybníkům už jsem se nevydal, naopak uhnul jsem ke Svárovu, malému statku, který se nachází za řekou Blatou, a musím říct, že to také stálo za to, nejenom proto, že člověk minul krásnou kapličku z konce 18. století, ale třeba proto, že jsem minul tehdy pustou chmelnici, což je místo, které bych tady rozhodně nečekal. Je to zvláštní, jak opuštěná chmelnice může velmi rychle zarůst a tvořit také docela zajímavý biotop. No a pokud už člověk skutečně se vydá do tohoto kraje, tak by si ho měl vychutnat celý, protože nedaleko odsud směrem na východ se nachází další chráněné území. Bohužel turistickou značku nebo cyklotrasu bychom tady hledali marně, ale vydáte-li se kolem Svárovského statku po polní cestě směrem k té hlavní cestě, která vede z Olomouce do Dubu nad Moravou, tak nejenom, že můžete v dálce obdivovat siluetu onoho mariánského poutního chrámu, ale objeví se před vámi i několik takových menších kopečků. Mým cílem byl ten s nadmořskou výškou 232 metrů, který má v mapách označení Tučapská skalka. Je zajímavá nejenom tím, že se zde vyskytuje stepní květena, která vyrůstá na sprašovém podloží, a je to jeden z mála zbytků možná nějaké původní stepy, která se v této oblasti rozhodně musela rozkládat ještě před příchodem lidí. Na úpatí tohoto kopečku vyvěrá pramen sirnoželezité vody. Podle několika legend se právě u tohoto pramene zastavili v roce 1866 vojáci, kteří byli zraněni při bitvě u nedalekého Tovačova, a právě touto vodou si prý léčili své rány a dosahovali přitom velkých výsledků. Návštěva této lokality mě mile překvapila a pokud se sem vydáte, mám pocit, že překvapí i vás. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou vám tentokrát od Hrdibořic a Tučap poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Den dobrý.
1: Češť.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Sámecké léto.
1: Hezký pátek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak už uzavíráme čtvrtý týden našeho zámeckého léta, našeho soutěžení. No já ještě, než se dáme do další návštěvy dalšího zámeckého objektu, tak ještě dluh ze včerejška. Já jsem vlastně zpovídal, teď nevím, jestli posluchače nebo posluchačku, kde byli naposledy. No prý u Sobotky na takovém kopci kulatá stavba zámek. A já měl okno v tu chvíli a říkal jsem, že jakmile se zhasne tady ve studiu, jakmile se vypne mikrofon, že si vzpomenu. Obratem jsem si posléze vzpomněl, že byla řeč o zámku Humprecht, lovecký zámeček, národní kulturní památka. Je to elipsa, není to jako kruhovitý půdorys, ale elipsa. No a je tam, to je takový typický znak, vysoká hodovní síň, je vysoká asi 16 metrů, mimořádná akustika. A byli jsme tam taky na návštěvě. No dnes nás čeká tedy, jak jsem říkal, další zámecký objekt a taky losování. No a protože se jednou nedařilo, to bylo v úterý, tak šance na výhru budou mít, pokud se dnes zadaří, 4 posluchači. Budu držet palce, jdeme do toho. František Kinský o objektech ví, myslím, obrovské množství informací, tak ať nás pozve na další vybranou památku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 kilometrů severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost. Je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Veltrusy hodně utrpěli tou povodní, no my jsme tam natáčeli těsně po ní a musím říct, že nejhroznější bylo, když vyprávěli, jak se ozývala zvěř, která prchala před tou vodou, často marně, prý dokonce na schodiště u toho zámku, tam přišla nějaká srnka, kterou pouštěli dál do dvora. No, teď už to naštěstí zase rozkvétá, kéž by ta povodeň, která byla, byla už jenom tou minulostí. No, my se teď budeme bavit o přítomnosti a tou je losování a nejprve samozřejmě soutěž a doufám, že zařadíme dalšího posluchače do toho našeho losovacího osudí. Tak začínáme. Chcete-li volat, vytočte naše číslo.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: tak ta chvilka, tříminutová chvilka napětí může skončit, protože už vím, kdo půjde do vysílání. Je to pan Jaroslav z Rožnova pod Radhoštěm. Pane Jaroslave, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Pane Jaroslave, já to musím udělat. Vy máte krásné příjmení Lorenz. Užíváte si díky filmu ano, Na samotě u lesa?
1: Užívám si.
0: Pane Lorenz, uvezu to? Tak pane Lorenz, můžeme jít do toho?
1: Zkusme to, no.
0: Tak ta soutěžní otázka, samozřejmě, jestli jste dobře poslouchal, by neměla být těžká a zní. Čím je výjimečný zámecký areál ve Veltrusech? Za A má nejvyšší převýšení, za B protéká jim hned 5 vodních toků, za C je v něm nejrozsáhlejší park u nás.
1: Tak by to mělo být za C.
0: Máte 5, pane Jaroslave.
1: Děkuji, to je pěkná sámka. No.
0: To je v pořadí, ve kterém jste se umístil v losování. 2 dnes, víte, musím vyndat 2 z toho losovacího osudí. Kde ji mám tady? Takže vyndávám 2, to protože v úterý se nezadařilo. Já se s vámi rozloučím, zdravím do Rožnova. Naschánu.
1: Jo, taky, mějte se.
0: Taky, no a budeme losovat, protože ve hře je teď v tuhletu chvíli návštěva, respektive soukromá prohlídka zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro 2 osoby, jinak i panu Jaroslavu z Rožnova posíláme ten zámecký cestovatelský balíček. No a všichni výherci pak budou na konci prázdnin opět ve slosování o 3 zámecké víkendové pobyty. No tak losuju. Tak. Tak, kde máme to číslo? No a musím říct, že jsme uprostřed týdne, 3, a tam je pan Patrik Rosa Olešnice. Gratuluju, pane Patriku. Tak vracím na příští týden, doufám, že příští týden tam dáme opět 5 míčků. No, já se s vámi rozloučím, před námi je víkend, my se uslyšíme opět v pondělí v 9.45, ale na zámky se vydáme také v čase našich výletů, tedy teď o prázdninách v zámeckém létě, po 13. hodině v sobotu i v neděli. V sobotu do zámku Nové Hrady ve východních Čechách půjdeme na návštěvu a v neděli do zámku Světlá nad Sázavou. Tak se mějte krásně, užijte si tropy, snad v sobotu by mělo být opět hodně vysoko. Tak se mějte pěkně, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Přerově začala každoroční údržba jezu a koryta řeky Bečvy. V HKO Jeseníky potvrdili ochránci přírody dvě vlčí smečky. Fotbalisté Prostějova dnes odstartují sezónu proti Třinci. Bude většinou oblačno a teploty do 23 stupňů. U pátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Vodohospodáři zahájili v Přerově pravidelnou týdenní kontrolu technického stavu jezu a údržbu koryta řeky Bečvy. Pomocí bagrů rozhrnují naplavený štěrk. Na místě bude i biologický dozor. Zajistí záchranný odlov ryb a mlžů a jejich přesun do jiného úseku řeky, popisuje mluvčí Povodí Moravy Radek Šatka.
2: Biologický dozor dále bude průběžně monitorovat realizaci akce tak, aby nedocházelo k poškozování, zraňování nebo usmrcování zvláště chráněných druhů. V případě potřeby zajistí za tímto účelem nezbytná opatření, případně úpravu technologického postupu nebo dočasné přerušení prací na nezbytně nutnou dobu.
0: Chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou podle několikaletého monitoringu ochránců přírody prokazatelně dvě vlčí teritoria. Jedna smečka se pohybuje mezi Vrbnem pod Pradědem a Jeseníkem v oblasti Medvědské hornatiny, druhá v oblasti Národní přírodní rezervace Praděd. Vyplývá to z výsledků projektu Život v jesenické divočině společnosti Přátel Jeseníků. V širším území Jeseníků od Králického sněžníku po Krnov odborníci odhadují existenci 7 až 8 vlčích teritorií z 30 až 40 jedinci. Zástupci neziskové organizace Kola pro Afriku získali z olomouckého městského skladu nálezů a ztrát bezmála 100 bicyklů. Na dobročinné účely je věnovalo vedení radnice. O ztracená jízdní kola se nikdo v zákonné lhůtě 3 let nepřihlásil, říká mluvčí magistrátu Jan Horejš.
3: Od té doby, co je to kolo umístěno do tohoto skladu, běží 3letá lhůta, kdy si majitel kola může požádat o to, že ztratil kolo a může si ho vyzvednout. Pokud se majitel kola o svůj majetek nepřihlásí, tak padají do majetku města Olomouce. Ta společnost Kola pro Afriku si na své náklady kola opraví, zmodernizuje a doveze je do států a míst, kde jsou užitečná a potřebná.
1: Sport.
0: Fotbalisté prvního SK Prostějov dnes zahájí nový ročník šance Národní ligy. V prvním kole se na domácím hřišti v 18 hodin střetnou s Třincem. Ten do druhé ligy postoupil z nižší soutěže. Podle hlavního trenéra Bohuslava Pilného to ale neznamená, že Hanáky čeká jednoduchý zápas.
4: Je asi lepší hrát doma než u nich, u nováčka. To bývá i verný zápas, tím nechci říct, že tohle nebude, ale je to soudržní mužstvo, který má výhodu toho, že je dlouho pohromadě. Oproti třeba nám máme nějakou představu, jak hrají. A teď budeme ty naše poznatky muset přenést na hráče a hlavně na hřiště. No. Určitě to nebude jednoduchý zápas.
1: Počasí.
0: Jak bude na střední Moravě? Teď ještě slunečno, během dne ale oblačno. Na horách se může objevit slabá přehánka. K večeru se obloha opět vyčistí. Maxima mezi 19 a 23 stupni, v Jeseníkách 12 až 16. Vítr mírný, severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu s plynou na dálnici D1 na 32. kilometru u Podhoří na Přerovsku ve směru na Ostravu. U Krajnice stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je pátek 24. července, pár minutek po 10. hodině. Zdraví vás Vilém Pospíšil. V této hodince se spolu s Mirkem Kobzou a Ditou Vojnarovou opět vydáme do Polska, protože během prázdnin vám přinášíme reportáže a takové tipy na města v Polsku, která jsou kousek od hranic s Českou republikou a hlavně také s naším krajem. No a do toho bude samozřejmě spousta dalších pozvánek, pokud se vám nechce hledat občanku, pokud ji zrovna nemáte, tak nemusíte, můžete zůstat tady u nás a to vám také přinese dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zpívat bude třeba Petr Spálený nebo Petr Nať.

Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc budeme už za malou chvíli mluvit o Marianě, o princezně Marianě Oranžské. Je tady totiž prázdninový seriál, ve kterém navštěvujeme polská města ležící nedaleko hranic s Českou republikou a vypravíme se do Kamence, respektive Kamience Zemkovického. Obklopují ho fotbalová nebo volejbalová hřiště a také fitness zóna. Do městečka ležícího na levém břehu řeky Nisy Klotskej vás zavedeme v našem prázdninovém seriálu.
1: My nevíme, kdy tady to městečko bylo založeno, víme ovšem, že na začátku 13. století vlastnil hrad jménem Kamenec šlechtický slezský rod Pogarelů a právě Vincenc Pogarel přivedl do Kamence roku 1210 augustiniánské mnichy z Vratislavy. Tady se to tak různě jako míchalo, později augustiniány nahradili cisterciáci a k tomu máme zajímavý příběh, kdo bydlí z našich posluchačů na Staroměstsku, tak v roce 1320 věnoval Jan Vistohub, tehdejší majitel kolštejnského panství, celé Staroměstsko, bychom řekli, právě tomu kameneckému klášteru, takže vrchnost pro celé Staroměstsko byla tady. A my tady na to máme krásnou stopu, protože ta budova tamhle za námi je část klášterních budov, je tam také kostel a mezi nimi se nachází základy toho původního cisterciáckého kláštera z toho 13. století. Je fakt, že tohle místo je úplně malinké, dokonce i to, že je město, tak je poměrně novodobá věc, protože až do roku 1872 to bylo dokonce jenom podhradí zdejšího zámku, pak tady vlastně vznikla samostatná vesnice a teprve ve spojení se sousedním Goleňovem v roce 1952 se Kamenec stal městem.
2: Všechno je krásně opravené, upravené. Samozřejmě ty památky, které jsou okolo nás, můžete v průběhu letní sezóny navštívit a rozhodně se zajímat o ženu, která předběhla svou dobu. A to je Mariana Oranžská.
1: No bodejť, to je žena, kterou já miluju, dcera královského rodu, který vládl v Nizozemí, vzala si bratra pruského krále, dokonce s ním měla, tuším, že 4 děti a pak i něco přelítlo přes noc, zamilovala se do svého tajemníka, který se jmenoval Johannes von Rozum, nakonec se skutečně rozvedla a protože samozřejmě to urazilo samotného panovníka, on ji vyštval mimo území Pruska tehdejšího a musela odejít do Bílé vody, což je tady odsud kousek a ono to mělo důvod, protože právě Mariana Oranžská si tady začala stavět překrásný zámek přímo v Kamienci. Ona vlastně získala tady ten majetek, to panství na Zemkovicku v roce 1838, kdy jej zdědila po své matce a to reprezentativní sídlo vyprojektoval tehdejší architekt Karl Schinkel a po jeho smrti se realizace ujal jeho žák, mladý architekt Ferdinand Martius a princezna Mariana opravdu nešetřila, takže zámek, který se tady nachází, se stavěl 33 let. Stavěla ho pro své děti. A co je na tom zajímavé, tak ona ale podle tehdejšího rozhodnutí panovníka tady mohla pobývat jenom nějakou část té doby. Právě proto se usadila v té Bílé vodě. Dokonce bydlela několik set metrů jenom od hranic. A vlastně, když jsem přišla, tak se musela nahlásit na policii. Pak tady mohla pobývat a musela se zase vrátit. Celkově myslím, že tady mohla být dokonce jenom týden v měsíci. Přesto pořád dohlížela na ten zámek. Dokončena ta stavba byla v roce 1872, kdy byl velký ples tady uspořádán. Ve skutečnosti ale ty dokončovací práce pokračovaly až do roku 1902. A ještě k té Marianě Oranžské, ona byla nesmírně moudrá žena. Nejenom, že pracovala na rozvoji svého panství, zakládala různé turistické spolky, zakládala i zařízení, které umožňovaly zpřístupňování třeba kralického sněžníku, protože i tam měla své panství, ale zároveň měla velké sociální cítění, takže zakládala školy a další věci. Dokonce, přestože původně německé obyvatelstvo, které ji opravdu vzývalo, tak odsud muselo odejít jak z Polska, tak z České republiky, tak vlastně se jí pořád zachoval přídomek Dobrá paní Slezka.
2: Než si půjdete koupit bilety, lístky, obejděte kolem dokola evangelický kostel, který je na takové vyvyšenině, stačí pár schodů a odtamtud už se dostanete přímo k zámku.
1: Já bych ještě přidal nejenom ten evangelický, ale rozhodně také katolický kostel na Nebevzetí Panny Marie, který býval vždycky klášterním kostelem. Je to kombinace baroka, gotiky, všech možných stavebních slohů. Co je zajímavé, tak nejenom, že jsou u něho ty zbytky toho starého kláštera, ale ty budovy, které tady stojí za námi, tak tam do dneška slouží a je tam dokonce archiv pro tuto oblast, takže je tam i spousta materiálu. Možná by se tam našlo i něco zajímavého ze zprávy zdejších mnichů vlastně na Staroměstsku a podobně, takže i z tohohle hlediska je to zajímavé. A jinak ta řeka, která tady protéká tady mezi těmi hřišti a kolem kláštera, tak se jmenuje Budzovka a kousek odsud se vlévá do Kladské Nisy, takže je to také místo, kde je spousta řek a bohužel i tady tedy řádili povodně.
2: Roztápí se nám zmrzlina, takže to by pro tentokrát stačilo. Z Kamience, Zemkovického, Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza.
2: Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc vás dnes opět, tak jako vždy v tento čas během prázdnin, bereme do polských měst, která jsou poměrně nedaleko od hranic s naším krajem. No a když už budete v Polsku, tak samozřejmě se můžete po té cestě zastavit v Jeseníkách, kde třeba zítra si myslím, že bude taková akce, která pokud úplně nezvládáte ty letní vysoké teploty, tak by vás mohla trošku schladit, protože zítra 25. července tam na fotbalovém hřišti v Jeseníku proběhne mezi 2. a 6. hodinou večer 20. mistrovství světa v hodu sněhovou koulí, takže opravdu závodníci tam hází skutečné sněhové koule do dálky, každý z účastníků má 5 pokusů a soutěží se v kategoriích pro ženy a muže rozdělených podle výšky do 3 skupin. No a taková perlička, pokud dorazíte s lyžemi nebo snowboardem a opravdu byste chtěli zavzpomínat na ty zimní měsíce, trošku se schladit, získáte také drink zdarma, takže věřím, pro ty, kteří ty vysoké teploty nemají úplně rádi, těší se na zimu, až zase vyjedou někam na hory, tak ideálně akce. My se za malou chvíli zase do Polska s Mirkem Kobzou a Ditou Vojnarovou vrátíme.

0: Čechomor právě dospíval v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Před malou chvílí jsme mluvili o historii a památkách Kamjence Zemkovického. V našem prázdninovém seriálu se vydáváme za hranice České republiky. No a teď vám přidáme ještě pár tipů na to, jak v okolí tohoto polského městečka trávit volný čas. Je tam možnost vykoupat se, vyjet si na kole nebo raftech, nebo vystoupat i na vyhlídkovou plošinu.
1: Jsou to jezera, která navazují na Nisu Klockou a na ty dvě velká jezera, která jsou u Nisy a u Otmuchova. Je to sbírník Topola a sbírník Koželno. Nutno říct, že je to nádherná rekreační oblast. Málo kdo ví, že je tam několik kempů, dá se tady ubytovat, jezdí se tam na loďkách, chodí se tam normálně plavat. Je to vlastně pískovná původně, jo, takže jsou tam písčité břehy. Je to strašně fajn místo a stojí to určitě za návštěvu.
2: A můžete rybařit?
1: Teď teda ale nevím, jaké jsou v Polsku podmínky. Vím, že se kdysi dalo, že člověk potřeboval jenom nějakou místní povolenku, jestli to ještě platí, tak to fakt netuším.
2: Můžou se nám posluchači ozvat.
1: Já bych ještě možná tady v souvislosti s návštěvou Kamjence Zemkovického vzpomněl na to, že to není jenom ten zámek, ale že tady je spousta dalších památek. Najdeme tam třeba i mauzoleum rodiny Mariany Oraňské, mauzoleum rodiny stavitelů zámku. Myslím si, že docela zajímavé je, že kousek odsud se dá dojet do Barda, což je takové emblematické poutní místo celého vlastně Klacka, Slezska. Prochází tam jednak silnice, ale jednak také železnice přes Gurisově a protéká tam také právě Nisa Klocka, jo, takový jakoby průlom těmi horami. Dá se tam jezdit na raftech, je to prostě místo, které stojí za návštěvu. A pokud já vím, tak dokonce jsem někde našel, že tam má být nějaký největší sesuv v Polsku, ale to nevím přesně kde. Je tam krásný výhled z těch okolních skal, když se člověk podívá. Tam je totiž ten poutní kostel, který se nachází na tom takovém jako centru města, kde je klášter redemptoristů a je tam bazilika Navštívení Panny Marie. A je tam také starý most, který pochází, tuším, že z doby stejné jako Karlův most v Praze, takže jsou to opravdu jako zajímavé památky a není to odsud daleko, takže dá se dojet třeba na kole.
2: Já jsem během toho, co si hovořil, našla ten největší sesuv půdy v Sudetech a to mluvíme o roce 1598. Tenkrát prý hodně dlouho pršelo a já bych upozornila ještě na místo, které se jmenuje Skalní útes, což je vyhlídková plošina, která nám právě nabídne nádherný výhled na to zmíněné Bardo a celou okolní krajinu. A je to zhruba nějakých 10-12 kilometrů od Kamjence Zemkovického.
1: A navíc je to po rovině, protože do toho Barda je to pěkný prďák, pokud tam jedete z Klacka, tak z téhle strany je to trošičku příjemnější. A já bych zmínil ještě jednu věc, a my jsme to neprozradili a možná to tady je slyšet. Je tady skvělá kavárna, kousek pod zámkem. Dali jsme si mraženou kávu a je úplně boží, takže určitě to stojí za to. Mě tečou sliny, jo, já se musím přiznat.
2: A je to odměna za to úsilí, které vydáte při jakékoliv činnosti, které se tady v této krajině, v této oblasti budete věnovat. Z Kamjence Zemkovického, Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza.
2: Český rozhlas.
3: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

právě teď začala hrát píseň Divokej horskej Tymián od Žalman a spol. No a pokud máte rádi hory, tak byste si mohli vyrazit zítra na horskou louku Bělská stráň, kde se uskuteční pátý ročník dobrovolnické akce Kosení v Bělské stráně. Ta začíná sice už v 6 hodin ráno, ale pokud jste příznivci horských luk a fyzické práce, tak určitě můžete vyrazit. Nevím, jestli tam teda najdete ten horskej Tymián.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
2: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
3: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
2: Příběhy o outsiderech a viděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Brian Adams právě dospíval v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je pátek, to znamená, že celé vysílání je tak různě prošpikováno nejrůznějšími pozvánkami. To samozřejmě bude platit i v té další hodině mezi 11. a 12. hodinou. Teď se ale pojďme podívat, kam byste mohli vyrazit, třeba na Prostějovsku. Dnes, ještě dnes, v pátek 24. července, se můžete vydat na zámek v Čechách pod Kosířem, kde jsou speciální rodinné prohlídky s hraběnkou za tajemstvím zámku. Začaly v 10:30, ale potrvají až do 14:30. Jsou určené hlavně rodinám s dětmi do 9 let, takže pokud zrovna sedíte doma a nevíte, kam byste vyrazili, můžete do Čech pod Kosířem. Návštěvníky čeká komentovaná prohlídka, zámecké interiéry a také pohádkové vyprávění o historii. Vstupné pro dospělé je 160 korun, snížené 110 a rodinné potom 430 korun. Děti do 6 let potom mají vstup zdarma, takže pokud těch dětí máte víc, můžete to takhle nakombinovat. No a když už v Čechách pod Kosířem budete, tak tam dnes můžete zůstat i do odpoledne, večera, protože je připravena projekce filmu Pýcha a předsudek k 251. výročí narození Jane Austenové. Ta projekce začne už v 5 hodin takovým čajem o 5. s britskými dobrotami a od 20:50 potom piknik a večerní promítání. Pokud máte nějaký oděv, který by seděl do toho historického období, tak to je samozřejmě také vítáno. No a pokud máte radši jinou zábavu a máte volno až v neděli, tak můžete vyrazit do Senice na Hané na Olomoucku, kde budou hodové slavnosti ve 9:45 dopoledne, začnou slavnostním průvodem od hasičské zbrojnice ke kostelu a v 10 hodin potom mše svatá, no a od 11 hodin na farní zahradě bohatý program, dechovka, výstavy, komentované prohlídky věže, hudební vystoupení, řemesla, atrakce pro děti a vstup je volný, takže pokud máte čas až v neděli, vyrazte do Senice na Hané.

Pomalu ale jistě se blíží 11. hodina, vy posloucháte Český rozhlas Olomouc, no a jelikož bude celá, tak to znamená aktuální zprávy a Honza Faltýnek už za malou chvíli ještě předtím zaspívá Lucie Bílá a Cool and the Gang.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Novým místostarostou Jeseníku je Tomáš Vlazlo. Na Moravě otevřel první rehabilitační ústav pro lidi po mrtvici nebo amputaci. Fotbalisté Sigmy vstoupí v neděli do nové sezóny. Odpoledne bude většinou oblačno a teploty do 23 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Jeseník má do konce volebního období nového místostarostu. Stal se jim Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem, který je ve funkci od 1. srpna nahradí Václava Urbana z hnutí pro Jeseník. Ten rezignoval z osobních důvodů. O novém místostarostovi rozhodli zastupitelé na mimořádném zasedání. Více starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová z hnutí Jeseník srdcem.
2: Je to člověk, který práci radnice velmi dobře zná, dlouhodobě se podílí na její činnosti, má zkušenosti s jednotlivými agendami a je schopen se do práce okamžitě zapojit bez zbytečných rizik.
0: Zastupitelé zvolili také nového člena rady města. Stal se jim Václav Dvořák z hnutí Společně. Olomoucké hejtmanství přispěje obcím z regionu víc než 15 milionů korun na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Prostřednictvím 3 dotačních titulů podpoří investice do čistíren odpadních vod a kanalizací, vodovodů a dále projekty na zadržování vody v krajině. Vyplývá to z tiskové zprávy kraje. Na Moravě je první rehabilitační ústav pro lidi po mrtvici, amputaci nebo po vážných úrazech. Sanatorium Pálava za 700 milionů korun bez daně otevřelo ve čtvrtek u Novomlýnských nádrží. Od září ho využije 80 pacientů, zatím zhruba polovina z celkové kapacity.
3: Silnou stránkou je fyzioterapie vybavená za mě doopravdy nejlepší a nejmodernější technikou a vodoléčba.
4: Při vodoléčbě sanatorium podle svého ředitele Antonína Vodáka využívá i místní mineralizovanou vodu. Její účinky, stejně jako působení rehabilitace, otestují pacienti po dohodě vedení se zdravotními pojišťovnami, říká za provozovatele Vladimíra Danihelková.
5: Jsme dohodnuti s pojišťovnou BZP, ta je první, která vlastně nám teďka přislíbila smlouvu od 1.8. vlastně zpětně už se to procesuje.
4: Do roku a půl chce rehabilitační ústav obsadit všech 160 lůžek. Alena Hysová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc v neděli na hřišti Jablonce vstoupí do nové sezóny Šance ligy. Do kádru přibyly 4 nové zahraniční posily. Naopak v rámci ligy přestoupili ke konkurenci Šturm, Sláma a Růsek. U 3 hráčů Huka, Kostadinová a Dolžníková se řeší hostování ve Slovácku. Cíle klubu představuje předseda představenstva Ondřej Navrátil.
6: Ambice rozhodně máme, chceme skončit do top 6. A pak uvidíme, pak se porveme v top 6 o co nejlepší umístění a samozřejmě bychom si rádi poháry znova zahráli, ale v tuto chvíli ten krátkodobý cíl je top 6 pro tu sezónu.
1: Počasí.
0: Odpoledne na střední Moravě čekáme většinou oblačno, lokálně se může vyskytnout slabá přeháňka a to hlavně na horách. Večer se bude oblačnost protrhávat. Teploty 20 až 24 stupňů, v Jeseníkách kolem 14. Povane mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na dálnici D35 na kilometru 257 u příkaz ve směru na Mohelnici. Kvůli nehodě je tam uzavřený pravý pruh a porouchané vozidlo stojí na 290. kilometru na D1 ve směru na Ostravu u oseku nad Bečvou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc pokračuje dál. Krásné páteční, zatím ještě dopoledne přeje Vilém Pospíšil. Kam se vydáme teď? Všichni určitě dobře víte, že nás čeká další výlet do olomoucké zóny Svatém Kopečku. Tentokrát se vydáme do pavilonu Šelém, uvnitř kterého možná nečekaně najdeme akvária a v nich také rejnoky, které si prohlédneme. Připravena je další pozvánka na zajímavou akci, která startuje už zítra na zámku Třemešek u Šumperka a pokud pokud se chystáte k obědu nebo spíše vaříte nějaký oběd a nevíte úplně co, tak jsou připraveny babské rady. Ty vám ukážou, že i z mála surovin se může něco vykouzlit. Tak hezký poslech.

0: Kapela Smoky právě teď dohrála na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v dopoledním vysílání. My se právě teď vydáme na Svatý kopeček u Olomouce. Jak určitě víte, olomoucká zoo letos slaví 70. No a v jejich akváriích můžeme vidět také rejnoky. Pojďme se u nich zastavit spolu s Josefem Drtilem.
1: Je tady Siba atlantská, máme tady momentálně jednoho samce, kterého tu už chováme asi 8 roků. A dole plave na dně takový malý žraluček očkatý, který tady je deponovaný ze zoo Ostrava. Je to vlastně jejich chovný samec. No, jinak tady jsou dravci, jsou tady dva druhy kaniců, nebo potom větší bodloci, jako tady třeba jde vidět ten velký pomčíci. A tři druhy hvězdic, které tady jsou hlavně z důvodu toho, že zaprvé dožírají zbytky, co spadne na dno.
2: Ta Siba krouží neustále dokola, obkružuje to akvárium a občas vykoukne i nad hladinu.
1: V přírodě plavou na velké vzdálenosti, průběžně se celý den krmí, ale dokážou i odpočívat, občas leží na dně a dokáže aktivně dýchat, na rozdíl třeba těch žraloků, ti musí stále plavat.
2: Tady ten prostor, že by se rozplavala do nějaké velké dálky, nemá, krouží pořád dokola. A jak krouží kolem toho skla, tak si můžeme všimnout asi ústního otvoru.
1: Ze spoda má velký ústní otvor, vypadá to, jak kdyby se smála.
2: A spousta zubů malých?
1: No, spousta malých zubů. Oni to jsou vlastně takový prohrabávači dna, že oni vlastně ze dna vyhrabávají pohmatem nějaký korýše nebo měkýše a pomocí těch čelistí je rozdrtí a vysejou ten obsah jejich.
2: Vlastně. A po bocích těch úst jsou dvě řady žáber?
1: Jo, ano, to jsou vyfukovací žeberní otvory, ano.
2: Z boku trčí ryba při dně, ta se vůbec zase nehýbe, naopak je bílá s černými tečkami, možná podobně jako ten písek na dně.
1: To je jeden z dvou druhů kaniců, to jsou takový draví ryby, který někde takhle postávají ve skrytu a čekají, až poplave kolem nějaká vhodná oběť, kterou sežerou. Tady čekají, až jim něco hodíme, samozřejmě nějakou rozmraženou rybku, proto jsou tady ty ryby ostatní velký, aby je nebyly schopni sežrat.
2: Jaké jsou rozměry toho rejnoka?
1: Tam je rozpětí tak aspoň 60-70 cm a na délku asi taky. On ten ocásek má poměrně krátký, on by měl být podstatně delší, ale tady v tom akváriu bohužel se nedaří nějak, aby mu vyrostl delší.
2: On už tady vyrostl?
1: Jo, už je tady asi 8 roků. Jinak na kořenu ocasu vlastně jde vidět takový jedový osten, který mají ti rejnoci všeobecně k obraně. Některý ho mají jakoby dál na ocase a tenhle ten druh má třeba přímo na kořenu jeden takový trn.
2: Jaký objem má to akvárium?
1: Tohle to má asi 10 000 litrů, jo? Není to úplně velké. Teď se staví vlastně nové velké akvárium, kde budeme chovat tyhle ty Siby nebo ještě i dva druhy Sib a nějaký jeden druh žraloků, které bude podstatně větší, aby právě měli vhodnější podmínky, co to není už úplně jakoby ideální pro takhle velkého jedince.
2: To by mělo být největší akvárium v České republice, jsem někde zaslechl.
1: Jo, mělo by to být, mělo by to asi 350 tisíc litrů. V době dostavby určitě bude největší, uvidíme, jestli časem samozřejmě se může stát, že někdo postaví něco většího, ale bude to asi několikanásobně větší než největší předchozí akvárium u nás.
2: Tady ta ryba číhající dole mi připomíná skleněnou rybu, kterou jsme mívali v polici, na těch ploutvích seděla. Ze zoologické zahrady na Svatém kopečku, Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít folková muzika z loňského Mohelnického folkfestu. A bude to v pořadu Na cestě už po 14. Poslouchat budeme tentokrát přerovskou kapelu Korky, taky Neres a Lucii a Spiritual Quartet. Nebude chybět ani druhá tráva s Robertem Křesťanem. Na folkfest se můžete společně se mnou vrátit v neděli 26. července po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

To byla Tichá dohoda a jejich marioneta v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Kapela Tichá dohoda sice nezahraje zítra v areálu té Sokol Chromeč, v areálu Sokolovny, ale zahraje tam jiné kapely, protože budou se tam konat 29. pivní slavnosti, které začnou zítra ve 14 hodin. Od 3 hodin vystoupí hudební překvapení, to se budete muset přesvědčit sami. V 19.30 potom kapela E3T a od 21. tradiční skupina Noa. Celý den k dispozici 16 druhů piva, teplé jídlo nebo třeba tombola a nejrůznější soutěže, takže pokud jste milovníky zlatavého moku, tak určitě vyrazte do Chromče. My na Šumpersku ještě zůstaneme, za malou chvíli si představíme další akci, která se tam bude konat na zámku Třemešek. Ještě předtím ale zaspívá Olivia Newton-John.

0: Vidle, vidlička, fest, aneb jak dostat regionální produkty a zejména potraviny přímo ke spotřebitelům. I o tom bude festival, který odstartuje už zítra po 13. hodině na zámku Třemešek u Šumperka. Podrobnosti pro nás má Lenka Ellerová, spořádající místní akční skupiny Šumperský venkov.
1: Vidle, vidlička, fest vlastně navazuje na to, že chceme, aby to, co se tady vypěstuje, jsme tady taky u nás snědli, nejenom vypěstuje, ale i vyrobí. Takže jde zkrátka o to, aby se lidi seznámili s potravinama, které jsou tady od nás, z Šumperska, Zábřežska, z Olomouckého kraje, a aby je ochutnali a aby je ideálně ochutnávali vlastně celoročně.
2: Je to akce, kde se teda mohou potkat jak zemědělci, tak třeba výrobci právě s těmi svými konečnými konzumenty. Kdo se třeba zúčastní, na koho se mohou těšit ti, co přijedou na Třemeš?
1: Bude tam spoustu těch místních producentů, můžete se těšit na liopotraviny, což jsou liofilizované mrazem potraviny, ovoce, ale taky sýry. Budou tam dobroty z hor, budou tam sýry, ovčí z Brníčka a spoustu dalších.
2: Kromě toho vlastně bychom měli říct, že na Třemešku funguje i chráněná dílna, kde jako kavárna. Předpokládám, že i oni se nějak zapojí. Vím, že tam mají skvělé zákusky.
1: Určitě ano. Na Třemešku je kavárna, kde obsluhují lidé s handicapem, ale nejen to, i vlastně ty zákusky, ty dobroty, které tam prodávají, tak vyrábí lidé s handicapem.
2: Jak to bude fungovat, čili od kdy do kdy a co třeba nějaká kultura bude, nebo se bude jenom jíst?
1: Tak k tomu jídlu určitě patří i ta kultura, takže máme připravený, řekla bych, pestrý program. Můžou se návštěvníci těšit na cymbálku CLM, zaspívá s Moravia Big Bandem zábřežským Ilona Čáková. A co se týče toho jídla, tak připraví svou cooking show Chilita, finalistka Masterchef Česko, a bude možnost taky ochutnat to, co uvaří.
2: Co třeba pro děti?
1: Pro děti bude připravené malování na obličej, bude tam soutěžní stezka, kde mohou něco i vyhrát, a určitě děti rádi ochutnají palačinky, které budou také připravené z lokálních potravin.
2: Tak už nám zbývá jenom tedy, kdy a od kolika hodin a jak bude ten program postupně postupovat?
1: Začínáme o 1:30, v sobotu 25. července, s tím, že začínáme cymbálkou, potom zaspívá Ilona Čáková se zábřežským Moravia Big Bandem, následuje Chilita Cooking Show. Dál se těšíme na Pangeu, což je Beatles Revival Band. Zahrají divadlo, poměrně humorné divadlo, klienti Centra sociálních služeb Poměnka. Pak se ještě uvidíme s Chili a závěr patří stejně jako loni skvělý lokální kapele Alexandrinové a AG4 Group, která zahraje Zatančíte si a tak dál.
2: Ještě bychom měli říct, že se jedná o Třemešek u Šumperka, to znamená v katastru obce vlastně Dolní Studenky.
1: Ano, je to tak, zámek Třemešek se nachází v Dolních Studenkách u Šumperka.
2: Z Třemešku Bírek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Karton na odvorek a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo jeansy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vítě Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Vítě Troníčka a Marien.

0: Pomalu ale jistě se blíží 12. hodina a pokud zrovna chystáte vyrobit něco dobrého k obědu, tak dobře poslouchejte. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady vám ukážou, že i z několika běžných surovin může vzniknout rychlý a přitom výživově hodnotný oběd.
1: Babské rady.
2: Co dělat, když je lednička skoro prázdná a vy potřebujete uvařit oběd? Zkuste jednoduchou rýži s vejci. Tahle kombinace vytvoří kompletní bílkovinu, která se kvalitativně blíží dokonce hovězímu masu. Dodržet musíte poměr 3 vejce na porci a hrnek rýže. Rýži po uvaření nechte úplně vychladnout a teprve poté ji znovu ohřejte, ideálně v pánvi, do které přidáte vejce. Při ochlazení vzniká rezistentní škrob, který se chová jako vláknina, krmí střevní bakterie a snižuje glykemický index. Pokud chcete mít jídlo výživově ještě vydatnější, přidejte hrst čerstvých fazolí, fazolových lusků nebo cizrny. To jsou výborné zdroje železa, které se budou lépe vstřebávat díky vitamínu C. Ten si v porci zajistíte tak, že přidáte čerstvé rajče nebo papriku. A pokud tohle zdravé rychlo jídlo chcete ještě povýšit, přidejte k rýži s vejci čočku, fazole nebo hrách, které obohatí jídlo o další porci pro tělo tak důležitých látek a hlavně zasytí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

jistě se blíží poledne, připraveny pro vás budou aktuální zprávy, potom už písničky na přání a kolega Tomáš Kedzior. Připravte si mobilní telefony. Vilém Pospíšil vám přeje krásný zbytek pátku a hezký víkend.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Na sídlišti v Temenici v Šumperku bude nové parkoviště. Ve Zlatých horách na Jesenicku začínají tradiční městské slavnosti. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Dnes bude oblačno s možností přeháněk a s maximy až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Investice do nového parkoviště pro 40 aut plánuje vedení Šumperku na sídlišti v Temenici. Umístěné bude mezi nedávno dokončeným dopravním hřištěm a ulicí pod Hájovnou. Řidičům by mohlo začít sloužit příští rok v létě, říká šumperský místostarosta Karel Hošek z TOP 09.
4: Rada města Šumperka na posledním jednání schválila soutěžní podmínky pro výstavbu parkoviště a modernizace ulice pod Hájovnou, tak aby během léta probíhal soutěž a na podzim mohli začít stavební práce, pokud to počasí dovolí, a stavba mohla být dokončena v příštím roce v létě a celkové náklady by měly být asi 1 000 000 Kč.
3: Ceny starších bytů v Česku dál zdražují. Podle dat portálu S-Reality cena středně velkých starších bytů v Olomouckém kraji byla letos na konci druhého čtvrtletí o 14 až 18% vyšší než ve stejném období loňského roku. V celém Česku pak zhruba o 13%. Podobný trend potvrzuje třeba portál bezrealitky.cz. Ten vyčíslil, že v Praze už cena překročila hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Náměstí Svobody ve Zlatých horách dnes ožije dvoudenními městskými slavnostmi s názvem Zlaté dny. Zahájí je v 18 hodin a 45 minut vystoupení Zlatohorské gardy. Pokračuje Libor Šťastný z městských kulturních zařízení.
5: Hned poté vystoupí hlavní hvězda večera a to je populární zpěvák Adam Ďurica. Sobotní dopoledne bude patřit především dětem, kde Čiperkové představí hudební show plnou písniček. Po oba dny bude v prostorách kina připravená oblíbená edukativní hra XPlay. Pro Luce bude připraven animační program pro děti nebo akrobatické vystoupení.
3: Zlatohorské slavnosti potrvají do sobotního večera. Sport. Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Zlato získal na šampionátu v americkém městě Oklahoma City. Přímo v dějišti závodu mu k úspěchu gratulovali sami světoví šampioni Prskavec a Přindíšem, kteří vypadli v semifinále a Jakuba Krejčího v začátcích kariéry ovlivnili.
6: Každý nějakým způsobem a chtěl jsem si od každého vzít něco, ale zároveň jsem chtěl já být tím nejlepším vzorem pro ty další generace a pro ty nejmladší vodní slalomáře. Že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega rád stranou a pogratulovat si a popřát si a přát to těm ostatním.
3: Amélie Hilgertová byla mezi kajakářkami 8. Vyhrála Australanka Foxová a 5 českých tenistek se dnes představí ve čtvrtfinále turnaje WTA v Praze. Jako první nastoupí Marie Bousková proti Tereze Valentové. Po nich bude hrát Sára Bejlek proti Rakušance Tagerové a na závěr se Dominika Šálková utká s Barborou Krejčíkovou. Počasí. Dnes bude na střední Moravě oblačno, lokálně se mohou odpoledne vyskytovat přeháníky, a to zejména na horách. Večer ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 14 stupňů a vítr slabý, během dne mírný severozápadní. A zítra čekejte na střední Moravě většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na Jesenicku kolem 19 stupňů a vítr slabý, během dne mírný jižní až jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 na 257. kilometru ve směru Hradec Králové kvůli nehodě uzavřen pravý jízdní pruh a v Šumperku na křižovatce ulic Karla Hynka Máchy a Šmeralova došlo k nehodě auta do dopravního značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Kristýna, Jakub a Anna, tři jména aktuálních dnů, a protože Aniček je z nich asi nejvíce mezi posluchačkami Českého rozhlasu Olomouc, využijte už dnes hodinku písniček na přání a zahrajte Aničkám klidně s předstihem. Vůbec to nebude vadit. Hezké odpoledne přeje Tomáš Kedzior, tady je Český rozhlas Olomouc, písničky na přání, studiové číslo 221 555 444 a SMSková linka 723 70 33 51.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc otevírá paní Helena z Mladějova. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, posloucháme.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Rádia Olomouc. Dnes chceme popřát naší milované mamince, babičce, prababičce paní Aničce Markové z Mladějova na Moravě, která dneska slaví 85. narozeniny a v neděli dál přejeme k svátku Aniček a všem Andulkám tež přejeme všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví a lásky přeje a hodně pohody, božího požehnání a stále dobrou náladu přeje dcera Liduška s rodinou, syn Slávek s rodinou. Ke gratulaci se připojují rodina Křivohlávková, Věrta Nedělová s rodinou, rodina Grundová a sousedka Helenka. A všichni to jí mají rádi. Dneska velký narozeninový den máte, postaďte se na chviličku, nalejte si vína skleničku a poslechněte si pěknou písničku. Zítra se sejdeme a pořádně to oslavíme. Děkuji za vybranou písničku a někdy nashledanou.
0: Tak děkujeme, zdravíme do Mladějova všechny naše tamní posluchače. K dnešním narozeninám hrajeme kamarádce Drahušce Koláčkové z Újezda. Drahuško, hodně dobrému zdraví se těš a žádné problémy neřeš, ať tě láska životem provází a všechno ti vychází. To ti ze srdce přejí Boženka a Jarda. Písnička je také paní Janince Balonové k jejím zítřejším 55. narozeninám. Hodně zdraví, rodinné pohody, krásných chvilek z vnoučátky. To vše ti přejí ze srdce posluchači Urmínští a Svítkovi z Nového Malína.

0: Sladké mámení na vlnách Českého rozhlasu Olomouc paní Alena z Moravičan. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všichni jeho posluchače. A dnes bych chtěla popřát k nedělnímu svátku. Pan Bůh tam, takže do Moravičan jsou srdce Aničce Pokorné a do Paulína kamaráce Aničce Kalbisové. Přeji vám děvčata hodně zdraví, dobrou pohodu. A co vám daří, ať užijete krásný letní den. Jsme rádi, že nás nepotká žádná katastrofa, jako byla na Jižní Moravě. Takže ještě jednou všechno nejlepší vám přeje rodina Hrubých, Alena a Velázní Vanka s rodinou. Děkuji za vybrání písničky.
0: Naslyšenou, pěkná písnička patří z Českého rozhlasu Olomouc také k dnešnímu svátku Kristýnce Paprskářové do Libiny. Vše nejlepší přeje Beátka. Dále věnování pro pana Jirku Dolitovle. Hodně krásných dnů i víkend prožitý ve zdraví, spokojenosti a lásce, píše paní Marie z Prostějova. Věnování je také pro Magdu Švédovou z Horních Studének. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších roků přeje manžel, dcery s rodinami a sourozenci a posluchači Švédovi. A ještě pro Kristýnku Prajsovou z Oskavy k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, zdraví a všeho dobrého přeje babička s celou rodinou.

0: Tak to byl Josef Zíma a ve Veselí nad Moravou poslouchá Český rozhlas Olomouc paní Marie. Dobrý den.
1: Tak můžu mluvit?
0: Ano, ano, posloucháme.
1: Dobře, dobře. Přeji Marii Slavíkové k narození.

0: moderátorovi krásný den vám přeji a také, kdo poslouchá rádio. To přeje její maminka, celá rodina, máme tě moc rádi. Erička, Marek, Staňa, Matyášek a děkuji vám.
1: Hezky zdravíme, naslyšenou. Ta písnička bude patřit také Ludmile Krpcové do Sobotína k narozeninám, které slaví zítra. Hodně štěstí a zdraví do dalších let přejí kámošky Jarka a Věra. Kristýnce Vaňkové z Mezic, její sestře Aničce k nedělnímu svátku. Vše nejlepší, lásky, úspěchů, štěstí a zdraví, píše teta Anna. A ještě hrajeme k narozeninám pro paní Julii Jackovou z Rýmařova. Juli, vše nejlepší, zdraví, klid a spokojenost a mám tě ráda, píše posluchačka Zdeňka.

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. A teď paní Ivana Zesudková, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, pro mě známé, co jsou. A dneska bych chtěla nechat zahrát písničku Do červené vody a je to Marušce a Pepovi Krejčím. Včera jsme měli takový pěkný posezení, že bylo to moc pěkný, se mě to líbilo. Potom bych ještě chtěla nechat zahrát vnučce Kristýnce Netrstové ze Sudkova, která má dneska svátek. A chtěla bych pozdravit všechny moje známé, kteří mě znají a poslouchají. Děkuji moc.
0: Naslyšenou, písnička bude patřit také naší vnučce Kristýnce Šmídové do Konice i do Skřípova Kristýnkám Navrátilovým. Štěstí, lásku, zdraví a vše dobré přeje i babička, dědeček, Soňa, Libor, rodina Přikrylová a další velké rodiny ze Skřípova, Ludmírova, Litovle a Červenky. Písnička pro paní Aničku Jemelkovou k jejímu nedělnímu svátku, ať má hodně zdraví, které hodně potřebuje, a hodně kamarádek z klubu seniorů v Hodolanech přeje posluchačka Helena Zamykalová z Olomoucké Nové ulice.

0: říjnu háj v Českém rozhlase Olomouc paní Anička ze Zábřeha. Dobrý den.
1: Můžu mluvit.
0: Paní Aničko, posloucháme vás.
1: Ano, tak dobrý poledne, já zdravím všechny posluchače a přála bych si zahrát paní Anice Valentové do Pivonína, která je nemocná, aby se brzy uzdravila a přišla mezi nás do domovinky a že ji celá domovinka, že ji zdraví. A pak bych ještě chtěla zahrát paní Faltinkové do Hrabišína. Ta taky často volá i mě volala, že jí přeju hlavně hodně zdraví všem. Děkuji moc krát za vybrání písničky a budu se těšit zase na shledanou. Děkuji
0: těšíme
1: vám.
0: Se i my zdravíme pěkně a blahopřejeme už předem k svátku, který bude v neděli. Zároveň hrajeme do Dobicka paní Aničce Millerové s přáním všeho dobrého a zdraví k svátku. Píšou její dávní spolužáci a paní Svobodová. Naší Jarmilce ke včerejším narozeninám hodně štěstí, zdraví, lásky, radosti z rodiny a štěstí, ať jí doprovází v životě, přeje posluchač Standa. Písnička je také k nedělnímu svátku paní Aničce Bartošové z Vápené. Hodně zdraví, štěstí, pohody a všeho dobrého přejí sestry Maruš a Dana.

0: Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Na telefonu je paní Ludmila ze Senice na Hané. Dobrý den.
1: Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát manželovi Františku Dostálovi ze Senice. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody od manželky, dvou dcer, 4 vnoučata a 7 pravnoučat.
0: Děkujeme, zdravíme manžela a písničku přidáváme také všem spolužákům, kteří ukončili studium v roce 1965 na Svatém Kopečku a připomínám, že sraz bude už zítra ve 14 hodin v olomouckém Senimu. Těší se posluchačka Maru z Radíkova. Věnování je také Drahušce Koláčkové z Újezdu. Hodně štěstí, zdraví a lásky a stálý úsměv na tváři přejí Lída a Pepa Prokešovi a písnička je také pro radost mým rodičům Věrce a Mirkovi Mačalíkovým Třemešné. Maminko a tatínku, přeji vám krásné dny a zítra si to užijeme, píše dcera Lenka s rodinou.

0: Českém rozhlase Olomouc, paní Zdeňka z Určic. Dobré poledne.
1: Dobrý den, pane redaktore, zdravím srdečně vás a všechny posluchače. A tuhle písničku bych ráda věnovala všem pracovníkům, kteří se podílejí na sklizni žní tady u nás v Určicích, ať už jsou to traktoristé, kombajnéři a tak dál a tak dál. Potom bych ještě chtěla popřát Kristýnce Slukové z Prostějova, která má dneska svátek. Kristýnko, všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, doufám, že se máte dobře a že se vám daří. A ještě zdravím paní učitelku Zdeňku Šugárovu do Přerova. Té přeji hlavně hodně zdravíčka. Pane rektore, ještě jednou srdečně děkuji, přeji vám krásný den a nashledanou.
0: Naslyšenou a zdravíme všechny, kteří momentálně pracují na polích a poslouchají Český rozhlas Olomouc, takže ať se jim daří, ať ta práce jde od ruky a nekomplikuje ji počasí.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Co dělali Hanáci v minulosti?
2: A jak se baví dnes?
1: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
2: Největší národopisné oblasti na Moravě.
1: Představí seriálek
2: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
1: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: V písničkách na přání vítáme paní Toničku z Ludmírova. Dobrý den.
4: Dobrý den vám a všem věrným posluchačům. Dnes bych prosila nechat zahrát k nám do domova seniorů panu Vladimíru Havličkovi dnešním kulatým 90. narozeninám. Přejeme mu všechny hodně štěstí, zdraví, zdraví, zdraví, spokojenost, lásku od svých nejbližších, od dětí, vnoučat, pravnoučat a boží požehnání přejí všichni seniori a zaměstnanci domova a v neděli mají svátek Aničky, tak jim přejem totéž hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a božího požehnání. Je to Anička Jarošová a Šmehlíková. A vám moc krát děkuji za vyhledání písničky a naschledanou.
3: Písnička je připravená, zároveň věnujeme také k svátku Aniček všem Aničkám Dožilové a Vápené i Aničce Bartošové. Zdraví, štěstí a úsměv na tváři přeje posluchačka Marci. Věnování k dnešnímu svátku naší vnučce Kristýně Vaňkové a k zítřejším narozeninám vnukovi Péťovi Spurnému z Nákla a ještě k nedělnímu svátku naší vnučce Aničce Vaňkové a sestřenici Aničce Bartové z Olešnice. Přejeme všem zdraví, štěstí, lásku a boží požehnání, píšou posluchači Vaňkovi z Mezic.

0: Švihák Lázeňský na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a teď pan Ondřej z Velkých Karlovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Olomouc, pane Kedzior a všechny posluchače. A prosím o zahrátí písničky od Vlasty Mudrikové, nejkrásnější město na světě. A písničku posílám paní Aničce z Olšan u Prostějova, potom paní Jireně z Hulína, manželům Veronice a Robertovi Valchářovým z Velkých Karlovic, známé Ivete Šulákové ze Vsetína, no a taky Vlasti Mudrikové na Slovensko a všem přátelům a známým.
0: Děkujeme, písnička Vlasty Mudrikové bude patřit také na Vyše Horky. Kristýnka tam svátek slaví a já přeji štěstí a zdraví. A pohodový svátek, píše babička. Věnování k svátku paní Kristýně Pěničkové z Horních Studének. Vše nejlepší, hodně zdraví, lásky, pohody a štěstí přeje Lukáš, sestra s rodinou a rodiče. K přání se připojují Jana, Vendula a Lukáš Švédovi.

0: Vlasta Mudríková, na vaše přání v Českém rozhlasu Olomouc. Teď je s námi pan Láďa Stovačová. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuju vám, že jste mě vzal, děkuju vám za vyhrání písničky. Zdravím ještě jednou vás a České rozhlas Olomouc, všechny posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat Pepičkovi Jeklovýmu a její dcerce Anice. Aničko, všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí ti přeje Laďa. A dál panu Jiřímu do Litovle, paní Mileně Dobromová, paní Zdenice do Oprocan s Pavlem, paní Lidusce do Olomouca a do garáže a ještě někde. Všetkém přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohy. Děkuju moc krát, nashledanou.
0: Tak to byl pan Láďa Stovačová. Písnička patří také k nedělnímu svátku Aničce Krystákové z Břidličné. Moc a moc zdraví a dobrou náladu, jakou stále má, přeje skoro sousedka Jarka. Hrajeme také paní Bohušce Špičkové do Šumvaldu k dnešním narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky přeje švagrová s přítelem.

tak jednou setkáme se, lásko, navždy tam, kde vládne pokoj.

Marcel Zmožek na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc. Tak všem Kristýnám, ale také Jakubům a Aničkám přejeme vše nejlepší. Další hodina na vaše přání bude samozřejmě zase zítra touto dobou a také v neděli, kde bude určitě nabito. Ale možnost hrát pěkné písničky potěšení a zvěnování máte také dneska v podvečer po 18. hodině, kdy budeme hrát dechovou a lidovou muziku na vaše přání.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Centrum Mohelnické místní části Květín opravují dělníci. Olomoučtí strážníci vozí o prázdninách podnapilé na záchytku každý den. Ve Staré Vodě na Libavé začíná tradiční anenská pouť. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno s maximy až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Nová parkovací místa nebo chodníky budou moct využívat lidé v centru Květína, místní části Mohelnice na Šumpersku. Práce už dělníci zahájili. Investice vyjde podle informací v mohelnickém zpravodaji na zhruba 5 milionů korun.
2: Při obnově centra Mohelnické místní části Květín vzniknou nová parkovací místa, chodníky a vjezdy k rodinným domům. Dělníci ve Květíně vysadí nové stromy a keře a taky postaví novou autobusovou zastávku. Z Mohelnice Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Každý červencový den zatím olomoučtí strážníci museli převést na záchytku někoho, kdo měl problém s alkoholem. Například minulý víkend v zařízení pro podnapilé skončil muž s téměř 4,5 promile alkoholu v krvi. Vyplývá to z informací na webu městské policie. Kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě na Libavé ode dneška hostí třídenní anenskou pouť. Návštěvníkům nabízí nejen bohoslužby, ale taky koncerty a aktivity pro rodiny s dětmi. Uvedl to za pořadatele Aleš Tománek.
3: První poutní mše je v pátek večer, tedy v 6 hodin následuje světelný průvod ke královské studánce. V sobotu ráno, potom v 10 hodin ráno je hlavní poutní mše svatá. Odpoledne potom následuje komentovaná prohlídka v 1 hodinu, je tam nachystán program pro rodiny s dětmi. Pouť bude potom zakončena v neděli, kdy budou požehnáno nových 7 zvonů, které daroval poutnímu kostelu fráter Homola.
0: Už měsíc je možné podávat žádosti v programu Nová zelená úsporám, který podporuje snižování energetické náročnosti budov. Zatím se sešlo přes 914 žádostí, jak potvrdilo Ministerstvo životního prostředí. V porovnání se startem předchozího kola Nové zelené úsporám loni v zimě je to ale o 3,5 tisíce žádostí méně. Program od té doby prošel výraznými změnami. Dotaci nově už získají jen zranitelné domácnosti. Zbytek dosáhne pouze na bezúročnou půjčku, dodává mluvčí rezortu Veronika Krejčí.
4: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené, k podání žádosti je vyžadován renovační pas nebo průkaz energetické náročnosti budovy a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na Jesenicku kolem 19 stupňů a vítr slabý, během dne mírný, jižní až jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na D35 mezi 258. a 257. kilometrem ve směru Hradec Králové kvůli nehodě 4 aut je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na D1 na 302. kilometru ve směru Ostrava je uzavřený odstavný pruh. A v Šumperku na křižovatce ulic Kerlahinka Máchy a Šmerlova došlo k nehodě auta do dopravního značení. Tolik zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Jsme tu opět po týdnu, magazín o zdravém životním stylu, vždy na jedno téma, různé příznaky. Řešíme postupně týden co týden s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Už je u mikrofonu a zdraví Patrik Rozehnal.
6: Dobrý den, dneska máme šlachy.
5: Ano, ale na rukou a nohou, ne všude možně.
6: Ne všude možně, jenom na rukou a nohou. A má to ještě jednu podmínku, musí bolet.
5: Ano. Pane doktore, bolí mě nohy. Co mám dělat? Kulhejte.
1: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, kteří to mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový
0: loket. Bude někde nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba
0: ze stolu? Od stolu.
4: Od stolu, ne ze stolu, samozřejmě.
0: Já teď... Veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci, a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno, a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou, a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako, když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu, jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
0: Že by i šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád stejná. No a když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat nebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
1: no,
0: něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci, takový, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Lecos. Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek prstu ohýbáte a zbytek prstu zůstává napjatý.
1: A

0: pohybem, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Hmm. Čili tohle to jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé na dotek.
1: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Při 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu, ale při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje je kontraktura, jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě.
0: Jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty
2: tahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu, můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takový dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutí.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domývá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah, doktor a jiný vztah ano, se s pojišťovnou. Tak
2: přesně
0: tam se
2: tak,
0: obrátit.
2: Takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl vyslažen, byla malá kulise automobilu, šla po spolu jezdkyně, narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavu. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlochy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme, budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte. Dobrý.
5: Paní doktorko Štěpán, mám prosbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: Jo, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten takovou, že vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělají, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál, takže asi...
0: Takže může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle, tak. Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano, a nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono, protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cejdamové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme v rádiu.
1: Povídejte.
2: Kubova, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8-9 měsíců, než to, než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající jako ta příčina, jestli na něco šlapnete, nebo je horko?
2: Nikdo mi tomu.
1: To musíte poznat vy, vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepší.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: S tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, aby se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když vstanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamy.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na ruku?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou 4 druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladivé gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na rukou nebo nohou, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být leccos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D-vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapie, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu počase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Lumovské přehradě se zhoršila kvalita vody, podle hygieniků je ale i nadále vhodná ke koupání. Ztracená kola z Olomouce budou pomáhat v Africe. Vrchní státní zástupce zvažuje, že udělí novou výtku žalobkyně z bitcoinové kauzy Petře Lastovecké. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Voda v Plumovské přehradě na Prostějovsku se mírně zhoršila. Hygienici ohodnotili druhým stupněm z pěti možných. Voda v nádrži je ale i nadále vhodná ke koupání, říká mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná.
4: Voda ve vodní nádrži Plumlov je vhodná ke koupání, jsou zde pouze mírně zhoršené vlastnosti. Jedná se o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. Především se jedná tedy o zhoršení smyslově postižitelných vlastností vody. V případě možnosti je vhodné se po koupání osprchovat.
3: Další měření kvality vody v Plumovské nádrži je plánované na 3. srpna. Zástupci neziskové organizace Kola pro Afriku získali z olomouckého městského skladu nálezů a ztrát bezmála 100 bicyklů. Na dobročinné účely věnovalo vedení radnice. O ztracená jízdní kola se nikdo v zákonné lhůtě 3 let nepřihlásil, říká mluvčí magistrátu Jan Horejš.
5: Od té doby, co je to kolo umístěno do tohoto skladu, běží 3letá lhůta, kdy si majitel kola může požádat o to, že ztratil kolo a může si ho vyzvednout. Pokud se majitel kola o svůj majetek nepřihlásí, tak padají do majetku města Olomouce. Ta společnost Kola pro Afriku si na své náklady kola opraví, zmodernizuje a doveze je do států a míst, kde jsou užitečná a potřebná.
3: Státní zástupkyně Petra Lastovecká by podle zjištění Českého rozhlasu mohla dostat další vytýkací dopis. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun zvažuje, že ji znovu pokárá za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. To už jednou udělal, výtku mu ale vrátil kárný senát. Podle něj Dragoun nedal Lastovecké prostor k vyjádření. Podle zjištění reportérů i rozhlasu to už udělal tento týden v úterý. Lastovecká pochybení od začátku odmítá. Avizovala, že se bude v případě uložení výtky bránit všemi právními prostředky. Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc v kádru v letní přestávce přivítali 4 nové posily. Výhradně ze zahraničí. Útočníka Mikaelsona z Islandu, brankáře Pavle Šiče a záložníka Solda z Chorvatska a stopera Numbisieho z Kamerunu. České hráče odpovídajících kvalit či finančních požadavků klub nenašel. Strategie do budoucna přibližuje předseda představenstva Ondřej Navrátil.
6: My bychom ty Čechy nechtěli kupovat, my bychom chtěli vychovávat. Teď soustředíme na to, aby jsme zlepšili akademii trenérským štábem, celkovým nastavením, systémem. Máme tam opravdu skvělý trenéry a skvělýho šéf trenéra mládeže. Bohužel, než se to projeví, do A týmu bude chvíli trvat a tam na to potřebujeme trpělivost. Čechy v týmu chceme, ale musíme si je vychovat sami.
3: Sigma vstoupí do nového ročníku šance ligy v neděli v 17 hodin a 30 minut a to na hřišti Jablonce.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Na Jesenicku kolem 19 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný, jižní až jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na D35 mezi 258. a 257. kilometrem ve směru Hradec Králové se kvůli nehodě 4 aut nejezdí pravým jízdním pruhem a na D1 na 302. kilometru ve směru Ostrava je uzavřený odstavný pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Páteční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc pro vás má Tomáš Kedzior. Podíváme se za chviličku na pochoutkový rok, naši celoroční soutěž a jubilejní. Letošek je už 10. rokem a některé věci se soutěží jinak, ale každopádně ty ceny jsou stále veliké a tento rok opravdu jubilejní. Podíváme se na to v 14:30. Rozhlasová pohlednice od Pradědo na Hanou tentokrát navštíví Hrdi Bořické rybníky. No a za chvíli startuje soutěž Hřebíky. To je program této vysílací hodiny odpoledne Českého rozhlasu Olomouc.

0: Vyhoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Páteční hřebíky jsou tady u mikrofonu a u telefonu je Tomáš Kedzior. Naše ceny, to je plátěná taška černá Českého rozhlasu. Knížka Stanleyho Tucciho Chuť mého života, vydavatelství Kazda, audioknihy a nebo CDčka s různými hudebními žánry a nebo také narozeninové bonbonky Českého rozhlasu Olomouc, které nám namluvil Ladislav Lakomý. I to můžete získat právě teď. Soutěžní telefon je 221 555 444. SMSková linka, ta v tuhle chvíli není důležitá. Musíte zavolat přímo do vysílání, správně odpovědět na 3 soutěžní otázky, dostat 3 takovéhle pěkné potlesky a potom už je výhra doma. No tak se velmi těšíme na to, kdo nám zavolá, jak se popasuje se soutěžními otázkami. Hezký dobrý den, kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Robert z Orlové.
2: Pane Roberte, hezky zdravíme do Orlové. Jaké máte počasí mimochodem dneska?
3: Teď zrovna je pěkně, ale přijde šedočerné mraky a zase sluníčko a zase ty mraky a zase sluníčko, tak pořád dokola.
2: Tak pořád dokola, počasí prostě... Buďme rádi, že nám nesněží. Roberte, 10 soutěžních otázek, na každou je 10 vteřin a otázky neopakujeme, za 3 správné odpovědi je výhra, takže všechna ta pravidla jsme řekli stručně, tak co vy na to?
3: Já chci jedničku.
2: Tak berete jedničku. Roberte, je 24.7. Přesně za 5 měsíců bude Štědrý den. A letos to bude čtvrtek, pátek nebo sobota? No?
3: Pátek
2: dáváte.
0: Jau.
2: Roberte, bude to čtvrtek, ale ať dostanete nějaký dárek, třeba potlesk od někoho. Zdravím a naslyšenou. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc ty dárky samozřejmě rozdávají. Hezký dobrý den, kdo je teď na telefonu?
4: Dobrý den, tady Petr.
2: Pane Petře, otázky kromě jedničky, všechny.
4: Tak zkusíme dvojku.
2: Slovo snad, snad je buď to předložka. Petře, jste tam?
4: Jo, slyšíme se.
2: Dobrý. Slovo snad je předložka, spojka nebo částice, podle vás?
4: Jak je to první?
2: Snad. Předložka, spojka, částice, Petře.
4: Částice.
2: Dáváte částici. Částice často vyjadřují pochybnost, přání nebo potvrzení, tak to nám slovo snad splňuje. Petře, další otázka?
4: Tak zkusíme čtverku.
2: Který fotbalový tým používá přezdívku sešívaní? Buď to FC Slovácko, nebo Slavia Praha, anebo Bohemians.
4: Tak je to Slavia Praha.
2: Je to tak a myslím, že i fotbaloví neznalci by třeba trefili, že zkrátka je to tak zažitý pojem, že se to opravdu ví. Petře, tak co pro vás ta poslední otázka? Doufám, že bude vítězná.
4: Tak zkusíme pětku.
2: Pětku dáte. Která městská čtvrť je tradičně považovaná za centrum amerického filmového průmyslu? Buď to je to Brooklyn, nebo Manhattan, nebo Hollywood?
4: Je to Hollywood.
2: A u vás, Petře, je to výhra. Blahopřeju, vyberte si a my rovnou pokračujeme. Hezký dobrý den, kdo je na telefonu?
5: Hřebíky.
2: Tak, nejprve slomte rádio, jinak nám to opravdu nepůjde, takže zkusíme chvilku počkat a zeptáme se ještě jednou, kdo je na telefonu?
5: Hřebíky, Zadihel, Mirek.
2: Pan Mirek, pane Mirku, vy jste se dovolal do vysílání, tady vás vítám a nabízím soutěžní otázky od 6 do 10 a pak je tam volná ještě 3.
5: Od 6 do 10.
2: Pane Mirku, tady to asi nepůjde, telefon 221 555 444, koho pak vítáme na lince, dobrý den.
6: Dobrý den, Milan.
2: Takže pane Milane, pro vás volné otázky 6, 7, 8, 9, 10 a je tam ještě 3.
6: 10.
2: Desítku berete. Milane, jaký geometrický tvar má naše 20 koruna? Je to buď to ovál, nebo elipsa, a nebo kruh? Co myslíte?
6: Elipsa.
2: Dáváte elipsu.
0: Jau.
2: Všechny naše mince jsou kruhové a kulaté. Nějakou si vezměte do ruky, Milane, ale vy možná máte...
6: Jejda, já jsem myslel, dobře.
2: Jo, možná třeba máte jenom bankovky, šustíte tisícovkami, dvoutisícovkami, nebo ne?
6: No určitě, jedině.
2: Tak, panu Milanovi přejeme, ať má taky nějaké ty mince, ať se na ně podívá. A telefon do studia Českého rozhlasu Olomouc je 221 555 444. Připomínám, že máme ještě spoustu otázek, že máme také skvělé ceny, linky jsou momentálně volné a z těch cen tady může vybrat třeba ještě pěknou audioknihu, která se jmenuje Stín viny. Patrick Quentin, známý psychologický detektivní román. No zkrátka, tohle stojí za pozornost, ten děj vás zavede do prostředí bohaté newyorské smetánky, čili i tuhle audioknihu, dokonce na dvoj CD, můžete získat právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Soutěžní telefon je 221 555 444. No a další soutěžící už je snad připraven. Hezký dobrý den. Slyšíme se, dobré odpoledne.
7: Haló.
2: Ano, ano, už jste ve vysílání, dobrý den.
7: Ano, ano, dobrý den.
2: Kdo je na telefonu?
7: Veronika.
2: Tak Veroniko, pěkně vás zdravím. Volné otázky pro vás. Máme tady číslo 3, 6, 7, 8 a 9.
7: Tak 3.
2: Tak trojka. Veroniko, ve kterém roce zemřel Tomáš Garrigue Masaryk? 1937, 1945 nebo 1955?
7: Tak 37.
2: Máváte 37, je to dobře. Zemřel 14. září ve věku 87 let. Veroniko, šestka, sedmička, osmička, devítka.
7: Tak devítku třeba.
2: Devítku berete. Čára na mapě, která spojuje místa se stejnou zeměpisnou šířkou, se jmenuje poledník, rovnoběžka a nebo azimut.
7: Rovnoběžka.
2: Je to rovnoběžka. Je to tak. No a ještě jedna otázka je tady. Šestka, sedmička, osmička. Tak co to bude?
7: Tak osmička.
2: Tak berete osmičku. Řekněte mi, kdo napsal slova naší hymny. Karel Čapek, Josef Čapek nebo Josef Kajetán Tyl?
7: No tak asi Josef Kajetán Tyl.
2: No, takže jo. A vy máte výhru, pak si tu hymnu zopakujte a...
7: Děkuji.
2: Vedle u kolegyní si vyberte, co je vám libo. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc končí, těšíme se na zítřejší soutěž a ještě týden tady bude naše celočervencová soutěž. Rozhlas to je výhra. Končíme 31., takže stále ještě máte šanci vyhrát skvělé ceny s Českým rozhlasem Olomouc.
8: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je pátek odpoledne a my už se zaměříme na neděli. V Českém rozhlase Olomouc pro vás nachystáme další pochoutkový rok a pozor, tentokrát je to recept z Olomouckého kraje. Budeme péct piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí, tak jak nám jej poslal kdysi pan Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Srdečně tam zdravíme. Tento recept skončil třetí nejlepší v roce 2023. Tentokrát bude připravovat piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí cukrář Vojtěch Vrtiška. A jak zjistil moderátor pochoutkového roku Patrik Rozehnal, Vojta si recept četl pouze jeden večer před natáčením.
1: Ale co z něho vyjde, to by je trošku otázka.
2: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn.
3: Tak vyzkoušíme Vojtovu kreativitu. Mimochodem, chodí občas pro nápady třeba za rodinou, přáteli?
1: No teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
2: Zní to upřímně a radostně.
3: Dozvěděli jsme se taky spoustu nových termínů. Víte, co je acetátová folie? To je taková ta folie, kterou občas přinesou v cukrárně na dortu, když ho ještě nesloupnou.
1: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout.
2: To všichni střihat obaly na sešity.
3: My jsme tu folii právě použili pro definitivní zdobení dortu. Dali jsme tam rozvařenou rebarboru.
1: Taky tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
2: Jsme vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu.
3: A nakonec jsme to pěkně celé oflambovali.
2: Já se omluvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět.
1: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
0: Takže to poděkování patří do Rudy nad Moravou panu Jiřímu Pospíšilovi. Věřím, že celá rodina bude pečlivě poslouchat tuto neděli po 10. hodině pochoutkový rok. Mimochodem ten recept a postup Vojtěcha Vrtišky najdete už teď na našem webu pochoutkovýrok.cz. No a v 10 dopoledne se těšíme na slyšenou a budeme soutěžit i s tímto receptem o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude znít folková muzika z loňského Mohelnického folkfestu. A bude to v pořadu Na cestě už po 14. Poslouchat budeme tentokrát přerovskou kapelu Korky, taky Neres a Lucii a Spiritual Quartet. Nebude chybět ani druhá tráva s Robertem Křesťanem. Na folkfest se můžete společně se mnou vrátit v neděli 26. července po 15. hodině. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Páteční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Za chviličku pohlednice, z níž se vydáme do jinak intenzivně zemědělsky využívané krajiny mezi Dubem nad Moravou, Prostějovem a Olomoucí. Zajdeme si k hrdibořickým rybníkům a navštívíme za chvíli i další chráněná území.

0: Dnešní cesta Mirka Kobzy začíná u hrdi bořických rybníků. Zdaleka to nebude ovšem jen tato silně podmáčená oblast Hané, kam se dnes vydáme.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Obec Hrdí Bořice najdeme zhruba uprostřed toho trojúhelníku. Jehož rohy tvoří město Olomouc, Tovačov a Prostějov. Právě tady, kudy protéká řeka Vltava, se nachází docela zvláštní přírodní oblast. Čtyři vodní plochy, které se nedaleko Hrdí Bořic nachází, vznikly těžbou. Rašelina, která se používala mimo jiné i pro lázeňství, se zde těžila od roku 1938 až do roku 1963 a od té doby jsou jezírka zaplněná spodní vodou opuštěná. Ne však docela, protože je to skutečně oblast, která je zasvěcená hlavně vodním ptákům. Najdeme zde také spoustu bezobratlých živočichů a sem tam se mihne dokonce i nějaký ten zástupce chlupaté zvěře. Je to pochopitelné, protože okolní pole skutečně s výjimkou takového úzkého pruhu okolo řeky Blaty nenabízejí mnoho úkrytů. A tak se sem stahuje zvěř a ptáci ze širokého dalekého okolí. Když mluvím o těch ptácích, tak měli bychom zmínit například potápku. Určitě se zde můžeme setkat s volavkou popelavou, s motákem pochopem a já jsem tady osobně potkal ledňáčka, ten malý, krásný, modrý smaragd naší přírody. Nejsou to však jenom ptáci, zvířata, není to jen hmyz, kterého je zde požehnaně. Mimochodem, komáři zde umí být pěkně protivní, ale kolem rybníků se rozkládají takové remísky, takové lužní lesíky, tvořené olšemi, topoly a dalšími stromy. Najdeme zde také chráněné druhy rostlin, například matiznici bahení, potočinci drobnolistou a další. Já jsem se dostal k těmto rybníkům přímo z hrdibořické návsi a musím říct, že projet mezi dvěma největšími rybníky, Raškou a Husákem, rozhodně stojí za to. K těm dalším dvěma menším rybníkům už jsem se nevydal, naopak uhnul jsem ke Svárovu, malému statku, který se nachází za řekou Blatou, a musím říct, že to také stálo za to, nejenom proto, že člověk minul krásnou kapličku z konce 18. století, ale třeba proto, že jsem minul tehdy pustou chmelnici, což je místo, které bych tady rozhodně nečekal. Je to zvláštní, jak opuštěná chmelnice může velmi rychle zarůst a tvořit také docela zajímavý biotop. No a pokud už člověk skutečně se vydá do tohoto kraje, tak by si ho měl vychutnat celý, protože nedaleko odsud směrem na východ se nachází další chráněné území. Bohužel turistickou značku nebo cyklotrasu bychom tady hledali marně, ale vydáte-li se kolem Svárovu statku po polní cestě směrem k té hlavní cestě, která vede z Olomouce do Dubu nad Moravou, tak nejenom, že můžete v dálce obdivovat siluetu onoho mariánského poutního chrámu, ale objeví se před vámi i několik takových menších kopečků. Mým cílem byl ten s nadmořskou výškou 232 metrů, který má v mapách označení Tučapská skalka. Je zajímavá nejenom tím, že se zde vyskytuje stepní květena, která vyrůstá na sprašovém podloží, a je to jeden z mála zbytků možná nějaké původní stepy, která se v této oblasti rozhodně musela rozkládat ještě před příchodem lidí. Na úpatí tohoto kopečku vyvěrá pramen sirnoželezité vody. Podle několika legend se právě u tohoto pramene zastavili v roce 1866 vojáci, kteří byli zraněni při bitvě u nedalekého Tovačova a právě touto vodou si prý léčili své rány a dosahovali přitom velkých výsledků. Návštěva této lokality mě mile překvapila a pokud se sem vydáte, mám pocit, že překvapí i vás. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou vám tentokrát od Hrdí Bořic a Tučap poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Novým místostarostou Jeseníku je Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem. Zvolili ho zastupitelé. V Přerově začíná každoroční údržba jezu a koryta řeky Bečvy. Fotbalisté Prostějova dnes v 18 hodin odstartují novou sezónu druhé ligy proti Třinci. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Jeseník má do konce volebního období nového místostarostu. Stal se jim Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem, který ve funkci od 1. srpna nahradí Václava Urbana z hnutí pro Jeseník. Ten rezignoval z osobních důvodů. O novém místostarostovi rozhodli zastupitelé na mimořádném zasedání. Pokračuje starostka Jeseníku Zdenka Blišťanová z hnutí Jeseník srdcem.
4: Je to člověk, který práci radnice velmi dobře zná, dlouhodobě se podílí na její činnosti, má zkušenosti s jednotlivými agendami a je schopen se do práce okamžitě zapojit bez zbytečných rizik.
2: Zastupitelé zvolili také nového člena rady města. Stal se jim Václav Dvořák z hnutí Společně. Vodohospodáři zahájili v Přerově pravidelnou kontrolu technického stavu jezu a údržbu koryta řeky Bečvy. Pomocí bagrů rozhrnují naplavený štěrk. Na místě bude i biologický dozor. Zajistí záchranný odlov ryb a mlžů a jejich přesun do jiného úseku řeky. Popisuje mluvčí Povodí Moravy Radek Šatka.
5: Biologický dozor dále bude průběžně monitorovat realizaci akce tak, aby nedocházelo k poškozování, zraňování nebo usmrcování zvláště chráněných druhů. V případě potřeby zajistí za tímto účelem nezbytná opatření, případně úpravu technologického postupu nebo dočasné přerušení prací na nezbytně nutnou dobu.
2: Vodohospodáři budou v Přerově na Bečvě pracovat týden. Muzeum umění Olomouc otevřelo po roční přestávce obměněnou expozici moderního a současného výtvarného umění s názvem Století relativity 2. Návštěvníkům představuje díla 118 autorek a autorů. Z toho 34 exponátů představují kurátoři poprvé a 12 exponátů se do expozice vrací po dlouhé době. Vystavené jsou díla autorů, jako jsou Josef Čapek, Tojen, Bohumil Kubišta, Hana Vichterlová nebo Karel Nepraš. Sport. Fotbalisté 1. SK Prostějov dnes zahájí nový ročník šance Národní ligy. V prvním kole se na domácím hřišti v 18 hodin střetnou s Třincem. Ten do druhé ligy postoupil z nižší soutěže. Podle hlavního trenéra Bohuslava Pilného to ale neznamená, že Hanáky čeká jednoduchý zápas.
6: Já si lepší hrát doma než u nich, u Nováčka. Jo, to bývá i verný zápas, tím nechci říct, že tohle nebude, ale je to soudržní mužstvo, který má výhodu toho, že je dlouho pohromadě. Oproti třeba nám máme nějakou představu, jak hrají a teď budeme ty naše poznatky muset přenést na hráče a hlavně na hřiště. No. Určitě to nebude jednoduchý zápas. Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na Jesenicku kolem 19 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný, jižní až jihozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na D35 je mezi 258. a 257. kilometrem ve směru Hradec Králové kvůli nehodě 4 aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na stejné dálnici ve stejném směru na D35 směr Hradec Králové na 275. kilometru hlášena nehoda 3 aut a v Olomouci v ulici Štúrova došlo k nehodě osobního a nákladního auta.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Páteční odpoledne Českého rozhlasu Olomouc dnes s Tomášem Kedziorem přinese samozřejmě pozvánky na zajímavé dnešní, případně víkendové akce. Vydáme se ale také na jeden zámek v repríze, dopolední reportáže ze zámeckého léta. Rubrika Co v učebnicích nebylo krátce před 16. hodinou nabídne něco o nejvyšší známé hoře celé sluneční soustavy. A taková hora není ani tady u nás na zeměkouli. A samozřejmě, že zvu také k humoriádě. Za hodinku bude naším hostem režisérka Jitka Němcová. Přeji, ať se vám pěkně poslouchá.

0: Včera odpoledne touto dobou nás cesta zavedla vlastně jen kousek na zámek Plumlov. Dneska se ale s Františkem Kinským vydáme úplně jinam.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 km severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost. Je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Z našich zpráv už víte, že vedení Olomouce se rozhodlo věnovat na dobročinné účely několik desítek jízdních kol z městského skladu nálezů a ztrát. Podrobnosti za chvíli.

0: odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Dobrá zpráva, téměř stovka jízdních kol ze skladů nálezů a ztrát města Olomouce zamíří na africký kontinent. Během tříleté lhůty se o kola nikdo nepřihlásil. Radní se proto rozhodli, že bicykly darují na dobročinné účely, konkrétně neziskové organizaci Kola pro Afriku.
1: Přijeli jsme s kontejnerem, do kterého naložíme kola a převezeme je do Ostravy, kde si je přebere nezisková organizace.
2: Hasič Jiří Klabazně má v rukou z každé strany jedno kolo a ze dveří skladu míří na rampu dvou velkých nákladních kontejnerů. Nezahálí samozřejmě ani jeho kolegové hasiči, kteří s převozem bicyklu pomáhají. Je u toho i mluvčí radnice Jan Horejš.
3: Vlastně jde o to, že na území města Olomouce se pravidelně nacházejí opuštěná zanechaná kola. Město Olomouc musí tato kola umístit do svého skladu, kde se nachází například i baťohy, kočárky a vše vlastně, co Olomoučané nebo návštěvníci Olomouce zapomenou na ulicích. Od té doby, co je to kolo umístěno do tohoto skladu, běží tříletá lhůta, kdy si majitel kola může požádat o to, že ztratil kolo a může si ho vyzvednout. Pokud se majitel kola o svůj majetek nepřihlásí, tak padají do majetku města Olomouce.
2: Radní se rozhodovali mezi dvěma možnostmi, dát kola do kovošrotu nebo je věnovat pro dobročinné účely.
3: Po těch třech letech v tom skladu samozřejmě ta kola korodují a zhoršuje se jejich stav. Tím pádem si ta společnost Kola pro Afriku na své náklady kola opraví, zmodernizuje a doveze je do států a míst, kde jsou užitečná a potřebná.
2: Městský sklad přejímá ztracené věci například i od dopravního podniku nebo dalších institucí na území města. Jan Horejš poradil i co dělat, pokud ztracenou věc hledáme.
3: Pokud někdo něco ztratil v ulicích Olomouce, tak já ho odkážu na náš odbor vnitřní správy a provozu, kde musí prokázat, že se jedná o jeho majetek. Může to udělat například přesným popisem.
2: Lidé nejčastěji ztrácejí mobily, peněženky, klíče, hůlky nebo berle. Mezi rarity patří například náhradní zuby, kolo od kamionu, kamenný náhrobek nebo kočárek i s nákupem, naštěstí bez dítěte. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Modré nebe nad hlavou, tak se jmenovala písnička Dalibora Jandy. A rovnou se zeptáme paní Jarmily, která nám volá z Moravského Berouna, jestli tam mají modré nebe. Dobré odpoledne.
1: No, máme, ale máme tady velké mraky tmavé.
0: Velké mraky. Co vítr? Včera poměrně foukalo, dneska taky?
1: Dneska je to lepší, ale včera jsme tady měli strašně zimu. 12 stupňů.
0: Moravský Beroun, no, tam to není zrovna úplně růžové s tím počasím a s tou teplotou.
1: Ne, protože to je zrovna teplý, ten rozhraní jeseních hruby nízký.
0: No, pojďme raději soutěžit. Před chvilkou zazněl v našem vysílání ten signál. U čeho vás zastihl, paní Jarmilo?
1: Zrovna jsem přišla zvenku ze zahrady.
0: Přišla jste ze zahrady.
1: A pustila jsem si rádio.
0: Pustila jste rádio, zazněl signál, zavolala jste.
1: Jo.
0: A vyšlo to. Tak tedy ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc je to jasné, budete tipovat jedno z čísel mezi jedničkou a 33, ideálně takové, které zatím nevybral nikdo před vámi. Tak co dáte?
1: Číslo 3.
0: Dáváte číslo 3, jednička a dvojka už jsou dávno pryč, ale trojka je volná a u ní je balíček naděje přírodních produktů, to znamená paní Podhorná, známé byliny, známá gemoterapie, takže tenhle balíček je váš. A k tomu přidáváme ještě audioknihu Eleny Ferrante s názvem Temná dcera. Tak to je výhra číslo 3?
1: Já moc krát děkuji.
0: Blahopřejeme a rozhodně to není výhra poslední, tedy v případě paní Jarmily asi už ano, v této soutěži rozhodně, ale máme ještě několik volných čísel, vy se o nich můžete přesvědčit a podívat se, která jsou volná na našem webu olomouc.rozhlas.cz, nebo si to doma zapisovat, škrtat a vědět zkrátka, která jsou volná. Ještě tam nějaká jsou a soutěž Rozhlas to je výhra skončí 31. července, tedy za týden.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

cestu za zábavou zve Český rozhlas Olomouc, tak třeba v Čechovicích mají dneska hodovou zábavu ve venkovním areálu za Sokolovnou, takže tam zdravíme. Začíná se v 18 hodin, až do půlnoci bude hrát kapela Kontakt. Na náměstí Svobody ve Zlatých horách mají Zlaté dny, tedy městské slavnosti, s večerními koncerty Adama Ďurici, Marty Jandové nebo Kataríny Knechtové, tak to bude velká sláva. Další pozvánka je na sobotu na fotbalovém hřišti v Jeseníku. Zítra od 14 do 18 hodin plánují 20. mistrovství světa v hodu sněhovou koulí, kdy závodníci opravdu budou házet skutečné sněhové koule do dálky. Tak to by mě zajímalo, kde je vezmou, ale mistrovství zkrátka bude. Na hřišti v Drahlově se zítra poběží tradiční drahlovský štafetový triatlon. Začíná se ve 14 hodin. Další tipy v našem vysílání zase později. No a za 3 minuty rubrika Co v učebnicích nebylo, bude o jedné velmi vysoké hoře.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ve Zlatých horách na Jesenicku začínají tradiční městské slavnosti. Vrchní státní zástupce zvažuje, že udělí novou výtku žalobkyně z bitcoinové kauzy Petře Lastovecké. Centrum Mohelnické místní části Květín opravují dělníci. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Na městí Svobody ve Zlatých horách dnes ožije dvoudenními městskými slavnostmi s názvem Zlaté dny. Zahájí v 18 hodin a 45 minut vystoupení Zlatohorské gardy. Pokračuje Libor Šťastný z městských kulturních zařízení.
2: Hned poté vystoupí hlavní hvězda večera a to je populární zpěvák Adam Ďurica. Sobotní dopoledne bude patřit především dětem, kde Čiperkové představí hudební show plnou písniček. Po oba dny bude v prostorách kina připravená oblíbená edukativní hra IQ Play. Pro Luce bude připraven animační program pro děti nebo akrobatické vystoupení.
0: Zlatohorské slavnosti potrvají do sobotního večera. Státní zástupkyně Petra Lastovecká by podle zjištění Českého rozhlasu mohla dostat další vytýkací dopis. Olmoucký vrchní žalobce Radim Dragoun zvažuje, že ji znovu pokárá za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. To už jednou udělal, výtku mu ale vrátil kárný senát. Podle něj Dragoun nedal Lastovecké prostor k vyjádření. Podle zjištění reportérů i rozhlasu to už udělal tento týden v úterý. Lastovecká pochybení od začátku odmítá a avizovala, že se bude v případě uložení výtky bránit všemi právními prostředky. Nová parkovací místa nebo chodníky budou moct využívat lidé v centru Květína, místní části Mohelnice na Šumpersku. Práce už dělníci zahájili, investice vyjde podle informací Mohelnickém zpravodaji na zhruba 5 milionů korun.
3: Při obnově centra Mohelnické místní části Květín vzniknou nová parkovací místa, chodníky a vjezdy k rodinným domům. Dělníci ve Květíně vysadí nové stromy a keře a taky postaví novou autobusovou zastávku. Z Mohelnice Michal Poláček, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Tereza Valentová postoupila do semifinále turnaje Live Sport Prague Open. Krajenku Marii Bouskovou zdolala 8-6 v tiebreaku rozhodujícího třetího setu. O postup mezi čtyři nejlepší hráčky turnaje teď bojuje Sára Bejlek proti Rakušance Tagirové a Dominika Šalková vyzve krajonku Barboru Krejčíkovou. A fleretistka Michala Ileková postoupila na mistrovství světa v Hongkongu mezi 64 nejlepších šermířek. Kvalifikací prošla bez porážky a už teď je jisté, že zlepší svůj výsledek z loňské premiéry na světovém šampionátu, kdy skončila 69. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Na Jesenicku kolem 19 stupňů, vítr slabý, během dne mírný, jižní až jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na D35 mezi 258. a 257. kilometrem ve směru Hradec Králové kvůli nehodě 4 aut je neprůjezdný pravý jízdní pruh a u obce Ohrozim na Prostějovsku se tvoří kolona kvůli nehodě 2 aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humor Jáda.
5: Dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnalý, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
6: Dobrý den, jak se máte?
5: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
6: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera v bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
5: Takže busty a nebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
1: Humor Jáda.

0: Humoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasice a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátí Horníčky.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu kdysi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima. Se dá vysílat rozhlasově.
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem, ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujem mimou.
2: No.
3: Protože mým v jednej dlhej súvislej pauze, ktorú odborníci nazývajú pantomíma, zahrá celý dej.
2: Dej, přímo dej.
3: Činoherec tam by sa už dávno nezdržal, vytrysklo by slovo, ale mým nie. Ten...
2: Ne, máš pravdu. A nikdy se z nej ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak... Mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ním dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
2: kde,
3: v tom
2: kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy sa pamätáte obidvaja na tú pantomimickú klasiku, najklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To som videl asi šestkrát, no. Vždycky s iným motýlem.
3: No, to si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme tie kvietky.
2: A ty myslíš, že ja by tam hrať titulní roli?
4: Samozrejme.
2: No dobře.
3: No poďme na več.
4: To je jediná pantomima, z ktorej si pamätám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel, když se pantomimi přehmátnu, joj, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bychom si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, pořecky Pampeliška.
2: Pampeliška.
3: Ovšem inženýr, no.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady no, fialka, tak skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty, já vím.
4: Alebo pěstíky. Nebo...
2: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten jílo i tak voní.
3: Žil sa.
2: Žil sa.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Jsem odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: ale ty peca si odtiel, tak máš prelietať z kveta na kvet. Najprv tam a potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
2: stolička.
1: No, na židli si sed.
3: To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
4: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal pan Horníček.
3: Ano, Horníček, ano. Jo, jo. Měli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
4: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
3: Dokázala bys točit němý film?
4: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou,
3: ano.
4: Kde se neřeklo ani slovo. Je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
3: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro režisera?
4: Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
3: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
4: No, to není
3: máš
4: tak
3: větší výběr.
4: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický,
3: ano.
4: Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
3: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vy hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stela Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitku Němcovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, já na Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
4: Dobře. Jo, dobře, tak
5: jo,
4: děkujeme.
5: Jo, prodávám vody jak živa.
6: Jasně.
4: A co prodáváte?
5: Tak. Prodávám v potravinách.
4: No, dobře, takže...
5: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
4: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
5: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím, jinak do obchodu moc nechodím.
4: Dobře, ať se daří, děkujeme moc za hlasování, mějte
5: taky
4: se pěkně.
5: Nasledanou, ano.
4: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
7: Dobrý den, Mário, při telefoně, já vás zdravím.
4: Také.
7: A vašeho hosta, paní Němcovu.
6: Dobrý den.
7: A chtěl bych som poprosit pokračování Troch pánov.
4: Dobře.
7: Bylo to perfektné.
4: Výborně, píšu jim bod.
7: Děkujem.
4: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
4: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro 3/4 těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičkovou a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
9: Mají ještě chleba?
10: Mají, chleba mají dost.
9: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
10: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
9: On nedá párky.
10: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
9: Dejte pokoj.
10: Jo.
11: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm. Vždycky.
10: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu.

0: Něšila sukni zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
1: To tu dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
0: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik? Zmetek.
2: Ani mi nevzpomínejte.
1: No. Strašnej, co?
0: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Když člověk dělá něco po druhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně. To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
3: To jistě, to můžete mít pravdu. Tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
1: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
3: Ale hlava, myslím, hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
0: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
1: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
0: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
1: Například, když stěhujete kredenc.
0: Jenomže moclikrát, dámovi, v životě stěhujete kredenc. No.
1: Já mám takový hobby.
3: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
0: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
6: Jo, určitě, no samozřejmě.
5: Jo.
6: No, to není vůbec žádný problém.
5: Byl vávra zmetek.
6: Ne, to bych neřekla.
5: No.
6: Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
5: Jo.
6: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
5: No, šla tak, si a udělala jsi.
6: Tak jsem to šla udělat, no teď já bych věděl, jak by to dopadlo.
5: Jak na to byl s technikou?
6: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělý inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně, jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
5: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel,
6: tak, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jede těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být.
5: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
6: ne,
5: je to šálení.
6: Ono to funguje dokonale, jo, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
5: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš v filmu, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
6: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
5: Dva?
6: Jeden, který jeden si bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
5: Aby ty už jsou.
6: No ty už jsou, aby si s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
5: Jo,
6: aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
5: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
6: No, jasně.
5: A to by byla škoda, ale
6: to. Ne, to je dobrý, já hru.
5: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
6: Já jsem proto.
5: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Jitku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Pracovní. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju. Ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také. A hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Hezky. Děkujeme. No,
1: děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku. A kdo teď přidá ještě svůj hlas? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičkovou a taky vás moc a moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: No, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmí zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti na tácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že, na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, které jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa... Že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já by jsem to... Ne. Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevřejí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá a říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá a co se jí stalo? Jo. Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že ho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, nebyli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka, hezká, no. Ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní příběh.
1: Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: To ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: ty všecko. Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába by se tady... Tady je kudlička. Chuj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Co na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolej, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde. Pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
4: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
4: Byla jsem pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
4: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
4: No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
4: No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
4: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No... Myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No
4: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
4: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
4: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
4: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože to prostě nešlo časově.
2: Protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856. A, takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano, to jste se minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ještě to trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no, rovnou do takového stejně urnového háje v podstatě.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Teď jsme byli...
1: Miloval černý humor? Barbara.
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klanili. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Jo. Bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 01 04. Tak pište humor, mezera A nebo B. No a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zhrát.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
3: Hezký den.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Töpfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
2: Tady Roma Myslivec Vysoký, Patriku, zdravím paní a dávám Ačku a dávám 3 hlasy Patriku a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
5: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
5: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
5: to
4: děkuju.
5: Je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer.
4: Jo.
5: Když mám aj špatnou náladu, to je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: Ale ono to získalo cenu na nějakém
5: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale uctivě, tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré.
1: Montré, ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobré dopoledne, dáma a pane. Je vás Petr Zeloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
6: A přeji bych pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchyně po druhé.
8: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
9: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
8: Co všechno?
9: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
8: No, v práci je přece.
9: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
8: Já to vyměním sama.
9: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
8: No tak tohle snad dělat nemusím.
9: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končíme.
8: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
9: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 tisíc v té soutěži.
8: Cože?
9: No jo.
8: No to je skvělý. Zdeničko, maminko.
9: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej. Jo.
8: Promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 tisíc.
9: No jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No jo.
8: Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
9: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
8: Cože?
9: No jo.
8: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
9: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 tisíc a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
8: My?
4: No.
8: Stěhovat?
9: Ano.
8: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
9: Tam těžko. Páči, jejich kvartýr je psaný na mě zase.
8: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
9: Ano. A vidíte, milá televize, Konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát ses v životě stěhovala ty?
10: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
10: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
10: A dost.
1: Stačí. Dobrá. Moc děkuju.
10: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky, taky.
10: Objímejte se.
1: Jo.
10: Milujte se.
1: Ano.
10: A
1: nechoďte nazí jako Jitka.
10: A čtěte Máchu.
1: Jo.
10: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
10: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
10: Jo. Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se na hlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
10: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
10: jasně, ne, dnes, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
10: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
10: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
10: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně si vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme taky 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Na sídlišti v Teminici v Šumperku bude nové parkoviště. Samospráva Olomouckého kraje rozdělí na výstavbu vodovodů a kanalizací více než 15 milionů korun. Fotbalisté Prostějova dnes v 18 hodin odstartují novou sezónu druhé ligy proti Třinci. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami až 27 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Investici do nového parkoviště pro 40 aut plánuje vedení Šumperku na sídlišti v Temenici. Umístěné bude mezi nedávno dokončením dopravním hřištěm a ulicí pod Hájovnou. Řidičům by mohlo začít sloužit příští rok v létě, říká šumperský místostarosta Karel Hošek z TOP 09.
4: Rada města Šumperka na posledním jednání schválila soutěžní podmínky pro výstavbu parkoviště a modernizace ulice pod Hájovnou, tak aby během léta probíhal soutěž a na podzim mohli začít první práce, pokud to počasí dovolí, a stavba mohla být dokončena v příštím roce v létě a celkové náklady by měly být asi 5 miliardů korun.
3: Olomoucké hejtmanství přispěje obcím z regionu víc než 15 milionů korun na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Prostřednictvím tří dotačních titulů podpoří investice do čistíren odpadních vod a kanalizací, vodovodů a dále projekty na zadržování vody v krajině. Vyplývá to z tiskové zprávy kraje. Jeseník má do konce volebního období nového místostarostu. Stal se jim Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem, který ve funkci od 1. srpna nahradí Václava Urbana z hnutí pro Jeseník. Ten rezignoval z osobních důvodů. O novém místostarostovi rozhodli zastupitelé na mimořádném zasedání. Pokračuje starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová z hnutí Jeseník srdcem.
5: Je to člověk, který práci radnice velmi dobře zná, dlouhodobě se podílí na její činnosti, má zkušenosti s jednotlivými agendami a je schopen se do práce okamžitě zapojit bez zbytečných rizik.
3: Zastupitelé zvolili také nového člena rady města. Stal se jim Václav Dvořák z hnutí Společně. Sport. Fotbalisté 1. SK Prostějov dnes zahájí nový ročník šance Národní ligy. V prvním kole se na domácím hřišti v 18 hodin střetnou s Třincem. Ten do druhé ligy postoupil z nižší soutěže. Podle hlavního trenéra Bohuslava Pilného to ale neznamená, že Hanáky čeká jednoduchý zápas.
6: Je asi lepší hrát doma než u nich, u Nováčka. To bývá i verný zápas, tím nechci říct, že tohle nebude, ale je to soudržní mužstvo, který má výhodu toho, že je dlouho pohromadě. Oproti třeba nám máme nějakou představu, jak hrají, a teď budeme ty naše poznatky muset přenést na hráče a hlavně na hřiště. No. Určitě to nebude jednoduchý zápas. Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na Jesenicku kolem 19 stupňů, vítr slabý, během dne mírný jižní až jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na silnici u Sobáčova na Olomoucku došlo k nehodě auta a cyklisty. Probíhají zde záchranné a vyprošťovací práce a jízdní pruh je zde uzavřen. A na silnici 1/55 u Přerova směrem na Rokytnici došlo k nehodě motorky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobré odpoledne, přeje Tomáš Kedzior. Zpátky doma je po 9 měsících v mrzklesích 4letý Kubík. V americkém Bostonu postoupil náročné operace a teď už je zase s rodinou. Podíváme se přímo k nim. V Drahanovicích mají dnes vernisáž fotografií Jana Holkupa a my se přímo z místa přihlásíme. A náš seriál o zoologické zahradě na Svatém Kopečku tentokrát navštíví místní rejnoky. Přeji pěkný poslech.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Markéta Janíková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Voda v Plumovské přehradě na Prostějovsku se mírně zhoršila. Hygienici ji ohodnotili druhým stupněm z pěti možných. Voda v nádrži je ale i nadále vhodná ke koupání, říká mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná.
3: Voda ve vodní nádrži Plumlov je vhodná ke koupání, jsou zde pouze mírně zhoršené vlastnosti. Jedná se o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci.
2: Dle mluvčí krajské hygieny je vhodné se po koupání v přehradě osprchovat. Další měření vody Plumovské nádrži je plánované na 3. srpna. Každý červencový den zatím olomoučtí strážníci museli převést na záchytku někoho, kdo měl problém s alkoholem. Například minulý víkend v zařízení pro podnapilé skončil muž s téměř 4,5 promila alkoholu v krvi. Vyplývá to z informací na webu městské policie. Muzeum umění Olomouc otevřelo po roční přestávce obměněnou expozici moderního a současného výtvarného umění s názvem Století relativity 2. Návštěvníci uvidí díla více než stovky autorek a autorů, z toho 34 exponátů bude vystaveno vůbec poprvé. Autory vystavovaných děl jsou například Josef Čapek, Toajen, Bohumil Kubišta, Hana Vichterlová nebo Karel Nepraš. Kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího na Staré Vodě na Libavé ode dneška hostí třídenní anenskou pouť. Návštěvníkům nabízí nejen bohoslužby, ale taky koncerty a aktivity pro rodiny s dětmi. Uvedl to za pořadatele Aleš Tománek.
4: První poutní mše je v pátek večer, tedy v 6 hodin následuje světelný průvod ke královské studánce. V sobotu ráno, potom v 10 hodin ráno je hlavní poutní mše svatá. Odpoledne potom následuje komentovaná prohlídka v 1 hodinu.
2: Program bude pokračovat také v neděli požehnáním novým 7 zvonům, které v kostelu věnoval fráter Homola. Státní zástupkyně Petra Lastovecká by podle zjištění Českého rozhlasu mohla dostat další vytýkací dopis. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun zvažuje, že ji znovu pokárá za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. To už jednou udělal, výtku mu ale vrátil kárný senát. Podle něj Dragoun nedal Lastovecké prostor k vyjádření. Fotbalisté Sigmy Olomouc v kádru v letní přestávce přivítali 4 nové posily výhradně ze zahraničí. Útočníka Mikaelsona z Istanbulu, brankáře Pavla Šiče a záložníka Solda z Chorvatska a stopera Numbisieho z Kamerunu. České hráče odpovídajících kvalit či finančních požadavků klub nenašel. Sigmu čeká vstup do nového ročníku šance ligy a to v neděli v 17.30 na hřišti Jablonce.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Připravená je meteoroložka Marie Glofáková. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A začneme nejprve otázkou k dnešního dne, to znamená, jak bylo ráno a přes den v Olomouckém kraji.
2: Tak na oboze se honilo poměrně dost oblačnosti, která už se teď rozpadá. Teploty se vyšplhaly na hodnoty nejčastěji mezi 20 až 24 stupni Celsia s tím, že nejteplejší byla stanice Šternberg. Vítr foukal většinou severozápadní, mírný mezi 2 až 6 metry za sekundu. Teď už ten vítr začíná pomalinku zeslabovat.
1: No, bylo to znát, že fouká. Co večer v noci?
2: V noci se vyjasní, nejnižší teploty klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia, někde v údolí okolo Šternberka nebo okolo Šumperka, Dubicka, Hanušovic, tak tam mohou teploty klesnout až na 5 stupňů Celsia. Vítr taky zeslábne, bude foukat jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Máme před sebou víkend, tak dá se to nějak shrnout, to počasí, jaké bude?
2: Sobota bude slunečná a teploty se vyšplhají možná až na 27 stupňů Celsia, na horách na 17 až 21 a vítr bude foukat většinou jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Neděli slunečně začneme, ale poměrně rychle bude přibývat oblačnost a v průběhu odpoledne a večera se můžou vyskytnout i nějaké přehánky a bouřky. Ty minima tam budou o něco vyšší, mezi 16 až 12 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty se vyšplhají až na 30 stupňů Celsia, ale bude docela větrno od jeho západu 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Počasí předpovídala meteoroložka Marie Glofáková. Posloucháte Den v kraji a za chviličku se vydáme do Mrskles. Doma už je tam znovu po 3/4 roce 4letý Kubík, který je vážně nemocen.
0: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je páteční den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Čtyřletý Kubík z obce Mrsklesy se po 9 měsících léčby v Bostonu vrátil domů. Kvůli vzácnému onemocnění cév podstoupil v USA náročný zákrok i další léčbu a rodina teď po všech těch měsících znovu prožívá chvíle úlevy. Operaci zaplatila zdravotní pojišťovna. Vybrané peníze ze sbírky pokryly náklady spojené s pobytem v zámoří. Reportérka Sabina Millerová zjišťovala, jak se Kubíkovi po návratu domů daří.
1: Kajo, budeme rád tady tím míčem. Pojď, Kajo.
2: Říká na zahradě v Mrsklesích malý Kubík, který se zhruba před 2 týdny vrátil po náročných operacích z Bostonu.
3: Bylo to šílený. Teď, když si to zpětně vezmu, tak mi úplně běhá mráz po zádech. Mám husí kůži, protože opravdu jsme prožili jedno z nejtěžších období našeho života. Myslím si a troufám si říct, že už nic horšího ani nejde zažít.
2: Popisuje pobyt v Bostonu Kubova maminka Lucie Kouřílková. Přestože chlapec podstoupil 2 náročné operace, v americké nemocnici si postupně zvykl.
4: Dobře.
2: A třeba co se ti tam líbilo nejvíc?
4: Hračky.
2: Měli tam lepší hračky, než máš tady?
4: Jo.
2: V bostonské nemocnici rodina místo plánovaných 3 měsíců strávila nakonec 9. Pobyt prodloužila neplánovaná operace střev.
3: Kde paní doktorka vlastně nařízla to střevo tak, aby začalo fungovat, takže ho vlastně jakoby správně sešila.
2: Hlavním důvodem cesty byl ale bypass aorty a autotransplantace ledvin. Operace trvala téměř 10 hodin.
3: Ta pravá ledvina se úplně nechytala tak, jak by měla už při té operaci. Takže potom se zjistilo vlastně, že ta pravá ledvina jakoby odchází, takže teď to necháváme tak jakoby na jeho tělu, až se rozhodne to tělo tu ledvinu jakoby vyloučit, tak se potom budeme muset vrátit zpátky do Bostonu.
2: Cílem operací bylo zachránit Kubíkovi život.
3: Protože tato nemoc se projevuje vysokým tlakem a vysokým tlakem takovým, že opravdu jako extrémním vysokým tlakem. Takže ten ho ohrožoval každou sekundou, mohl dostat mrtvici, infarkt, mohl oslepnout, přestat chodit, ty rizika tam byly opravdu obrovský.
2: I přes tyto komplikace se ale Kubíkův zdravotní stav výrazně zlepšil.
3: Tím, že už nemá zúženou aortu, má daný, nebo on ji pořád vlastně má zúženou, ale má tam daný ten bypass, díky kterému ta krev proudí krásně. Teď vlastně se mu stabilizoval tlak. Může žít v podstatě normální život. To předtím určitě nemohl. Teď už se i normálně nají, to předtím taky nezvládal. Teď i normálně kadí, což taky předtím nemohl.

0: a nešlo to. Takže teď už vlastně může běhat, může si hrát, musí ještě pořád samozřejmě dávat jako pozor, ale opravdu mu tahle jako operace zachránila život.
1: Chlapec musí dál užívat léky a vyhýbat se infekcím. Nejnáročnější období má ale podle rodiny za sebou. Zmrzkles, Sabina Millerová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
3: Už po písničce vás pozveme na festival, který se jmenuje Vidle Vidlička Fest. Jde o snahu dostat regionální produkty ke spotřebitelům.

0: Festival Vidle Vidlička Fest chce dostat regionální produkty a hlavně potraviny přímo ke spotřebitelům. Odstartuje už zítra po 13. hodině na zámku Třemešek. Podrobnosti má ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc Lenka Ehlerová, spořádající místní akční skupiny Šumperský venkov.
1: Vidle Vidlička Fest vlastně navazuje na to, že chceme, aby to, co se tady vypěstuje, jsme tady taky u nás snědli, nejenom vypěstuje, ale i vyrobí. Takže jde zkrátka o to, aby se lidi seznámili s potravinama, které jsou tady od nás, z Šumperska, Zábřežska, z Olomouckého kraje, a aby je ochutnali a aby je ideálně ochutnávali vlastně celoročně.
2: Je to akce, kde se teda mohou potkat jak zemědělci, tak třeba výrobci právě s těmi svými konečnými konzumenty. Kdo se třeba zúčastní, na koho se mohou těšit ti, co přijedou na Třemeš?
1: Bude tam spoustu těch místních producentů, můžete se těšit na liopotraviny, což jsou liofilizované mrazem sušené potraviny, ovoce, ale taky sýry. Budou tam dobroty z hor, budou tam sýry, ovčí z Brníčka a spoustu dalších.
2: Kromě toho vlastně bychom měli říct, že na Třemešku funguje i chráněná dílna, kde jako kavárna. Předpokládám, že i oni se nějak zapojí. Vím, že tam mají skvělé zákusky.
1: Určitě ano. Na Třemešku je kavárna, kde obsluhují lidé s handicapem, ale nejen to, i vlastně ty zákusky, ty dobroty, které tam prodávají, tak vyrábí lidé s handicapem.
2: Jak to bude fungovat, čili od kdy do kdy a co třeba nějaká kultura bude, nebo se bude jenom jíst?
1: Tak k tomu jídlu určitě patří i ta kultura, takže máme připravený, řekla bych, pestrý program. Můžou se návštěvníci těšit na cymbálku CLM, zaspívá s Moravia Big Bandem zábřežským Ilona Čáková. A co se týče toho jídla, tak připraví svou cooking show Chilita, finalistka Masterchef Česko, a bude možná taky ochutnat to, co uvaří.
2: Co třeba pro děti?
1: Pro děti bude připravené malování na obličej, bude tam soutěžní stezka, kde mohou něco i vyhrát, a určitě děti rádi ochutnají palačinky, které budou také připravené z lokálních potravin.
2: Tak už nám zbývá jenom tedy, kdy a od kolika hodin a jak bude ten program postupně postupovat?
1: Začínáme o 13:30, v sobotu 25. července, s tím, že začínáme cymbálkou, potom zaspívá Ilona Čáková se zábřežským Moravia Big Bandem, následuje Chilita Cooking Show. Dál se těšíme na Pangeu, což je Beatles Revival Band. Zahrají divadlo, poměrně humorné divadlo, klienti Centra sociálních služeb Poměnka. Pak se ještě uvidíme s Chili a závěr patří stejně jako loni skvělý lokální kapele Alexandrinové a AG4 Group, která zahraje Zatančíte si a tak dál.
2: Ještě bychom měli říct, že se jedná o Třemešek u Šumperka, to znamená v katastru obce vlastně Dolní Studenky.
1: Ano, je to tak, zámek Třemešek se nachází v Dolních Studenkách u Šumperka.
2: Z Třemešku Bírek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: V Drahanovicích tam se stále něco děje a proto se tam za chvíli vydáme s regionálním stopařem Českého rozhlasu Olomouc Alešem Spurným.

0: den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a před námi přímo z místa Drahanovice, tam je vernisáž fotografií Jana Holkupa, na místě je Aleš Spurný.
1: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
2: Krásné odpoledne, tady z Drahanovic, zalitých sluncem, stojíme před výjimečnou stavbou na střední Moravě, před věží, která dříve bývala tvrzí, a dnes v té stavbě je i výstava výjimečných dalších staveb, dalších věží. Jan Holkup je tu s námi a je to fotograf, který vyfotografoval stovky, možná tisíce posedů. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kolik jich bylo?
3: No, tak možná tisíce, jo, ale kdybych měl počítat ty, které se mi povedly, se kterými jsem spokojený, jak s fotkou, tak s tím posedem, tak to budou spíš stovky.
2: Jak dlouho už je fotografujete, nebo jste fotografoval?
3: Teď to bude tak okolo 16-17 let, jestli počítám dobře.
2: Tak to je slušná výdrž. Já jsem také vyfotografoval pár posedů, ale takový, jak jaké se tam vystavují, tak takový žádný. Jak jste na to vůbec přišel, že takovéto stavby v těch lesích existují?
3: No, začalo to tak, že jsem potkal první zajímavý posed, pak druhý, tak jsem je tak pomalu začal sbírat a čím jich bylo víc, tím víc jsem se začínal uvědomovat, že je to velmi bohaté a zajímavé téma, který stojí za to pořádně prozkoumat.
2: Je fascinující, jak posed, tato stavba rozvíjí kreativitu různých lidí a co všechno dokážou stvořit. Jsou tam posedy, taková, řekl bych, znouzectnost, přesto jsou výtvarně zajímavé, ale že někdo prostě nevěděl, co se starou várnicí, nějakou nádobou, tak na tom udělal budku, ale jsou tam vysloveně umělecká díla, je tam i chaloupka na Muřínožce. Bylo něco, co i vás, zkušeného fotografa těchto objektů, vykolejilo, co jste si říkal, tohle není možné?
3: No právě, že tato situace se opakovala. Já jsem si vždycky říkal tak, už jsem většinu našel, většinu ulovil, a pak zase přišel další, který mě úplně poklesla mi z něj brada. Říkal jsem si, tohle snad není možný, tak jsem to vyfotil a takhle to pokračovalo dál a dál a celých těch 16 let vlastně.
2: Vy jste vydal i knížku těch posedů, tam je jich kolik?
3: Já teď přesně nevím.
2: 56?
3: No,
2: nebo 35?
3: Nevím, možná ke stovce, nevím přesně.
2: No, tak 156 možná. A byl těžký ten výběr?
3: Bylo to hodně těžký a spíš jsem se spolehl na Tomáše Pospicha, který vlastně editoval celou tu knížku, na to, aby se na to podíval trošku více nezaujatě, a on udělal taky nějaký svůj výběr a společně jsme to nějak probrali a prodiskutovali.
2: Co pro vás z toho vyplývá, z toho vašeho díla, z toho konvolutu posedu, který jste vyfotografoval, co to vypovídá o třeba střední Evropě?
3: No, ono to vlastně vypovídá hlavně o tom, že ta střední Evropa je plná posedů, že jinde ve světě jsou sice taky posedy, taky nějaké ukryty pro lovce, ale zdaleka toho není taková hustota jako tady ve střední Evropě. A možná i díky tomu, že jsme postkomunistická země a lidi si tu zachovali ještě takovou tu schopnost improvizovat a stavět z toho, co zbylo, tak ty posedy jsou díky tomu hodně zajímavé a bizarní.
2: Jeden takový posed stojí i tady nad Drahanovicemi, prý je vidět z toho okénka otevřeného ve výstavní místnosti u vrcholu té věže, kterou tady jeden z pořadatelů pojmenoval raketou, která efektně dnes odletí na konci koncertu. S námi je tu také Pavel Konečný, sběratel, kurátor a odborník na naivní umění. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jak se vám líbí výstava?
4: No, výstava se mi líbí velice, protože jsem kromě jiného kvůli tomu do Drahanovic přijel, abych tuto speciálně výstavu a jejího autora pokud možno potkal a výstavu viděl.
2: Čím jsou ta díla pro vás zajímavá na těch fotografiích?
4: Nedovedl jsem si přesně tedy představit původně, jak je tato výstava koncipována, a velice mě překvapila ten tvůrčí a fantazijní její charakter nebo zdůraznění tohoto prvku ve stavbě takových racionálních věcí, by se řeklo, jako jsou posedy. Takže jsem víceméně nadšen a doporučuji všem divákům, kteří váhají, zdali se do Drahanovic vydat, aby sem přijeli a uvidí opravdu úžasnou výstavu, která je naplní.
2: Také když jsem o tom četl, nedokázal jsem si představit, fotografie hodně vypovídají o naší tvořivosti, o tvořivosti našich myslivců. V Drahanovicích je to jedna z akcí, která otevírá hody. Ku příkladu dnes ještě vystoupí Jarek Filgas Band, zítra jsou tu od 13 fotbalové hody, potom Věrovanka, Voxel a kapela od 20 Roxy, v 9 v neděli začíná hodová mše. Více se dozvíte na našem webu olomouc.rozhlas.cz a samozřejmě tam najdete i fotografie z dnešní vernisáže. Z Drahanovic Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rádi pro vás vysíláme Den v kraji, zpravodajský souhrn dne, každý všední den mezi 17. a 18. No a máme tady poslední příspěvek, je to samozřejmě seriál o olomoucké zoo, která slaví 70. V akváriích tu můžeme vidět také rejnoky, zastavíme se u nich s chovatelem Josefem Drtilem.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: Je tady Siba atlantská, máme tady momentálně jednoho samce, kterého tu už chováme asi 8 roků. A dole plave na dně takový malý žraluček očkatý, který tady je deponovaný ze zoo Ostrava. Je to vlastně jejich chovný samec. No, jinak tady jsou dravci, jsou tady dva druhy kaniců, anebo potom větší bodloci, jako tady třeba jde vidět ten velký pomčíci a tři druhy hvězdic, které tady jsou hlavně z důvodu toho, že za prvé dožírají zbytky, co spadne na dno.
3: Ta Siba krouží neustále dokola, obkružuje to akvárium a občas vykoukne i nad hladinu.
2: V přírodě plavou na velké vzdálenosti, průběžně se celý den krmí, ale dokážou i odpočívat, občas leží na dně a dokáže aktivně dýchat, na rozdíl třeba těch žraloků, ti musí stále plavat.
3: Tady ten prostor, že by se rozplavala do nějaké velké dálky, nemá, krouží pořád dokola. A jak krouží kolem toho skla, tak si můžeme všimnout asi ústního otvoru.
2: Ze spoda má velký ústní otvor, vypadá to, jak kdyby se smála.
3: A spousta zubů malých.
2: No, spousta malých zubů. Oni to jsou vlastně takový prohrabávači dna, že oni vlastně ze dna vyhrabávají pohmatem nějaký korýše nebo měkýše a pomocí těch čelistí je rozdrtí a vysejou ten obsah jejich.
3: Vlastně. A po bocích těch úst jsou dvě řady žáber?
2: Jo, ano, to jsou vyfukovací žaberní otvory, ano.
3: Z boku trčí ryba při dně, ta se vůbec zase nehýbe, naopak je bílá s černými tečkami, možná podobně jako ten písek na dně.
2: To je jeden z dvou druhů kaniců, to jsou takový draví ryby, který někde takhle postávají ve skrytu a čekají, až poplave kolem nějaká vodná oběť, kterou sežerou. Tady čekají, až jim něco hodíme, samozřejmě nějakou rozmraženou rybku, proto jsou tady ty ryby ostatní velký, aby je nebyly schopní sežrat.
3: Jaké jsou rozměry toho rejnoka?
2: Tam je rozpětí tak aspoň 60-70 cm a na délku asi taky. On ten ocásek má poměrně krátký, on by měl být podstatně delší, ale tady v tom akváriu bohužel se nedaří nějak, aby mu vyrostl delší.
3: On už tady vyrostl?
2: Jo, už je tady asi 8 roků. Jinak na kořenu ocasu vlastně jde vidět takový jedový osten, který mají ti rejnoci všeobecně k obraně. Některý ho mají jakoby dál na ocase a tenhle ten druh má třeba přímo na kořenu jeden takový trn.
3: Jaký objem má to akvárium?
2: Tohle to má asi 10 000 litrů, jo. Není to úplně velké. Teď se staví vlastně nové velké akvárium, kde budeme chovat tyhle ty Siby nebo ještě i dva druhy Sib a nějaký jeden druh žraloků, které bude podstatně větší, aby právě měli vhodnější podmínky, co to není už úplně jakoby ideální pro takhle velkého jedince.
3: To by mělo být největší akvárium v České republice, jsem někde zaslechl.
2: Jo, mělo by to být, no, mělo by to asi 350 tisíc litrů. V době dostavby určitě bude největší, uvidíme, jestli časem samozřejmě se může stát, že někdo postaví něco většího, ale bude to asi několikanásobně větší než největší předchozí akvárium u nás.
3: Tady ta ryba číhající dole mi připomíná skleněnou rybu, kterou jsme mívali v polici, na těch ploutvích seděla. Ze zoologické zahrady na Svatém kopečku, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
0: Pokračovat v tom budeme příští týden, kdy opět otevřeme Den v kraji po 17. hodině v pondělí. No ale před sebou máme celý víkend a samozřejmě také následující páteční vysílání. Po 18. hodině budeme hrát dechovou a lidovou hudbu pro vaši radost.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Ve Zlatých horách na Jesenicku začínají tradiční městské slavnosti. Ztracená kola z Olomouce budou pomáhat Africe. V Přerově začíná každoroční údržba jezu a koryta řeky Bečvy. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami až 27 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Náměstí Svobody ve Zlatých horách dnes ožije dvoudenními městskými slavnostmi s názvem Zlaté dny. Zahájí je v 18 hodin a 45 minut vystoupení Zlatohorské gardy. Pokračuje Libor Šťastný z městských kulturních zařízení.
4: I hned poté vystoupí hlavní hvězda večera, a to je populární zpěvák Adam Ďurica. Sobotní dopoledne bude patřit především dětem, kde Čiperkové představí hudební show plnou písniček. Po oba dny bude v prostorách kina připravená oblíbená edukativní hra IQ Play. Pro Luce bude připraven animační program pro děti nebo akrobatické vystoupení.
3: Zlatohorské slavnosti potrvají do sobotního večera. Zástupci neziskové organizace Kola pro Afriku získali z olomouckého městského skladu nálezů a ztrát bezmála 100 bicyklů. Na dobročinné účely je věnovalo vedení radnice. O ztracená jízdní kola se nikdo v zákonné lhůtě 3 let nepřihlásil, říká mluvčí magistrátu Jan Horejš.
5: Od té doby, co je to kolo umístěno do tohoto skladu, běží 3letá lhůta, kdy si majitel kola může požádat o to, že ztratil kolo a může si ho vyzvednout. Pokud se majitel kola o svůj majetek nepřihlásí, tak padají do majetku města Olomouce. Ta společnost Kola pro Afriku si na své náklady kola opraví, zmodernizuje a doveze je do států a míst, kde jsou užitečná a potřebná.
3: Vodohospodáři zahájili v Přerově pravidelnou kontrolu technického stavu jezu a údržbu koryta řeky Bečvy. Pomocí bagrů rozhrnují naplavený štěrk. Na místě bude i biologický dozor, zajistí záchranný odlov ryb a mlžů a jejich přesun do jiného úseku řeky. Popisuje mluvčí povodí Moravy Radek Šatka.
6: Biologický dozor dále bude průběžně monitorovat realizaci akce tak, aby nedocházelo k poškozování, zraňování nebo usmrcování zvláště chráněných druhů. V případě potřeby zajistí za tímto účelem nezbytná opatření, případně úpravu technologického postupu nebo dočasné přerušení prací na nezbytně nutnou dobu. Sport.
3: Tenistka Marie Bousková podlehla ve čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze krajance Tereze Valentové 2-1 na sety a titul neobhájí. Vypadla taky Sára Bejlek, která ve dvou sedách prohrála s Rakušankou Tagerovou. Teď jsou na kurtu Barbora Krejčíková s Dominikou Šalkovou. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Na Jesenicku kolem 19 stupňů, vítr slabý, během dne mírný, jižní až jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Tovačově v Široké ulici došlo k nehodě cyklisty, počítejte zde s možným omezením provozu. A mezi Vranovicemi a Zešovem na Prostějovsku došlo k nehodě motorky.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Bylo 18, ještě se samozřejmě, no, zdráhá člověk říkat, že je večer či podvečer, ale oficiálně už hrajeme podvečerně pro radost. A to všem Kristýnkám, Kristýnám, Krista, Kristýna, Christa, také ale třeba Siegelinde nebo Danuta mohou slavit. Máme 24. podvečer, bylo 18 hodin. A ještě číselný údaj, tedy telefonní kontakt 221 555 444. Kontakt k nám, do pořadu Hrajeme pro radost, lidově, dechově, cymbálově.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Jedna krásná, rozespívávací, rychlejší. A ta další u nás v pořadu hrajeme pro radost na lince 221 555 444 a v zápěti také s vašimi vzkazy písemnými 723 70 33 51. Tak ten telefonický kontakt využívá paní Zdenička. My pěkně zdravíme, pěkně vítáme. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, Bořečku. A já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky, a jste to nejlepší, ten nejlepší rozhlas, a ty pořady prostě jsou úžasný. A písničku posílám Marušce do Kroměříže, Milace do Přáslavic, Lidunce do Olomouce, Julince do Přerova, Zdeničce do Holubic, děkuji za zprávu na telefon a v rádiu, a Zdeničce s Jarmilkou do Hrochova, a nesmím ještě zapomenout Elišku do Václavova. Všem vám přeju klidné víkendové dny, prožité v pohodě a hlavně ve zdravíčku. A písnička je i všem, co nikdo nikomu nezahraje. Bořečku, písnička je i pro vás. Děkuji a těším se někdy opět. Nazhledanou.
1: Za pozdravení, za přání, moc děkujeme. To byla paní Zdenička. A dál třeba vy pro telefonním spojení můžete tu písničku další klidně vybrat. A teď ještě míříme právě k tomu druhému zdroji SMS přáním. Písemným pozdravením. Ta míří jednak do práce, do služby pro zdravotní sestřičku a nedělní oslavenkyni především Mirečku, kterou zdraví celá rodinka. Také rádi zahrajeme, a to ke krásným narozeninkám, v zápětí snad to zamířilo a dorazilo, doputovalo na ten správný čas a adresu a číslo. Tak tedy pro naši babičku ke krásným kulatinám. Nám 80 nám, tedy pro paní Jaroslavu Houpinkovou z Hovozda. Všechno nejlepší, zdravíčko, štěstí a radost při poslechu písniček jí přeje celá rodina Houpinková, Hejlová, taky Maruška ze Skřipová, paní Jarušce do Hovozda. Ke krásným narozeninám všechno nejlepší. Rádi pošleme také písničku od Švédových pro Zdeňka Švédu ke krásným 92. narozeninám. Pro Zdeňka Švédu z Horních Studínek všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenost mu přeje Dana Zdeněk s rodinami. K přání se připojují hasiči, farníci, obecní zastupitelstvo a Švédovi tedy především a my též. Ještě můžeme přidat samozřejmě také další v pořadí přáníčko a pozdravení pro pana Zdeňka Švédu. Milý tatínku, k dnešním 92. narozeninám přejeme zdraví, štěstí a boží požehnání. Dcera Dana s rodinou, zvlášť speciální další krásné slavnostní přání a oslovení. No a ještě přidáváme pozdravení z prázdnin, kde byla u babičky Verunka, tak zdravíme už z domova a moc děkujeme a těšíme se ještě v srpnu na další prázdninový pobyt. Zdravíme moc babičku.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu

pokračování v 18.14. Písnička pro maminku Věrušku Hinkovou. Posílám ti písničku, aby tě aspoň trochu potěšila, maminko. Posílám také velké obejmutí. Mám tě ráda, tvoje jája. Pro paní Věrušku rádi hrajeme. Taky ale pro další Janičku z Malína v další zprávičce a písničce, kterou posílá sobě. Necháme moc rádi poslat písničku, ovšem taky od Marušky. A to pozor, pro Vraťka ze Štemberka. Přeju mu hlavně zdraví, štěstí k jeho 93. narozeninám, posílá Maruška a my též. No a ještě přidáváme krásná pozdravení taky pro Milušku, nejmilejší Milušku, kterou zdraví její rodinka. Sobotní narozeninky si krásně užijeme, všechno už je nachystáno, tak krásný, krásný narozeninový den, všechno nejlepší přeje celá široká rodinka, těším se na to, na tebe a krásně to oslavíme, všechno nejlepší. No a jedna tentokrát takováto klasika, ne z Vesela s trumpetami,

0: krásně s klasikou a tentokrát s cymbálem pokračujeme, navazujeme líbezně s Jožkou Černým a taky s líbeznými pozdraveními a při nějakými resty od paní Lidušky. Dobrý krásný podvečer.
1: Krásný podvečer, pane Bořínku, posílám do Českého rozhlasu Olomouc vám všem pracovníkům i posluchačům. Dnes bych chtěla pro krásný podvečer a nastávající víkend a další dny poslat písničku k narozeninám Františkovi Dostálovi do Senice na Hané, Pepovi Kvapilíkovi z Cakova. Vám oběma kluci přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Dále poděkování panu Jiřímu z Litovle za včerejší písničku. Též přeji krásný podvečer Marušce Faltinkové, Jenčce z Roštění, Zdeňčce z Prostějova, Věrušce Halouskové a Vládiškovi Stovačova. Prostě všem, abych nebyla dlužná, tak oplácím písničku i vám, pane Bořínku. Přeji vám krásný večer, víkend a další dny. Prožijte ve zdraví a ve štěstí. Děkuji a nashledanou.
0: My za všechny pěkně děkujeme a za přání samozřejmě též. A pak už míříme také s krásnými přáními například do práce za Jarečkem. Zdravího děvčata v a v. Krásný podvečer popřejeme taky panu Františkovi na Brněnsko. Pohodový slunečný víkend prožitý ve zdraví. A taky všem ostatním od Evy též z Modřic u Brna. To další přání už je z Holubic a přání a ještě víc bude přát zdra z Holubic. To je závěr, to je finále a to předtím chtěla bych nechat zahrát všem posluchačům rodině Vaňkové z Malého Hradiska, Aničce z Velké nad Veličkou, Štětovic a Lipové. Já vám přeju zdraví, pevné, na pořád, co víc si můžete přát. Hodně štěstí, žádné slzy, co očekáváte krásného, ať přijde brzy. Rádi, ať máte les, při vycházce vás hlídá pes. Všude, ať máte cestu rovnou a odpočinete si pod hájovnou, zavzpomínejte na své mládí a mějte se všichni rádi. To vše a mnohem víc dnes přeje asi hlavně tedy Aničkám ke svatoadenskému krásnému zase svátku Zdenička z Holubic. Pozdravení ovšem posíláme ještě taky Kristýnkám, to je sousední zprávička z čísla 723 70 33 51 a dovídáme se, že máme oslavit krásně písničkou nádherný svátek manželky Kristýnky, kterou moc zdraví Mira a taky malý Vojtíček. A ještě rádi pošleme písničku z dalšího přání k svátku paní Kristě Chlupáčové Prostějov. Všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví přeji paní Kristýnce Chlupáčové do Prostějova v Ranešicovi.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Míříme za vašimi vzkazy taky minutku před 6:30 v pořadu Hrajeme pro radost. Kdybyste chtěli zahrát konkrétně osobně, rádi vás osobně přivítáme a uslyšíme na lince 221 555 444. No a teď už míříme za Kristýnkami a popřejeme dceři Kristýnce k svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, lásky. K svátku přeje tatínek Luděk, maminka Iveta, babička Anička, strejda Olda Zeněvková. Necháváme zahrát k svátku Kristýnce od rodinky také ale paní Maruš do Kroměříže. Marušce do Kroměříže, dobrou náladu, pěkný večer, moc zdraví. Zřejmě pan Bohuš, přišlo to tak trošku malinko rozděleno, rozporcováno, snad pan Bohuš. No a ještě také písnička, tentokrát směrem od Františka z Brněnska. Necháváme zahrát pro potěšení pro Aničku z Bludova, Jiřinku ze Sutkova, Marušku z Bludova, též paní Evičku z Modřic, Emilku ze Závřeha, Mařenku z Kroměříže i Julinku z Přerova i Zdeničku s Kočenkou z Hrochova též. Všem krásný večer, hodně zdraví, štěstí, lásky přeje František od Brna. A pošleme moc rádi i písničku zase tentokrát do práce, a to řidiči tatínkovi Marečkovi. Moc se na tebe těší zase tvoje děvčata. No a teď už také hrajeme pro Kristýnky, ale i pro oslavence narozeninové. Ještě máme totiž moc pozdravovat právě oslavence, který bude mít půlkulaté narozeninky, a to kamaráda Pavlíka, kterého zdraví právě kamarádi, a je to Milan, Vojta, Vašek a všichni mnozí ostatní. Krásně to oslavíme.

vzpomínková, tentokrát i dechovkově rožmitálsko-venkovansky s touto kapelou zpracovaná krinolínka. No a krásné vzpomínání a udělali jsme radost, hned je to taky krásný stručný pozdrav a poděkování od Boženky a shodou okolností taky další dvě zprávy souvisí, ale jsou odjinut, ale vlastně ze dvou souvisejících a doslova příbuzných zdrojů, takže ano, pěkně pohromadě dneska zahrajeme drahé mamince Božence Horníčkové, taky Zdeničce Šínové do Hrochova, i kamarádce Jarmilce Věrušce Haluskové, i Adámkovi do Bílovic a Vlastičce Skutálkové do Krnova. Písnička pro radost, pro potěšení, krásné slunečné dny. Mějte se moc hezky, zdraví vás Broňa. A písnička pro moji milovanou maminku Broničku, pro radost, pro potěšení. Máme jí moc rádi, děkuje dcera Hanka, vnouček Jindříšek a zeťák Jara. To byla další zpráva textová na čísla 723 70 33 51. Ještě ovšem následována pozdraveními, tentokrát pro dědu, kterého zdraví celá rodinka. Bude slavit krásné narozeninky a to na svatou Anu. No a taky pro babičku Aničku k svátku, k tomu krásnému svátečku a jim oběma všechno nejlepší a nadále i šťastný, krásný společný život a mnoho nádherných zážitků i vzpomínek přeje rodinka a za celou velikánskou rodinu z celé republiky podepsán Jarda.

0: Dobrý večer, vinšujeme a to Aničkám oficiálně ovšem, až tedy samozřejmě toho dalšího víkendového dne popřejeme, to je jasná věc, ale zase na druhou stranu bude nával asi v sobotu, v neděli. Zítra Jakub 25. na dneska, dneska ještě Kristýnkám a taky Týnkám, jestli prý by třeba dechovky, dechové kapely měly nějaké Kristýnky, no měly by třeba jednu orchestrální dechovkovou Kristýnku, no ale pak samozřejmě taky tu, kterou známe z jiných podání. Ty oči jako krásný šafrán, jako tvoje oči a tvoje vlasy, Kristýnko. Tak to bychom si mohli dát tu zpívanou s Františkem. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám všem, jak do studia, do celého domu Českého rozhlasu Olomouc, všem, který znám i neznám, a hlavní Kristýnkám jako Peliškové na Jesenicko, no a dalším a dalším, a Kristýnce Hrozové do Chromče. Takže jste stále sluníčka a hlavně ty pevné zdavíčka, nebo spíš oceán pevného zdavíčka. To vám přeje František z Hnušovic.
0: Děkujeme za přání, děkujeme za Kristýnky. Pozdraví, jak tuším, tak už budeme právě mířit taky víkendovým jmeninovým oslavencům a máme tam ještě nějaké narozeninky. Takže Kristýnka zazní a ta zpívaná po té krásné ukázce orchestrální. Máme moc pozdravovat a všechno nejlepší k narozeninkám popřát strejdovi Vašíkovi, kterého zdraví všichni, kdo byli na prázdninách a moc si to užili, a taky všichni rodičové, strejdy, tety se tady píše. Taky zdravíme, to je jasná věc. Také pozdravíme pana Bohuše, určitě známá věc. Nevměňujeme, nezprostředkováváme žádné kontakty osobnější, to v žádném případě. Písničku prosím potěšte, ale taky Milušku, která bude mít narozeninky na svatou Anu. A to je moc krásná přáníčka posílá Františka, její největší, nejdelší, nejvěrnější kamarádka. Moc tě zdravím, užij si brzy krásné narozeninky. No a pak tady máme právě písničku a přáníčko od babičky pro Kubíka, který bude mít svátek. Kuby, přejeme ti ještě krásné prázdniny i s dědečkem. Užij si to a těš se do školičky zase po prázdninách. Jak jsi šikovný, moc tě zdravíme, babi s dědou. No a Anička, máme už poslat samozřejmě písničku též, a to od Marušky, od tety a taky od celé rodinky. V rodince máme dvě Aničky, všechny, obě moc pěkně zdravíme.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: No a dnes ještě ty Kristýnky. A tohle je ona, ta klasika, i třeba s českou švitorkou.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Vítě Troníček a Marien vstoupili do třetí dekády svého úspěšného působení na domácí folkové scéně. Trojnásobní držitelé Porty stále rozdávají radost svými písničkami, což dokázali i na loňském folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Víti Troníčka a Marien.

0: ještě krásnou lahůdku po těch modrých kukadlách. Tady máme krásně s trumpetami a s klasikem panem Helánem, tak si možná ještě zaspíváte, krásně si možná zavrtíte, zatancujete, ta bude pěkná, ta bude odkyjová jako ta dcerečka stejně v té písničce. No a ta písnička udělá velkou radost, doufám, další skvělé nejhodnější babičce, kterou moc zdraví Mariánka i s maminkou. Zdravíme děvčata a vlastně taky i babičku, takže tři děvčata pěkně. Moc máme pozdravovat, ovšem taky krásné prázdniny ještě popřát a moc hezkou dovolenou od tety Strejdy Vojtovi a taky všem, kdo nás taky krásně pozdravovali a potěšili návštěvou a pobytem na prázdninách, tak celé rodince taky hodně štěstí, hodně lásky a šťastnou cestu a návrat. Užijte si dovolenku. A ještě krásně zahrát máme určitě naší skvělé Aničce, jak tu čteme ještě v jedné čerstvé poslední zprávičce, a to k jejímu krásnému nadcházejícímu svátku, protože je to nejhodnější Anička na světě. Tu zdraví její dva klapy.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Plumovské přehradě se zhoršila kvalita vody, podle hygieniků je ale i nadále vhodná ke koupání. Samospráva Olomouckého kraje rozdělí na výstavbu vodovodů a kanalizací více než 15 milionů korun. Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví, řekl to mluvčí rezortu. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, s teplotami až 27 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Voda v Plumovské přehradě na Prostějovsku se mírně zhoršila. Hygienici ji ohodnotili druhým stupněm z pěti možných. Voda v nádrži je ale i nadále vhodná ke koupání, říká mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná.
4: Voda ve vodní nádrži Plumlov je vhodná ke koupání, a jsou zde pouze mírně zhoršené vlastnosti. A jedná se o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. Především se jedná tedy o zhoršení smyslově postižitelných vlastností vody. V případě možnosti je vhodné se koupání osprchovat.
3: Další měření kvality vody v Plumovské nádrži je plánované na 3. srpna. Olomoucké hejtmanství přispěje obcím z regionu víc než 15 milionů korun na výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Prostřednictvím 3 dotačních titulů podpoří investice do čistíren odpadních vod a kanalizací, vodovodů a dále projekty na zadržování vody v krajině. Vyplývá to z tiskové zprávy kraje. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny. Rostou taky ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
5: Její výše se vrátila na původních 9,95 haléřů za litr, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme. Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc v neděli na hřišti Jablonce vstoupí do nové sezóny Šance ligy. Do kádru přibyly 4 nové zahraniční posily, naopak v rámci ligy přestoupili ke konkurenci Šturm, Sláma a Růsek. U 3 hráčů Huka, Kostadinova a Dolžiníkova se řeší hostování ve Slovácku. Cíle klubu popisuje předseda představenstva Ondřej Navrátil.
6: Ambice rozhodně máme, chceme skončit do top 6. A pak uvidíme, pak se porveme v top 6 o co nejlepší umístění a samozřejmě bychom si rádi poháry znova zahráli, ale v tuto chvíli ten krátkodobý cíl je top 6 pro tu sezónu. Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na Jesenicku kolem 19 stupňů. Vítr slabý, během dne mírný, jižní až jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Mezi Paršovicemi a Valšovicemi na Přerovsku došlo k nehodě auta bez zranění a u Dřevohostic na Přerovsku došlo k nehodě dvou aut. Tolik zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Markéta Janíková mladší.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A nabízíme jako vždy v pátek po 19. hodině, tedy v tom novém vysílacím čase, relativně novém, trochu blues, něco blues a samozřejmě návštěvu trošku v historii a především v Šumperku na festivalu Blues Alive, tentokrát ročník 2012.

Hezký podvečer na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, kde právě začíná další bluesový podvečer, u jehož poslechu vás vítá Antonín Schindler. Festival Blues Alive letos dosáhl 30 ročníků a tak se v našem pořadu vracíme k jeho nejvýraznějším hudebním setkáním. Jedním z nich byl v roce 2012 společný koncert amerického písničkáře Erika Bibba a malijského kytaristy Habiba Koatého, dvojice, která dokázala propojit americké blues s africkými kořeny.

0: Habib Kwati.
1: Právě posloucháte bluesový podvečer z Olomouce a záznam koncertu dua Eric Bibb a Habib Kwati z festivalu Blues Alive 2012 v Šumperku. Eric Bibb pochází z hudební rodiny v New Yorku. Jeho otec Leon Bibb byl významný zpěvák a herec a kmotrem mu byl Paul Robeson. Už jako teenager se pohyboval mezi hudebníky americké folkové scény a mimo jiné Bob Dylan byl u nich doma častým hostem. Habib Kwati pochází z Bamaka v Mali. Jeho hudba vychází z malajských tradic, ale zároveň je otevřená modernímu zvuku. Kwati je významný tím, že hraje na kytaru způsobem připomínající africké strunné nástroje. Často používá netradiční ladění a techniky, které nejsou běžné v západním blues a bezesporu patří k nejvýraznějším africkým kytaristům posledních desetiletí. Jejich spolupráce vyústila v albu Brothers in Bamako, které vzniklo právě v období, kdy vystoupili na Blues Alive. Koncert byl nejen prvním vystoupením Erica Bibba na festivalu, ale také pokračováním dramaturgické linie, která ukazuje, že kořeny blues sahají hluboko do africké hudební tradice.

0: Do we?
1: Avi.
2: Děkuji.
1: Děkuji.
3: Dnešní bluesový podvečer z Olomouce, ve kterém jste slyšeli záznam koncertu Erika Biba a Habiba Coatého, pomalu končí. Šlo o setkání, které krásně ukazuje, jak se americké blues a africké hudební tradice mohou navzájem obohacovat. Příjemný večer společně s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Antonín Šindler.

0: to Bamako.
1: Děkuji.
0: Wow.
1: Eric Bieber. Mama, Gonin.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, kteří to mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový
0: loket. Bude někde nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba
0: ze stolu? Od stolu.
4: Od stolu, ne ze stolu, samozřejmě.
0: Já teď... Veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako, když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu. Jak jsem po figurkách chňapal? Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně pořád
0: stejná.
1: No a
0: když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat nebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
1: no,
0: něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci, tak ví, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Lecos. Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek posledním prstu ohýbáte a zbytek prstu zůstává napjatý.
1: Zůstává napjatý a pak mám schopnost hodně zaklonit ruku a vlastně udělat
0: zvrátit takový, jí.
1: Ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachem?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Hmm. Čili tohleto jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé na dotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
7: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím, paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Při 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu a při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravice.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízly.

0: nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
1: Ano.
0: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
1: Další dotaz je telefonní.
2: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit nebo co s tím.
0: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
1: A co to je?
0: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
1: A co po anebo... kůži na prstech máme?
0: No, ono se to stahuje. Kontraktura znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě
1: jako
0: vlastně
1: nenarovnáme prsty
0: tahuje.
1: Třeba?
0: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
1: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu, můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy, na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda. Chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takovej dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutí.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domývá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah doktor a jiný vztah
2: ano,
0: se s pojišťovnou.
2: Tak přesně
0: tam se
2: tak,
0: obrátit.
2: Takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já mám zaženu blabala kvůli se automobilu.
2: Ano.
3: V spolujezdkyně narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou.
2: Ano.
0: Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková, Slavče.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlochy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli.
2: Ano.
0: Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom
2: stišit.
0: Si dobře rozuměli. Prosím. Prosím, jestli to rychle neuděláme, budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte.
5: Paní doktorko Štěpán, mám prozbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: Jo, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten tak už vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost... Tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělá, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže asi...
0: Takže může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně
0: takhle,
2: tak.
0: Takhle.
2: Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano. A to... nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano. Ano,
2: aha,
5: ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono, protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme v
1: rádiu. Povídejte.
2: Kubová, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8 až 9 měsíců, než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlápnete, nebo je horko?
2: Nic k tomu.
1: Musíte vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepší.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: S tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen čtvrtého stupně, třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, abych se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když vstanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamník.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukou?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladit gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohou, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí, je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být lecos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu po čase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Studená rána v Česku zůstanou i přes víkend. Příští týden se ale vrátí tropy. Češi v obytných vozech naplnili kapacity autokempů. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studena.
2: Ráno to bude ještě na svetr.
3: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
2: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
3: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: V havířovské městské části Šumbark vzniklo nové centrum sociální rehabilitace. Pracovníci tam pomáhají lidem se znevýhodněním. Snaží se je naučit samostatnosti, aby se zvládli zapojit do běžného života. V opravené budově bývalé restaurace vznikla také komunitní kuchyň a kulturní sál, říká ředitel spolku Porta Vita David Stařičný.
4: Dlouhodobě byla lokalita Havířova Šumbarku vnímána jako sociálně vyloučená lokalita. Právě kvůli toho, že tady byla vyšší koncentrace právě osob, kteří měli kumulované problémy exekuce, dává velký smysl, aby tady byla služba, která nejenom pozvedne lokalitu, ale aby nabídla efektivní účelnou pomoc těm lidem přímo v tom místě, kde oni žijí.
1: Provozovatelé jihočeských autokempů zažívají až na výjimky silnou sezónu. Vyplývá to z informací Asociace kempů České republiky. Vyšší návštěvnosti napomáhá narůstající obliba karavaningu. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů.
5: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
6: Volají lidi teda, já říkám, ne, přijďte normálně, co najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
5: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
7: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
5: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská-Petrová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc v neděli na hřišti Jablonce vstoupí do nové sezony Šance ligy. Do kádru přibyly 4 nové zahraniční posily, naopak v rámci ligy přestoupili ke konkurenci Šturm, Sláma a Růsek. U 3 hráčů Huky, Kostadinova a Dolžníkova se řeší hostování ve Slovácku.
0: Počasí.
1: Bude slunečno, čekáme jasno až polojasno a teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Děčínsku jeďte opatrně na silnici 265 z Krásné Lípy do Velkého Šanova. V úseku Vlčí hora Brtníky se po silnici pohybují chodci. A na Frýdecko-Místecku u Žermanické přehrady se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je mezi Soběšovicemi a Dolními Domaslavicemi. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy v 9 a teď už je tu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
8: Vítejte u dalšího tklivého příběhu, který je důkazem, že láska neumírá a existuje pořád, i když vám někdo milovaný odejde. Stane se vaším andělem strážným.
9: Po setkání s 82letým Ladislavem a 77letou Aneškou se mi derou na jazyk verše Karla Hynka Máchy. Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.
8: Přesto jim nebránil milovat, žít, smát se a být šťastní. zaslouží si náš obdiv.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek příběhů, které jste nám poslali, jsme dnes vybrali vyprávění Anežky a Ladislava Jeřábkových, kteří se seznámili přesně před 61 lety.
1: Prožili krásné i bolestné chvíle. Přesto našli ve své duši a srdci mír. Možná také proto, že bydlí v obci Mírová u Chodova.
0: S úctou a zájmem se je vydal vyslechnout náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Já tady na vás čekám.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Ale čekáte sám, nečekáte s paní?
3: No, paní je tam, tak je takový horko.
4: A já už vidím Anežku. Kouká z okna tamhle. Dobrý den.
5: Den. Ano, Anežka Jeřábková.
4: Je. Takhle přes okno jsem se dlouho neseznamoval.
5: Jo, plnou pustou.
4: Tak my to obejdem, jo, a seznámíme se.
5: Tady jste v bytě u Jeřábku.
4: A teď jedna věc, sluší se na návštěvu přijít pro dámu s kytičkou, tohle je pro vás.
5: Děkuju. No to je krásná. No teda. No to jsem dlouho nedostala takovou hezkou.
4: Nepovídejte.
5: No.
4: Sem už se něco nosí, co to je?
3: No to je kniha, když jsme byli 50 let spolu, tak nám obecní úřad udělal tadyhle tu pamětní knihu. Tadyhle jsme jako za mladá, kdy jsme byli ještě hezký.
4: To jste pořád.
3: Teďka už jsme starý.
4: Ale hezký.
3: No, tohle, čili jaký nemocný ráno, když stanem, tak se hodinu musíme upravovat.
4: Mě každý zvlášť.
3: Oko, já mám skleněný, mě tohle udělali, všechno možno. Tak každý zvlášť, takže se musíme na to připravit.
1: V roce 1963 se mladý Ladislav z Jihlavy, kde žil a pracoval, přihlásil jako adept na stavbu mládeže do Vřesové na Karlovarsku.
0: Byla to brigáda na jeden rok. Ještě nevěděl, že se tahle štace protáhne na celý život. Vše začalo trochu v podroušeném stavu.
1: S kamarády pravidelně vyrážel na taneční zábavy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No a jednou jsem přišel taky sem do té Mírové na čaje a teď jsem se tam trošku tak společensky unavil a teď mě tam jedna slečna prostě pošetřovala takhle.
4: Vy si na to pamatujete, když Láďa ne?
5: No tak...
4: Co jste dělala, že jste se mu věnovala, ho zachraňovala v těžké chvíli alkoholové?
5: No, obklady se mu dávala na lavičku, na to.
3: A já vím, že jsem se s ní udělal rande do kina, jenže já do toho kina šel a neviděl jsem, jak vypadá. Už jsem na to zapomněl.
4: Jednoduše, vy jste se prostě opil, ona se o vás starala a vy nevíte, kdo to byl, která víla.
3: A viděl jsem, že přijde do kina, no... Teď tam byly kamarádky, který jsem znal, pám, je tady to, ta holka, nevíš, která to byla? A ona tam byla, oni řekli, že nevědí. No, tak prostě, tak jsem, nic nebylo. No a tak jsem potom...
4: A ona se k vám nehlásila?
3: Nehlásila, ona dělala, jestli se ptá, já přihlásím. A potom jsem šel asi za měsíc na druhý čaje do klubu v Chodově. No a teď jsem říkal, no to je ona, když tam byla, tam tancovala pám, to je ona. Tak jsem šel pro ní tancovat, zapírala, že to není, ale nakonec jsme se domluvili, no a začali jsme spolu chodit. Jako já jsem pozval na rande a to, jenže já jsem měl v Jihlavě děvče, ona měla tady jeden kluka, no a teď, když jsme chodili a její rodiče se to dověděli, tak říkali, prosím tě, brigádník asi neber, ten od tebe uteče, ne?
4: Vy jste měla nápadníka a takhle jste si začala s Láďou.
5: Ale to bylo jenom takový, tak spíš jako kamarád. To nebylo nic vážného. 2 roky na vojně, no já tady sama, tak co?
4: Čekat nebudu.
5: Tak jsem chodila tancovat na ty čaje a to jde, no. Jen si užívala.
4: Takže váš vztah začal tím, že se vlastně někdo opil, Vy jste ho zachránila, v paměti zůstal, na další akci se znovu poznali, ti dva zblížili a takhle vzniká vztah ve vašem případě. Takže anděl zachránce v podobě Anežky.
5: Ano, ano, je to tak.
4: No a Ladislave, vy jste měl děvče, jste řekl v hlavě, tak jak to probíhalo? Museli jste se rozejít, nebo se vám to v hlavě trochu motalo, které se věnovat?
3: No, já jsem potom, tady jsem se víc zamiloval, tak když jsem přijel do hlavy, tak jsem přímo neřekl, že nebudu, ale prostě jsem odjel sem a tím to skončilo.
4: Když došlo k tomu, že jste se rozhodli, tak nějak už jste oba cítili, že tedy budete spolu chodit, že si nějak začnete. Jak vypadalo to první skutečné rande?
5: No, tak to už se nepamatuju.
4: Ani na první pusu?
5: Ano, tak těch bylo více, to ne. Nemá jenom první.
3: No prostě tak jsme se líbali a takovýhle, ale ještě prostě k něčemu nějakému tohle velkému zblížení nedošlo.
4: Kde jste se líbali?
3: No tady pod Kulnou. Tady měla zemědělská usedlost, tady byla, tak jsem zatáhl do té Kulny, jenže furt tady někdo odvíral dveře, tak jsme nemohli se nějak tohle, tak jsme se jenom, aby nás nikdo neviděl, tak jsme se jenom líbali.
4: A původně jste vyráželi na co? Zase na čaj, do kina?
3: Původně jsme chodili potom na čaje, do kina a tohle. Tak prostě to začalo, no potom, když se mě přesvědčil tady její rodiče, že prostě to myslím vážně, tak když jsem vzal poprvně domů k nám do Jihlavy, tak byla za dveřma a chtěla se vrátit. Říkala, já tam nejdu, já se styděla jako tohle.
4: Proč?
5: No tak bylo to takový, já jsem byla taková holka z vesnice, taková prostě, já nevím, jak bych to řekla, no tak vás ty dojíváno.
4: Jak vás tedy rodiče přijali, Ladislavovi?
5: Dobře, dobře, byl strašně hodný. Přijali mě dobře.
4: Řekněte mi, Anežko, tehdy mladí dva dali se dohromady, co se vám na tom Láďovi nejvíc tak jako líbilo, čím vám imponoval?
5: No, hezky tancoval, to bylo první, to se mně líbilo. No, to jako my si v tom rozuměli. No a že jsme hodně chodili také na procházky, do kina, do toho prostě po všelijakých vycházkách.
4: A byl to hezký kluk?
5: Byl moc hezký.
4: Když se takhle mladá holka zamiluje, jak to vypadá potom, když se třeba rozejdete? Myslela jste na něj doma, když jste byla třeba před usínáním, před spaním, těšila se na další setkání? Co vám tak hlavou běhalo?
5: Ale jo, to jsem se zase těšila. Třeba jsem si říkala tak, dneska je pondělí, ve středu se sejdeme. Jo, prostě už to bylo takový jinačí. Takový hezky, no.
4: Ladislave, co u vás? Jak vy jste vnímal mladou Anežku? Jak vám se líbila?
3: No, mně se líbila, proto jsem s ní chodil a proto jsem tady zůstal, protože se mě líbila. A byla taková neskušená, jo, takže to se mě na ní líbilo. Tak mně se to líbilo, mě prostě neodporovala, nebyla nějaká... No, perfektní, no. Prostě jak je člověk mladý, tak to je úplně, to se těžko říká, no.
4: Jenom pro představu, jaký rozdíl mezi vámi byl věkový?
5: Pět
3: roků. Jo, ten chlap už je trošku takovej uzrálejší, není takovej jelen, jako todlen, a prostě už má nějakou představu o životě. Tenkrát se to všechno bralo 18, 20 let. Tohle, když ženský bylo 25, to už neříkali, to je stará paní. To už je tohle, tenkrát to všechno. A když to dneska tak sleduju, pozoruju, tak to bylo nejlepší, protože když jsme vychovali děti, tak nám bylo 40. Nebo tady 45, děti už měly svoje zase a my jsme si mohli dělat, co jsme chtěli, jezdit po světě a to dneska každý čeká dlouho. No a potom, když dneska, kdybych si uvědomil, že bych měl v 60 vychovávat nějaké děti, tak to asi by nešlo, protože to už na to člověk nemá nervy, nemá na to náladu. Dneska mám náladu jenom na tu svoji ženu.
4: A to je hezký.
3: Jo, to je, protože celý život jsme spali spolu. Nikdy jsme to prostě furt jsme, žena kouká na televizi a taky já. Ona pá, já jdu spát a pám, já ještě budu chvíli koukat. Teď koukám, tady nikdo tady není, pám, co tady dělám a jdu spát za ní.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Jsou pustá rána bez oken.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali, patří manželům Anešce a Ladislavovi Jeřábkovým.
2: Seznámili se v roce 1963, když jemu bylo 22 a jí necelých 17 let. Rok jeho brigády uběhl jako voda a on se rozhodl zůstat. Zamiloval se.
1: Na svatbu nespěchali. Začali o ní uvažovat až po dvou letech. Brali se 5. února roku 1966.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak vypadala vaše svatba?
4: No, tak měli jsme ji v Karlových Varech, takže já začnu od rána. Tak ráno jsem šla k Hoviči se nechat zkrášet. Pak jsem se vrátila, šaty už jsem měla připravený, tak jsem se oblíkla.
3: Jaké jste měla šaty?
4: Bílé, ale krátké, ne dlouhé. Krátké, závojíček. No a to zrovna pak začalo ještě pršet. Bylo ošklivě, tak jsem říkala, no tak to je hezký.
3: Pršelo vám štěstí?
4: Asi jo. A odjeli jsme do těch Karlových Varů.
3: A jak to vypadalo tedy?
5: Jak vypadalo? Všechno to vypadalo dobře, všechno nám tam řekli, teď když jsme si dali prstínky a to teď jsem nazved prostě ten závoj, dal jsem pusu a zase jsem opustil dolů ten závoj. Takže se závojem dolů z obřadní síně.
3: To vypadalo, jak když se vracíte bez sezdání.
4: Jo, jo. Ano.
5: Takže,
4: říkám,
5: no a odjeli jsme všichni do toho, do té elitky, dneska už to zase není elita hospoda, už je to něco jiného tam, tak tam jsme to měli první jako to, no a tak tam jsme měli hudbu, prostě všechno, to tam bylo pěkno.
3: Kdy jste končili? Jak to vypadalo?
5: My jsme končili ve 12 hodin, jsme jeli domů a tam ty hosté zůstali asi do 4 hodin do rána a my jsme ve 12 odjeli domů už spát a tohle.
3: Sem spát?
5: Ano.
3: A ta svatební noc teda?

0: ulehání ve svatební den, přijedete domů, vy jste sundala teda jako šaty, převlíkla jste se co do noční košile, mamka taky, no. Kdo les první do postele, nebo jak to vypadá?
1: No ne, no tak to jsme se tam byli jsme všichni unavení, protože všichni jsme pili, tak jsme byli unavení, tak to jsme se tam lehli a zbudili jsme se až tohle, to jsme usnuli hned.
2: Ráno se probudili a začal jim nový život se společným příjmením Jeřábkovi.
3: Brzy jim přidělili podnikový byt v nové roli a oni se také zžívali s novou nevyzkoušenou rolí, tou rodičovskou.
4: No já jsem hrozně toužila po dětech, já jsem jako... I když už jsem byla tak starší, tak jsem tady, kdo měl děti, tak jsem to vozila po vesnici. Jo. Já jsem měla strašně ráda děti, takže jsem se úplně těšila.
1: No já taky, protože bez dětí to není ono. Co by tohle takhle, už jsem se těšil na děcka, jak budou sportovat, jak budou prostě, no prostě bez dětí není život, no to je takový mrtvý.
0: Jak to bylo tedy s příchodem dcery? Naplánovali jste si, že chcete teď děti a pokoušeli jste se, nebo to přišlo prostě tak jako náhodou a zrovna? Ne, jak to bylo?
1: Ne, to jsme chtěli mít dítě, to jsme dělali všechno to, aby jsme to měli. Jo, to jsme dělali všechno proto, no tak se to povedlo, tak to bylo dobrý. No a potom za rok byl syn zase. No a tak jsme měli dvě děti a potom asi za 5 let jsme měli dalšího syna, jo, takže to jsme 3 děti, no tak to měla ta žena plno práce, chodila, ne, jasně, musela se o to starat, vodíte do školky, do jeslí, všechno stihala, prostě neměla, to jsem v tom obdivoval, všechno stihla, všechno udělala prostě a tu bylo to, na ty ženský to tenkrát bylo hodně taky, no.
4: Byla jsem šťastná, že mám, jsem si teda hrozně přála dceru, že mám dceru, to jsem byla ráda teda.
1: No já jsem byl taky rád, a to jsem byl akorát v práci a teďka nebyly mobily, nebylo nic takového, že jsem věděl, že bude rodit tohle, tak jsem volal tam ze sloupu, prostě na sloupu byl telefon, tak jsem tam volal do porodnice si to a oni vezli akorát z toho na pokoj a říkala mě akorát, mě řekla, byla to dcera, já pam, jak byla, jo, byla, jak byla unavená, tak řekla, byla to dcera, pam. Teď jsem přemýšlel, šel jsem domů, tak byla nebo není, jo, tak jsem byl z toho hotovej, no, tak no, ale potom, tak jsem tam potom jel se podívat, tenkrát se tam nemohlo na pokoje, se koukalo ze spoda, teď mě ji ukázala, teď to pám, ježiš, tak ještě, že žije. Jo, to byla taková odpověď, byla to dcera, už neřekla nic, protože ji vezla na ten pokoj, tak člověk byl z toho hotovej, no.
3: Život Anežky a Ladislava Jeřábkových by vydal na román. Jejich vztah je krásný, plný citu, ale i odhodlání bojovat. O tom ještě uslyšíte.
2: Zaujal nás už v dopisu natolik, že jsme se rozhodli je trochu potěšit. Dát jim najevo, jak jsou úžasní. Proto jim chceme věnovat praktický dárek. Velký automatický kávovar.
3: O předání jsme poprosili Patrika Rozehnala, který jim v nestřeženou chvíli tento nový stroj doma instaloval, aniž by o tom věděli. Bylo to překvapení.
1: No ne, koukej.
4: No teda, ty to já nebudu ani umět obsluhovat.
0: Jak říká paní doktorka Cajdonová, dneska se mačka jenom čudlíky.
1: Jo?
4: No, tak... možná uměla, ale
1: to
4: ne
1: ty, no, to ne umí ty, mačka.
4: Ale ne ty, ale... to je bába, no. Že jo?
0: No tak je to vaše.
1: No, no to je krásný. No. A to je, na co to je, na kafe?
4: No,

0: Ale to nám bude muset naučit Tomáš.
1: Jo, to si někde jsou nějaký tyhle, ne?
2: Tady se dává vzadu voda, nalije, takhle se to zdvihne.
1: Jo.
2: Tady ze zhora se naplní zrnková káva, to máte tady.
1: Aha.
2: No a tady pak už se mačká takhle čudlík, pod to se dá hrneček a už teče kafe.
1: Jo, a to jsou...
2: Velikosti kávy, jestli chcete espresso, větší, lungo, americano nebo horkou vodu na čaj.
1: No to je krásný.
0: No to je, já úplně čumím.
1: No tak to máme, co tohle.
0: No teda toto jsem
1: to
0: si...
1: Tohle půl vesnice pozvem na kafe.
2: Kafe je dost. Ať se vám daří a kávovar slouží.
0: Jo, děkujem.
1: Tak děkujeme mockrát.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku vám přinášejí Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.
1: Kdo si dávno řekl, jizvy, které máš zvenku a jsou vidět, tak určitě bolí. Ale jizvy, které máš skryté v duši, jizvy, které ti způsobila láska, bolí mnohem, mnohem víc.
2: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už vědí, že láska k dětem je tou nejsilnější, kterou rodiče zažívají. A když toto pouto osud přetne, je to bolest na celý život.
3: Potkalo nás prostě z velký neštěstí, že dcera se nám zabila. Jako, když jí bylo 25 let a měla dvě malé děti, 4 a 5 let, tak se jí v práci stal pracovní úraz. Ona sice dělala v pupu, ale tam neměli jesle a to tak šla za ženou dělat chvíli na šachtu. Jako, že tohle, no a tam se jí stal pracovní úraz, že v 25 letech prostě přišla o život. Ono to bylo tak, že to někdo zavinil v té práci, jenže ten člověk, on omylem prostě pustil nějak pás, což byla odstávka, kdy se nesmí nic spouštět. A ona čistila pás a ono omylem chtěl popojet 2 metry, nebo co, tak omylem pustila.
4: Jak jste se to dozvěděli? Jak k tomu došlo, Aneško?
5: No, mě to přijel říct, já jsem tam dělala taky a přijel mi to, my jsme měli ponoční, jsme byli doma. A přijel mi to říct jako můj kolega, co jsi tam dělal, a tak mi to přijel říct, no, co se jako stalo, že je v nemocnici, že ji odveze do nemocnice, a no, ale bohužel nepřežil. Já jsem nevěděla prostě vůbec, co se stalo. Jo, byla jsem úplně mimo, no. Vůbec. Byl to šok.
3: No, jsou to takovýhle strašné věci, no. Co se stává, co ne. A člověk si říká, proč zrovna my. To se nedá nic dělat. No, prostě je to, já bych řekl, že to je osud. A to člověka, když ho to člověk, tak tomu neunikne. Prostě to přijde, no.
4: Ale říkám si, není nic horšího, než když rodiče přežijí vlastní děti.
3: To je nejhorší, když přijde o vlastní dítě, tak je to nejhorší věc, no. To je prostě jedno s druhým, no.
4: Kdy to na vás v plné síle dolehlo, když jste jí vyprovázen nějaký obřad, rozloučení?
3: No, když byl pohřeb a tohle, tak to bylo hrozný, no. To se těžko říká. Ono to nikdy neodezní, ale už to není takový.
4: Ale vám musí zůstat jizva na srdci, která se nikdy nezahojí.
3: To je jasný, to zůstává.
5: To nezmizí. To bude ještě. No to je celý život už, no, prostě.
4: Kor pro vás, Aneško, vy jste si tu dceru vymrdla, vy jste se tak těšila, že budete mít dceru.
5: Právě, to bylo hrozně těžké. No,
3: já říkám, to nás smelilo zase, no, to nás ještě víc semklo, no a tak zbyly po ní 4 a 5 děti, kluci, jo, takže to bylo, tak jsme to museli pomoct vychovávat, taky tomhle, než si našel druhou ženu, prostě tak pomoct vychovávat i děcka a takhle, a to mezi tím prostě ještě jejím bráchově prostě žena umřela na rakovinu a tam zbyly taky děti, tak tu jednu jsme si vzali, ta jedlena vychovávali s ní taky, ta jsme jí měli do 15 let, jako dneska už je teda v Německu, v Mnichově dělá recepční tam v hotelu, je tam už to, ale každý rok za náma jezdí, jako navštěvuje a tohle, takže, ale to nás dokonce ještě víc smelilo, jo, někdo se třeba pohádá, to nás ještě víc smelilo, takže to bylo takovýhle, no.
4: Asi jste si tehdy hodně poplakali a hodně často, ne?
3: To nejhorší byly první 3 roky, no. Potom se to skrňovalo, jako tohle. Pak musel člověk dělat a starat se o ty dětská a o tohle.
4: Anežko, já mám pocit, že Láďa, váš muž, vám musel asi hodně pomoci. On je takovou, řekl bych, velkou oporou. Byl i v té chvíli, cítila jste to, že jste ráda, že ho máte a nějak pomáhal?
5: Ano, ano, hodně. To děkuju. Bylo to krutý.
4: No, pro mámu tohle musí být nesrovnatelné celý život, no. Vracíte se v myšlenkách často?
5: Jo, jo. Každou chvíli. Říkám si, kdyby tak tady byla.
3: No. Ale já nevím, jestli bych vám to měl říct, ale jako to den, ale já na ní byl nějak tak závislý, mě 10 let předpovídala, co se mně stane. Mě za 3 roky, když už jsme pomaly to den, tak já jsem měl jet pro pracovníka do práce a teď jsem slyšel kroky normálně a teď po dvoře pám, to je Olina, v noci, kdy jsem spál, jo. A přijde, teď ona přišla, pá, ahoj tati, jak se máš, co děláš, a to já na ní pám, kde se zdala, a to a teď to je všechno jako sen, jako tohle. A ona mě říká, zítra jdeš pro pracovníka, hele, venku prší, ty se vybouráš, ale nic se ti nestane, ale auto zničíš. A já jsem stál a venku pršelo. No to, a já měl služebního favorita, jel jsem do Habartova, hned tam v té zatáčce jsem se rozsekal. Jsem se vyboural z jedním roce, auto jsem zničil, mně se nic nestalo, všechno tohle. Za další 3 roky, to jsem vždycky, to nebudu ani vykládat, jako co mě všechno, to mě všechno, to jsem dokonce spadl ze střechy, to jsme opravovali, ta střechu, a hele, zítra jdeš s důchodcem, a to jsem ještě dělal, jdeš s důchodcem a dělat střechu a ty z té střechy spadneš, ale nic se ti nestane. Jsem tomu nevěřil, takový ten kec, já takový nevěřím. A šel jsem dělat to, já jsem byla na mraza, to bylo v listopadu, zmrzlý to a jsem potom sjel a spadl jsem po hlavě dolů. Akorát jsem měl obličej zedřený, no a 3x mě to říkám, 3x mě tak předpověděla. Já jsem se potom ptal takhle psychiatru, pám, jak je to možné, že ji vidím, takhle už si nepamatuju, jako každý puntík a to jsem viděl všechno do detailu. A on říkal, že se to, ty říkali, že se to stává, že to je prostě tohle, ale že to je, neví čím to je, ale že to prostě stává. A ten mě uklidnil, říkal, ten jeden pohá, hele, dokud ti nic neřekne, tak se ti v životě nic nestane. Ona si prý pro tebe přijde jednou.
4: Jestli to není silou té lásky, která mezi vámi byla, no. A ona je andělem strážným.
3: No právě, oni mě to takhle říkali. Oni říkali, že se to stává u dvojčátů tohodle, že třeba je někde tady, je v Americe a jeden o druhým ví o nemocech a pá, že to je prostě, vy jste na sebe byli moc závislí. Říkám 10 let takhle, já jsem 9 let, teda vždycky po 3 letech.
4: Já myslím, že to právě všechno dokazuje sílu vaší lásky.
3: Jo.
4: Že ta Olenka dohlíží na vás právě proto, abyste spolu mohli být co nejdéle.
3: To jo.
5: Asi jo, asi to tak bude, že on opravdu, oni byli na sobě hodně vázaný.
4: A vy dva na sebe?
5: A my na sebe zase, ano. Asi je to tak.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh velké lásky zkoušené životem. Svůj osud nám líčí milující manželský pár Aneška a Ladislav Jeřábkovi.
2: Mají se rádi, špičkují se, radují se z maličkostí, podporují v nesnázích, prostě se milují.
1: I pro ně si Patrik rozehnal, nachystal několik otázek v manželském testu. Stejné otázky pro oba dva, ale odpovídali na ně každý zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Vy ale jejich reakce a vzpomínky na společný život uslyšíte dohromady.
3: Kde jste nejlechtivější?
4: Na nohách.
3: Kde je manželka nejlechtivější?
5: No tak nebudu říkat, řeknu na chodidlech. No tak tam ty místa nebudu říkat.
3: Je nějaké oslovení, které kdyby Ladislav použil, tak by vás rozlítil?
4: No jedině Ančo. To nemám ráda.
3: Jaké oslovení od vás nemá ráda?
5: No já jí říkám, Aneško, mamino, no řeknu hej ty.
3: Jak byste vy popsal její smích?
5: Ta se směje tak jemně jenom, ta se neumí řechtat. Ta se směje tak citlivě.
3: Jaký je váš smích?
4: No takovej nějaký veselý, já nevím.
3: Jeho nejoblíbenější kus oblečení?
4: Kalhoty, tričko nebo košile, v létě kraťasy, zase tričko nebo tílko.
5: Co je vypraný, tak to vem.
3: Kdo je déle v koupelně?
4: No, tak asi já.
5: No tak to žena, to je jasný.
3: Jak dlouho?
5: Tak přes půl hodiny. Já jsem tam 10 minut.
3: Máte nějakou tajnou skrýž? Kam si schováváte něco, co je potřeba?
5: Ne, my víme jeden o druhým, kde co je.
3: Má Ladislav nějaké místo, kam si schovává své věci, nějakou svou tajnou skrýž?
4: Nemá.
3: Kdo víc chrápe?
5: No tak... To bych řekl, že někdy schrápe žena. Ona to svedla na mě, ne?
4: Ha, tak někdy já, někdy on.
3: Jaké milování je pěknější pro vás? To ranní nebo večerní?
4: No, jakdy. Jo, ale spíš večerní.
5: No, tak lepší je večerní. Večerní, ale mně se žena líbila kdykoliv, i když vařila, tak jsem taky... Nechal knedlíky, pán vykašli na knedlíky. Jsem miloval taky.
3: Jak dlouho jste se nejdéle líbali?
4: Jo, tak to jsem nikdy nekontroloval.
5: Nás bolela pusa.
3: Recitoval vám někdy verše?
4: No, někdy jo. Někdy se snažil. To se zvědavé, jestli to přizná.
5: Básně nerecituju.
3: Ne? Trváte si na to?
5: No tak netrvám, no ale tak si nepamatuju, že bych ji recitoval básně.
3: Kterou část vašeho těla, nebo z vás, si myslíte, že ona považuje za nejvíc sexy?
5: Moji část těla? No to nevím, na co ženská myslí.
3: To se dozvíte skoro po 60 letech.
5: No teda, to jsem blázen. No asi tu vrchní polovičku.
4: Mně se líbily jeho vlasy, že on měl hodně hustý, měl hodně. Že kuce, no to není část těla. Jsem chtěla říct, že je ukecanej.
6: Že by
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už oslavili 58. výročí svatby. Jejich láska neopadá, naopak kvete. A to je přitom už trápí zdravotní neduhy.
2: Anežku už pobolívají ruce i nohy. Jaroslav přišel v době covidové pandemie částečně o zrak a má jedno oko skleněné.
1: Ani jeden z nich si ale nestěžuje. Vše berou s humorem a rádi se smějí.
4: A jinak já nevím, no, tak já to mám asi v genech.
5: Pořád cvičím jak ráno, napřed napíšu do stovky v posteli, prostě v leže. Nohama ležím a nohama napíšu do stovky.
3: Vy jako vyzdvihnete?
5: Vyzvednu, no jenom krát, jenom tak 10 cm nad postel, ta na to a udělám do stovky napíšu. Od jednotky do stovky.
3: No jenom napsat od jedné do sta, tak já teda to běžně nedělám u chlapů, jo, ale chtěl bych vidět vaše břišáky.
5: No, šáhněte.
3: Ty bláho.
5: Šáhněte.
3: To jsem neměl nikdy.
5: Co?
3: Dobrý.
5: No a pak udělám tadyhle stokrát týma činkama a pak udělám dřepy, udělám 50 dřepů a 50 zhybů.
3: Je to tak, že i po těchhlech téměř 60 letech máte jednu manželskou postel, máte svoji společnou ložnici, uléháte spolu, máte nějaký rituál, když si jdete lehnout, nebo naopak ráno, když se probouzíte?
4: No tak manžel ten vstane dřív jak já, udělá snídani. Já přijdu, mám připravenou snídaně na stole, takže si sedu umýt, udělám si své potřeby a sednu a snídám.
5: Takhle si vážím.
4: Jo, jo. Každý den.
3: Prozraďte mi, že jste spolu téměř 60 let.
5: No.
3: Jak se ta vaše láska za tu dobu proměnila? Jak to cítíte vy sami?
5: Já bych řekl, že to máme furt stejný. Já nevím, jak jsme byli za mladá, tak i teďka prostě jsme furt nějak na sebe závislí. Prostě furt se máme stejně rádi. Furt prostě tenkrát jsme se milovali, dneska už se máme jenom rádi.
3: Se trochu bojím zeptat, jestli to mluvím o psychičnu nebo fyzičnu.
5: Já už budu radši říkat.
4: No, dobrý.
3: Jak to cítíte vy, Anežko?
4: No, já si myslím, že se máme pořád stejně rádi.
3: Že je to pořád stejné?
4: No, je to. Bych řekla, že je ještě lepší. Tedy máme na sebe čas, jsme doma pořád spolu. Žádný honění, žádný fofr. Máme se dobře, máme se rádi.
3: Chytnete se občas za ruce?
4: Za ruce, jo, to se vodíme. To opravdu, když jdem na procházku, tak jo.
3: Máte čas si ještě říct a chuť? Mám tě rád, miluju tě. I tahle slova to padnou
5: říkáme,
3: v tomhle letu.
5: To si říkáme každou chvíli. Že jsem rád, že jsem si ji našel. Že lepší ženskou bych nenašel. To si říkáme furt, jo.
3: Proč ji milujete?
5: Protože je. Protože ji mám rád. Prostě se mě líbí, no tak proto ji miluju a že je strašně tolerantní, kamkoliv mě pouštěla, prostě starala se o děti a protože nikdy mě nic nevyčetla, že prostě se s ní dobře povídá, dobře si rozumíme, celý život vycházíme spolu perfektně, proto ji miluju, no. Jsme šťastný a nedovedu si představit jeden bez druhého, kdyby jsme nebyli, to, tak co by ten druhý dělal?
4: Jsme na sebe už tak zvyklí, že všechno děláme spolu, chodíme nakupovat spolu, prostě všechno, no. Ve všem se poradíme, když něco, protože opravdu život jsme měli pěkný, máme teda pěkný. Pořád mě něčím přitahuje, jo, něčím prostě, já nevím, no, jak bych to řekla, nějak.
3: A milujete ho?
4: Ano, jasně, kdyby ho nemiloval, tak s ním nejsem. No.
3: A je láska hezká i v tomhle věku?
4: Je krásná. To je nejlepší, co může být. Opravdu je to. To je všechno krásný. Jsem šťastná. Moc. No.
5: Prostě nedá se to jinak vyjádřit. Chtěl bych s ním být furt.

0: Aneška a Ladislav Jeřábkovi poznali, jak láska pomáhá v těžkých chvílích. Útěchu jim dala dcera vracející se ve snech a hlídající jejich zdraví a lásku. Už vědí, že milovat můžete i po smrti.
1: Jak napsala Božena Němcová, neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.
0: Pomáhejme si, milujme svět, bližní i sebe. Lásku můžeme dát každému a nikdy se vám nezmenší. Každý den si to ověřují
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Počet nakažených salmonelózou letos v Česku vzrostl zhruba o třetinu. Desítky domácností na severozápadě Hradce Králové ztratily vodu ve studních. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
3: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
4: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
3: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
5: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
3: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnic na veřejném setkání s obyvateli města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při modernizaci hradeckého železničního uzlu. Aktuální situaci ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
6: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen, s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
2: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj, říká vedoucí střediska zdravotnické záchranné služby Petr Matějíčka.
7: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době, protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku.
0: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala Krajanku Dominiku Šalkovou 2-0 na sety. Mezi elitní čtyřkou je také Tereza Valentová, a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu Marii Bouskovou. Vypadla Sára Bejlek, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno, jasno až polojasno, teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Ořech stojí auto po nehodě, zatím nepřekáží. Dálnice jsou aktuálně bez kolon a na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova brzdí provoz omezení mezi Vystrkovem a Ončovicemi, se na dvou místech jede kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někdy napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašlí, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete odplic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já tedy zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven žbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně, respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla. Pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt. Kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
3: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
3: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
3: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
3: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hurvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
1: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati,
2: pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
1: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
1: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Herna, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
1: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
3: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
3: Já jsem bohužel před malou chvílí netušil, že...
2: No, nevadí, mistře, nevadí. Hurweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
2: Ano, jako...
1: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
3: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
3: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
3: Nápad. Vidíte,
2: no, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
1: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniera, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
3: Ne, děkuji, já už dneska měl něco... tak
4: no tak, podobného. Tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky neradatí.
4: Baště, za nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
3: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
3: Moje dcera jaksi mi jde do let.
2: Ano.
3: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
3: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
2: ano. Ano.
3: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlumku je nevzdělaná?
1: No dovol, tatí.
2: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
3: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
3: Ano, tady... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
2: Ano.
3: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám, to znám.
1: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
3: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak, to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
3: No, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no. A teď jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, promiňte, že jsem přerušil. Už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
3: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
2: O, jistě, to ano.
3: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat. Nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
3: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
3: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
2: k rybníku.
3: Šli k rybníku a potom...
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
3: A to je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
3: Dopovím. Rád.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Hele, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
2: No tak zařvi.
1: Karle, tady jsme.
6: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
1: Napřed nás vem na ramena, pak teprve můžem komunikovat.
2: Hurvajs, jak to mluvíš?
1: Teď je to kamarád, víš, že jo?
6: Správně, tak co vy tady?
2: Ale vytáh mě na procházku.
1: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
2: Tak a už ticho.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak
0: promiňte. Přednášku? Ano. Já? Přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Jste byl takový jako...
0: Intelektuální?
1: Ne, takový oficiální, no.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy,
1: no.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore,
0: to
1: já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No.
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně. A co my?
1: No, co myslíte?
0: No, my tady budeme jako,
1: dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíše,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali? Tady nedaleko, víte...
0: Ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. Já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě, konkrétně. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce rijete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumpnu. Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že...

0: To nemůže být nikdo jiný než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
1: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne.
2: Buďte pozdraveni.
0: Ano,
1: od koho?
2: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
2: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naši diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
0: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
2: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
0: No.
2: Mám.
0: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
2: Mám.
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
2: Udělejte.
3: Taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
2: Do mlýna říkáš?
3: Simano.
2: S troškou?
3: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
2: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
3: Jaký háček?
2: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
3: Jen aby.
2: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
3: Jak nahraný?
2: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
3: No to vidím.
2: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano.
3: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
2: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
3: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
2: Jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
3: loveckém chodníčku.
2: Ano, nebo metat kostkami.
3: K tomu účelu volně položenými.
2: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
3: skokanský můstek.
2: Ano, a z jara jako
3: ráj horolezců.
2: No, ano. Skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
3: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
2: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
3: starý muž.
2: Starý muž, jo.
3: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
2: No, vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak melmel.
3: Já bych melmlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
2: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Copak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
3: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umí děti smát.
2: Jo, takhle.
3: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
2: Jo, takhle.
3: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
2: Jo, takhle.
3: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
2: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
3: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, taťoldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, taťoldo, víš?
2: No abych nevěděl, a primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí, tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky, tak ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím, takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scientiarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne.
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Já, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: A on nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na třídoma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklady. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano. Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají Niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády,
4: no,
3: že ne?
4: Tak to tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo předsevzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s Taťoldou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky svlíknout do půl těla jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A svlíknou se.
4: A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: Vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťulda je zralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Žáno.
3: Mečtaťuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížejí obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No, tak dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí?
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa,
4: no, to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No já sám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kdepak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vědět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tak hurvajs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejenom by si řekl, jo tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu. Jsou vyčištěné. A prach je dokonce utřený. A učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu. No jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A ty to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žeríkovi packy červeným latexem.
2: Žeríkovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: Oh, tak Čuldo, čau, to měl být teď jako příklad tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: No, například, taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a nashledanou.
4: Nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková
3: siréna. No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
3: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
3: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
3: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
3: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
3: Šimano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
3: Já vím, tatí. No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
3: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
3: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval děti...
3: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
3: Je, vážně, tatí?
5: No.
3: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
3: Jo.
5: No, v tombole. Jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
3: Ha, děčínskou kotvou.
5: No jo.
3: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará...
3: Cože?
5: Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
6: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
3: Proč ve skále, hele, tatí?
5: A dejte mě pokoj.
6: Jako rytíř?
3: Tatí, hele, proč zpíval ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
6: Proč jste zpíval v té skále?
3: Tak řekni, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř? Ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
3: La Sconca.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako Derdy Das ve francouzštině, že ano.
3: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
6: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam...
6: Ve
5: no
6: skále.
5: Tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Oj, jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád, o butterfly.
6: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
6: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
5: Ale ne, říkám, že je to Matuška, tohle ta tuška, že má.
7: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
7: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
5: No, to si vám ani nedivím. Má tu ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
7: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
5: Ano, ano. No, tak to je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si stříhnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
7: Jak jsem vás, pane Spejbl, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
5: Jo, nejen nám, i nás, ano, to...
7: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
5: Houpavou. No Houpavou. Vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
7: Výborně.

Ni přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid, na mucholapku, dám zaječit lapku.

0: Tak to je pro dnešek všecko. Dobrou noc.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Haló, haló, hlásí se Honza Macoun z jihu Čech do Prahy. Zdravím na technické pracoviště Lukáše Kamena. Zdravím i vás, pátečně večerně naladěný na vlnách Českého rozhlasu. Tady je společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Krátce po 23. hodině noční linka, 2 hodiny povídání na dané téma. A doufám, že vás dnešní téma, kdo jste nesosali, cože se to dneska bude vysílat na vlnách Českého rozhlasu za téma, no tak rád vám představím, že se vydáme do podzemí, protože pro mě je v životě zásadní být někdy v podzemí. Ta nádhera a ta tma, co by se dala do pytlů dávat a prodávat. Tak vítejte a příjemný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vysílání Českého rozhlasu, vysílání páteční noční linky z jihu Čech. Ještě jednou zdravím a pojďme do podzemí. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já se na vás moc těším.

láskou pro vás noční linka Českého rozhlasu, tady Honza Macoun, jižní Čechy taky nekoušou. Budu moc rád, když se dovoláte na téma dnešního vysílání nejkrásnější podzemí. No, schválně, kde jste byli v podzemí, který důl vás ohromil, která jeskyně vás dostala, nebo líbilo se vám někde v metru, navštívili jste katakomby a že je máte za bukem, ale prosím vás, že jste se tam byli podívat naposledy před 30 lety, no ono se asi nic moc nezměnilo v tom rozprostření, ale jsou tam stále a takovou věc, to přece musíte vidět několikrát za život, jako Pražák národní, jo, tak moudré řeči nechávám stranou, už vás některé slyším, no jo, chytrej z Prahy, hraje si na to, že ví a přitom sám v tom národním nebyl. Zkrátka podzemní místa lidi přitahují už dlouho, to asi kdokoliv z vás může souhlasit a je to pravda, je to dobrodružství, historie, možná taky i pro někoho strach. Pojďte pozvat posluchače, kteří nás poslouchají a doporučit jim nějaké to podzemí, kde je to fajn, kde je přijatelná teplota a hlavně, kde se člověk třeba dozví taky něco jiného, než to, co si načtete v knihách. Jo? A ty krápníky, kolik jste jich za život viděli, volejte, pište a jinak, pokud to jenom trochu půjde, i hudební dramaturgie je zaměřena na dnešní téma, jako třeba vzpomínáte na pohádku Freonový duch.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Od koho tady mám příběh? Hned na otevření dnešního vysílání něco textového. Maruška z Třebíče mi napsala, a co konkrétně? No, byla jsem kdysi v punkevních jeskyních a dodnes si pamatuju, jak na mě zapůsobilo to ticho. Člověk jde pod zem, kolem je chlad, skála, kapky vody a najednou má pocit, že běžný svět zůstal někde daleko nahoře. Nejvíc mě dostala plavba po podzemí. V říčce seděla jsem v lodičce a dívala se na stěny kolem sebe, no nikdo z nás skoro nemluvil. A to je co říct, protože naše rodina běžně nezmlkne ani u oběda. Bylo to krásné, ale zároveň trochu pokorné. Uvědomila jsem si, že příroda si takové věci tvořila tisíce let a my tam přijedeme jen na pár minut jako návštěva. No, ale tady bych já ještě dodal. Já jsem dělal průvodce, a to v Kateřinské jeskyni. Maruško z Třebíče, no, vy si tam tak přijdete. No, zaprvé, vy se tam v létě příjemně ochladíte, no a o tom mechu, který tam zkrátka si žije svým životem, který tam vlastně roste nebo vzniká, šíří se, tak dobře, za to můžeme my, ale tak to se dá oškrabat a můžeme jet dál, ne?

0: nejkrásnější podzemí. No, které pak to je podle vás? Tady u nás, anebo je to v zahraničí? A co konkrétně? Halo, halo, kdo nám volá?
1: To vypadá, že já jsem úplně vymetačka jeskyní.
0: Jo.
1: Ale ne, že bych to dělala úmyslně, jo, že? Ale jak vždycky to? Byl nějaký zájezd a tam byla jeskyně a na školním výletě, takže jsme byli v Českém Krasu, Koněpruské jeskyně.

0: asi teda mám takovej sklon k lenosti, tak se mi hrozně líbilo, že se tam jelo tím vláčkem.
1: No to si představte, že moje kolegyně Soňa Jindrová, milovnice všeho dopravního, ale taky i všeho podzemního, která se vrátila teď z dovolené, tak právě byla ve Slovensku a právě si brousila s rodinou zuby, že by šla tady do této jeskyně na ten vláček samozřejmě a za tou krásou, ale spíš za tím vláčkem si myslím, jaký znám. A přijeli tam a zase se otočili na podpatku, jak se říká, a jeli pryč, protože bylo vyprodáno na několik dnů dopředu, takže je mi to za ní líto, ale věřím, že to musí být velká nádhera teda.
0: Tam jsem byla dokonce dvakrát. Jednou v Jugoslávii, když jsme byli, tak to patřilo k Jugoslávii a pak teda s cestovkou jsme byli ve Slovensku, tak to asi měli zajištěný, objednaný, no, takže jsme se tam dostali.
1: To teda krásná práce, teda nevytahujete se mi, že ne?
0: Ne, všechno pravda. A nejmíň se mi líbila ta Chýnovská, jako tam vlastně skoro nic není, no.
1: Jako tady u tábora,
0: no. Byl jste tam?
1: Jo, mám tam, to tady odtud, co by kamenem, ano.
0: No jo, tak teď jo, kde jste teďko?
1: Teď z jihu Čech zdravím. Tak,
0: no ne, jako Chýnovská jeskyně, že
1: to je u tábora,
0: já poznám Křezimíř, Borotín a tyhle ty, pláž tam otoč byl můj manžel, tak si to tam hezky užívejte a nevytahovala jsem se, to jsem všechno viděla.
1: Dobře, no já no, samozřejmě protože... vám to věřím a taky trochu závidím no. Teda. A ne,
0: hele, ale já bych jenom přiznal. Ještě s váma chtěla projednat ty solní jeskyně. Víte, čemu moc já tomu nevěřím, jo? Že se leckde v kdejaké vesnici udělá nějaká jeskyně a pak se tvrdí, že to je silná jeskyně. Já nevím, jestli tam tu sůl navezou. Tam jsem se ještě nedostala, protože mám obavy, že kdybych si tam lehla, že už se nezvednu země nebo z toho lehátka. No.
1: Helejte, ale... já tomu taky úplně dvakrát nevěřím, ale zkusím teď něco najít rychle na internetu a povím vám to za chvíli. Půjde to?
0: Tak to se hodne. Tak
1: protože dobrou jinak, noc, dobrou noc, taky zdravě, děkuju.
0: Dobrý, mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Naschledanou tady, já samozřejmě zjistím ty informace, to mě to taky zajímá, ale myslím, že jsem zavadil někde o informaci, že to není úplně až tak jakože zdravotně neprokázané, ale nebyly asi nějaké dvakrát velké studie na to dělané a jestli vůbec, ale klasické solné doly, kde se léčí, to ano, a to jsem třeba viděl a to bylo na Ukrajině v Solotvinu. No to bylo boží, vám řeknu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Dneska se vás ptám na místa podzemí, která ve vás něco nechala. Tak nemusí jít úplně jen o slavné jeskyně nebo historické doly. Může to být vlastně i stanice metra. Víte co, u té se zastavíme. Stanici metra mají v repertoáru, prosím vás, v Brně není metro, to vím. Takže Praha, Jiřího Spoděbrat a Jarek Nohavice.

Gospod je brat. Práv 6 hodin, ještě srdce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří, Gospod je brat. Do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem, já vlevo, ona vpravo, držíme matku.

0: Noční linka. Ta dneska otevírá téma nejkrásnější podzemí. Tak pojďte se pochlubit, kde jste byli. Chlubení v dobrém je vítáno. Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Tu Stopka Marian.
0: Ano, zdravím vás ve vysílání.
1: Ano, jsem vášní rybář, která momentálně sedím na Lipně a jinak počívám rád vašu noční linku. A
0: co
1: chcem povedať o podzemí, som bývalý baník. Pracoval som na rude v Banskej Štiavnici a tam tretí obzor bol 1200 metrov pod zemou. A čo chcem povedať, keď sme robili aj ostrely, tak tie kamene, ten kremeň, To bola voláčo nádhera, keď sa to bagrovalo. A tie kremene, to boli v podstate krásne svetlé špice a vnútri bola fialová voda. To sú tzv. Polodrhavkami. Takže chcem len toľko... Prosím?
0: Jen sa musím doptať... Kdy jste tam dělal, v jakém období vašeho života, kolik let?
1: Já už mám 70 rokov a jsem tam fáral v období.
0: Na rybách se zapomíná, to nevadí. To nevadí, ale prostě bylo to.
1: Já vám povím, v 75. roku jsem se vyučil jako elektrikář. A robil som banského elektrikára, potom som fáral, normálne som robil na čelbe, takže to bolo zhruba v rokoch 78 až 93.
0: To v té době samozrejme, co nás teda učili na základní škole, tak lékař, učitel, ale především havíř, to je extra třída.
1: Po vašom po česky havíř a u nás po slovensky baník.
0: Baník. A teď by se to dalo ještě spojit s Ostravou u jednoho fotbalového klubu jako takové zvolání, ale to si odpustíme, protože to vlastně je sprosté. Takže děkuju pěkně, ať se vám daří. Chytil jste něco vůbec?
1: Jsem pochytal dneska asi 10-12 kaprů.
0: Takovýhle kaprů.
1: No, od 55 do 68, ale ja som ten typ človeka, chyť a púšť, ja to púšťam.
0: Taky bych byl přesně to samé, co vy, páčer by mi smrdí a nemusím. Ne, ale asi je to vášeň, probereme to zase někdy příště. Moc děkuji, ať se daří.
1: Já rybářím od 6 rokov, čiže už 63 rokov rybářím, tak už mám volačo za sebou.
0: Tak fajn, ať se daří, dobrou noc a pěkné rybí si.
1: Ďakujem, že jsem se dovolil. Ďakujem, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ať máte rybí sny, no teda co mě to napadá, no ale Honzo, to nepochopíš, ten, kdo chodí na ryby, tak to je něco. To probereme příště, mě to něco zajímá, protože já jsem to něco úplně neodhalil, ale asi v tom budou ty tři pytlačky a tři pády do vody. Pojďme do podzemí. Víte, že máme podhlednu, to je docela taky sympatické, ne rozhledna, ale podhledna. Máme taky mnoho jeskyních tajemství, máme hornické podzemí, jak jste sami slyšeli. Víte co, udělal jsem si takovou hitparádu 10 nejkrásnějšího podzemí a já vás s tou desítkou seznámím, ale chce to chvilku do času. Jdu zatím během písničky sosat vaše příspěvky, které jste už odeslali, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, pěknou noc.

0: Když se řekne krásné podzemí, většina lidí si vybaví jeskyně s průvodcem, vstupenkou a zákazem sahat na krápníky, jenže u nás existují i místa, kde se dá podzem nahlédnout volněji a nejde o lezení do opuštěných štol ani za mříže. Já třeba mluvím o místech, která jsou přístupná, bezpečně, legálně a přitom mají silnou atmosféru. Myslím, že vy místní, ale i přespolní budete se mnou souhlasit, že jedním z takovým místem, nebo jedním z nejhezčích příkladů je vlastně jeskyně Šipka ve Štramberku. Volně přístupná a není zajímavá jen tím, že člověk vstoupí do skály, je to také významné pravěké naleziště. Když tam stojíte, nedíváte se jen na kámen, stojíte na místě, kde lidé hledali úkryt už před tisíci lety. To podobným místům dává úplně jinou váhu. Kdo nám volá jako další? Tady noční linka Honza. Haló, haló, slyšíme se? Neslyšíme se. Tak kdyby byl telefon... Ano, už se slyšíme. Haló, haló. No ano, jsme ve spojení. Kdo pak jste a odkud jste?
1: Dobrý večer, Jarda Knovíz.
0: Zdravím do Knovíze. Máte tam nějaké podzemí? No vy jo, vlastně. Knovíz jo.
1: Tady nedaleko jo. Akorát ve starém bylo podzemní. Však ty jako na vodu, ale jinak už to nefunguje, jako nešlo to.
0: Dávno. Prý se to nevyplácelo.
1: Ano, přesně tak. Že tam bylo moc slaná voda.
0: Vy tam máte něco společného s tím podzemím? Vy konkrétně pracoval jste?
1: Ne, naštěstí ne. Já akorát volám ohledně podzemí, ohledně jeskyní nebo takhle, tak s manželkou jsme navštívili už dostatek jeskyní v Čechách, na Slovensku hlavně. Ale byli jsme minulý rok na Gibraltaru a v jeskyni a něco nádhernějšího jsme zatím ještě neviděli. Teda. Je to fakt nádherný.
0: Tam jsem byl minimálně třikrát a vůbec mě teď nedochází, mimo teda samozřejmě ta hlavní skála, že jo, která, tak ono se dalo jít i dovnitř, tak to jsem asi skončil jenom u toho kafe a duty free, nevím.
1: Tam je potom takový sál velký a jako stvoření té jeskyně nebo prostě toho, té země, jako takhle. Je to jako nádherně udělaný, jako všechno.
0: To věřím, ale vůbec nechápu, že jsem o to nezavadil, protože kdybych to věděl, tak se tam určitě zastavím, to si nenechám přijít ujít tuhle tu příležitost. A tam se hrály koncerty, jestli vám teda dobře rozumím.
1: Ano, taky oni říkali, že se tam občas dělají koncerty a takovýhle věci. A my právě jak dneska, jak je tady to téma, tak jsme se zrovna s manželkou bavili o tom, že bychom se měli znovu vydat, protože my jsme byli v Malaze a tam jsme si půjčili automobil a jeli jsme na ten Gibraltar se kouknout, protože jsme slyšeli o těch jeskyních, tak jsme tam jeli se kouknout a nelitovali jsme a jeli bychom tam znovu.
0: No tak teď už lituju já, protože jsme měli úplně stejný průběh, to znamená půjčit auto, odjet, poplatit dálnice, ano, a dojet na parkovišti před Gibraltar, pokochat se tím, jak přistávají a vzlétávají letadla, to jste doufám taky viděli, pak z toho údivu jsem si asi fakt zavařil hlavu něčím úplně zbytečným a drahým, taky vám to tam přijde drahé v tom Gibraltaru?
1: Já nevím, my jsme tam moc nekupovali, my jsme kupovali na španělském území, a tam na tom britském už radši ne, jako, ale zase jdeme tomu stupenka na ten, do té jeskyně nám to připadalo stejně drahý, jako jdeme tomu na Slovensku, jako. Takže nevím. No,
0: je fakt, že levnější to je na té španělské straně, ale teď jste mi připomněl jednu důležitou věc. Byl jsem se podívat v podzemí v Londýně na jedné opuštěné stanici metra, která je vlastně mimo provoz, ale natáčí se tam vesele, spousta filmů se tam točila, ale to jsem ani tak nechtěl říct, ale v Londýně funguje takzvané muzeum pošty. A tak jako u nás je potrubní pošta v Praze, zavedená pod Prahou, sice už nefunkční, ale je, tak tam, i když dnes už se to takhle nepoužívá, tak je podzemní metro vlastně v uvozovkách, podzemní vláčky, které jedou vlastně pod Londýnem a spojuje hlavní pošty a vláčkem se tam dřív dopisy a balíky přesouvaly takhle po kolejích a je z toho udělaná nádherná exkurze, takže když zavítáte někdy do Londýna, tak se pokochejte i tam.
1: Je to pěkný, já momentálně pracuji v metru v Praze, takže já toho podzemí mám dost.
0: Jo, chápu. Která trasa?
1: Ačko.
0: Už se ví, co tam smrdí na těch stanicích.
1: K tomu se nebudu vyjadřovat.
0: Dobře, tak pohleďte za mě to metro, tu soupravu. Já je tak zbožňuju. Já vím, vám to asi nic moc neřekne, ale moje srdéčko plesá. To víte, šoto člověk je šoto člověk. Ať se vám daří hlavně bez nehod a vůbec, ať vám lidi nepadají tam, kam nemají.
1: Ano, děkuji moc. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná, že pan posluchač nejen, že zavítal do našeho vysílání tím, že slyšel, že máme takové čmakové téma, ale ten Jarek Nohavica, co? Stanice Jiřího Spodě Bradlí, to je vaše stanice, zelená stanice, vymazlená stanice, hluboká stanice. No nic, popojedeme dál k písničce a potom prosím, případně zase někdo další, času máme dost, nejkrásnější podzemí, už jsme měli metro, Krápníkové jeskyně, jeskyně, kde nic není, omlouváme se, kousek od Tábora do Chýnova, ale třeba jsme byli vlastně i z mé strany v muzeu pošty v Londýně, ale můžeme přidat i další místa. Co říkáte?

0: 23.50, aktuální čas. Haló, haló, kdo nás poslouchá v Plzni, představte se nám.
1: Je tady Věra z Plzně.
0: A
1: vy mluvíte o jeskyních, o metru, ale Plzeň, ta má tři poschodí sklepů. Ten třetí je zatopený a my tam chodíme s vnoučatama vždycky na prohlídku. No, tak když tam přijdeme, musíme si vzít helmu na hlavu, protože někde ty sklepy jsou takový úzký, některý jsou široký a teď jsou tam různé výklenky a tam jsou vystaveny věci, které se tam našly.
0: Mm-hmm. A to je kde, to prosím, vlastně pěkně, jenom aby jsme měli trochu představu?
1: No.
0: Kde konkrétně to je? Jak se tam dostaneme? Jak se tam dostaneme, aby jsme věděli? Protože úplně to nebylo zřetelné z toho povídání.
1: No, jak se tam dostaneme? No, jak je Pivovarský muzeum, tak tam se prodávají lísky a vždycky se tam musíme, jako oni tam pouští asi jenom po 20 nebo po 15 lidech.
0: Ano.
1: A je tam člověk, který provází.
0: Jo, na... tak jenom, abych to teda si to spojil i já, jestli jsme byli v tom samém podzemí, tak to je v rámci pivovaru.
1: Ne, to je podzemí pod celou Plzní.
0: Jo, tak, tak to je ještě něco jiného. Tak to jsem taky ještě nezažil, neprošel, ale v podzemí pivovaru tam jsem byl.
1: No, to je tak krásný, protože tam jsou troje sklepy, jako tři poschodí. To třetí poschodí je zatopený, ale dá se tam, každým rokem vždycky tam obnoví další trasu, že to tam vyčistí a udělají to tak, aby se tam mohlo chodit. Takže to jdete od pivovaru, jako to není jako přímo z pivovaru, ale je to jako od náměstí, tam se prodávají lísky, tam přijdete, no a teď vás provází prvním poschodím, druhým poschodím, no ale do toho třetího poschodí se nedostanete, to je zatopený. No a jsou tam různé studny a jsou tam taky výklenky a v těch výklenkách jsou předměty, které se tam našly, protože vlastně Plzeňáci v tom 16. 17. století, tak ty tam vlastně měli jako ukryty, když byly ty nájezdy. Vlastně Plzeň nikdy nebyla, byla obležena, ale nikdy nebyla jako vypálená. Vždycky se ubránila. No a takže oni, je to tam moc pěkný, krásný, jsou tam různé studny a lidi to měli jako na potraviny, jako zásobárny potravin, no a pak tam teda taky tam házeli různé věci, že jo.
0: Já už jsem to dohledal, i plzeňské historické podzemí bylo pod plzeňským centrem budováno už od 13. století. V současnosti ten labirint prohlídkového okruhu je dlouhý asi 800 metrů, seznamuje s návštěvníky historii i funkcemi podzemí. Ta prohlídka se vždy absolvuje s průvodcem. Během prohlídky poznáte život pod městem, odhalíte tajemství autentických nálezů i zákoutí. A díky exponátům, vystaveným nálezům proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel Plzně.
1: Pokud vám
0: bylo víc než 18 let, získáte na prohlídce takzvanou pivenku, za kterou ve vybraných plzeňských restauracích můžete ochutnat jistého ležáka. Nevím, co to je, ale hlavně, že se točíme.
1: No, ale je to tam strašně pěkný. No, děti mají úplně vybalení oči, protože no, je to moc pěkné, ale některé ty chodby jsou teda tak ouzký, že každý dostane helmu, aby tam neurazil hlavu. No,
0: tak zrovna ta helma je to nejmenší, co bych si mohl na sebe dát. Už jsem se vylekal, že se svojí prostorovou šířkou bych se tam nevešel do té chodby.
1: Ale jo, vešel, je to tak udělaný, že tam jdou, no. A tak pro fajn. Děti je to úplně úžasný. A oni teď to prodloužili ještě až pod radnici a ještě, jak je Dominikánská ulice, tak ještě k té Dominikánské ulici je to. Takže to je, každým rokem je tam vždycky prodloužená pár metrů nebo...
0: Dobře. Děkujeme za pozvánku do Plzně, ať se vám tam daří a jestli děti zlobí, třeba je tam ztratíte na trochu delší dobu, oni potom dají pokoj a budou hodnější. Teda pokud, a pokud jsou hodný, no tak nevím, no co s nimi. Zkazit je pivenkou, to nedokážu. To mé stučnělé srdce by nedokázalo.
1: Ale je to tam moc pěkný. A kdo Děkujeme. Se dostane do Plzně, ne jenom do pivovaru, ale do toho podzemí, tak to teda je lepší, no tam je to takový moc pěkný, no.
0: Děkujeme, dobrou noc, ať se vám daří a pěkné dny.
1: Já vám taky a nasledanou a dobrou noc.
0: No máme tady dost možností, jak strávit čas pod zemí. A nebo třeba jednou jsem vám byl v dolech, a to myslím, že pro pana posluchače, který nás poslouchá teď, rybář, co volal, hned v úvodu vysílání, máte to taky, co by kamenem dohodil. Ale vlastně ani nevím, jestli ty prohlídky se tam ještě dělají. Pamatuji si, a teď snad to řeknu správně, Český Krumlov za krásami Českého Krumlova, to mě až tak úplně nebralo, ale ten místní grafitový důl, ten za to stál, ale už je to asi 15 let, možná 20 let. Ještě to byl důl, tuším, v provozu, ale jestli funguje dneska, asi ne. Ale dejte, když tak případně vědět, jako podzemí, kam se dojelo vláčkem, sice to byla jeskyně, dobře, no, ale pro mě podzemí, když není vidět, ale to bylo zážitek nad zážitky, teda řeknu vám.

0: Noční linka.
1: Posloucháte vysílání Noční linky, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, a to dává dohromady proud příběhů, a tentokrát z podzemí. Noční linka je tu pro vás i s další hodinou toho nejkrásnějšího podzemí. Tedy, byli jste? Bojíte se? Tajemno ano, ne? Kam byste se rádi vrátili, nebo kam vás to nalákalo? A vůbec jste s tím duševně v pohodě v podzemí, protože někomu se mohou klepat kolena. Každopádně můžete přemýšlet, ale raději hovořit. Telefon 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz a řekněme si na rovinu, když budete Jakubem, tak vám přeji všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás. A budeme to mít jako zabité dvě mouchy jednou ranou. No a neuvěřitelný bonus, to by byly tři mouchy jednou ranou, kdyby se mi ozval nějaký Jakub Beránek, protože Beránkovi dnes slaví příjmeniny. Tak i vám, ať je skvěle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Noční linka právě teď, taky i s písničkou, během které už můžete proudit se svými telefonními vlnami až do pražského studia, kde na vás čeká Lukáš Kamen.

0: Kdo má raději historii měst, může zamířit do Znojma, Brna, Plzně nebo na Pražský Vyšehrad. Znojemské podzemí patří k nejrozsáhlejším historickým podzemím systému ve střední Evropě. Brno má labyrint pod Zelným trhem, kostnici u svatého Jakuba i kryt. Plzeň nabízí, a o tom jsme mluvili před chvílí, historické sklepy pod centrem. Vyšehrad zase kasematy se sálem, Gorlice, podzemí v Česku, tak není jenom o jednom typu na výletu, je to vlastně takový směs, nebo taková směska přírody, techniky, historie a lehkého mrazení v zádech. Tak pojďme dál, kdo vítá nový den, ale se stejným tématem. Nejkrásnější podzemí, tady je Honza.
1: Dobrý den, zdravím Matěj, Praha.
0: Ano, zdravím Matěj, povězte, jste podzemí jako ryba ve vodě?
1: No, já spíš jako v Krkonoších, ale tam jsou vlastně krásné skály a různě takové jako bývalý doly. No. Mm-hmm. Ale teď vy jste mi připomněli tím pořadem vlastně na půdně z Moravy. Jako. Mm-hmm. A tam vlastně, to už je strašně dávno, na ty krátníkové jeskyně, když jsme tam byli, já už nevím, kde to bylo, ale už je to určitě 40 let, tak. No ale prostě, jakoby ta Morava, že jo, je vlastně, od Moravou je spousta těch krátníkových útvarů, že jo.
0: A ještě no na Slovensku. Je jich dost, ano, je jich dost, klasika punkevní jeskyně v Moravském krasu, propast macocha punkva, to by šlo případně. Na Slovensku jste byl kde?
1: To bylo Rudohoří, jak já jsem teď poslouchal nějaký pořad o Trýbači, a prostě vlastně, já nevím přesně, Demenovský jaskyně, nebo...
0: Demenovská ledová jaskyně.
1: Jo. No a to bylo právě zvláštní, protože já jsem tam zabloudil a vlastně jsem jako bloudil a došlo mi jídlo. A teď jsem neměl stán, někde jsem tam nechal, prostě jsem byl, musel jsem tam přespat zkrátka jednu noc v té jaskyni.
0: Ale ne, to opravdu tady v téhle Demenovské jeskyni, kdy to je veřejně přístupná jeskyně s průvodcem, tak se to tam asi někam zabírá, ne?
1: A nebo, no, nebo... já už jsem to zapamatuju.
0: Jste šel bočním vchodem třeba.
1: No, nevím, prostě vím, že tam, jsem tam někde dost to bylo takový dramatický tady, no. A ještě jsem chtěl říct o těch Krkonoších, jo. Že my tam jsme, jakoby, tam je takový jako bermudský trojúhelník, jo, vlastně. To podzemí je tam jsou doly, třeba Černej důl, jo, kde se těží takovej bílé, jako já jsem původně kameník, jo. Takže vlastně ten kámen a ty jeskyně a to všechno, ty podzemí, tady jsou jako zajímavý a zkrátka tam je spousta dolů, tam se těžilo stříbro a je tam vlastně spousta jako železné rudy v té půdě. Tam je červená zem, že jo, Krkonoše vlastně, jsou jakoby specifický právě tím železem tam, no.
0: A já jsem byl... Ano, promiňte, nechtěl jsem přerušit.
1: Ne, já už nebudu to protovat, ale jenom se mi tam stala taková věc, já nevím, jestli je to úplně o jeskyních, ale zkrátka, říkám, tam je takový zvláštní věc, jo. Já jsem tam vlastně šel do vedlejší údolí, nějak to bylo 14 let, no. A bylo horko hrozný a zkrátka tam najednou byly ty skály a byla tam taková jako malý vchod někam, jo. A teď on je jako u vrchlabí, vlastně mezi vrchlabíma a jankama, jo. Tam jsou většinou ty údolí obydlení a tohle byl takový údolí, kde nic nebylo. Tam vlastně jako byla jenom prostě potok, ty skály a pár těch kamenů. No a já jsem tam nějak, jsem to ještě neznal, tak jsem tam prostě šel a tam byla jako díra, jeskyně teda taková. A vím, že když jsem přišel dovnitř, tak to vypadalo, že prostě byl tam nějaký bruch nějakého zvířete, jo. Ale jak bych to řekl, no, prostě bylo tak, muselo to být něco většího, jako medvědi tam nejsou, že ano. Ale podle toho bylo takový hnízdo z takový jako slámy, asi 2 metry velký to bylo. A vlastně to bylo cítit
0: ale kdyby náhodou někdo z posluchačů věděl, třeba přihodit i další informace.
1: Jasně, tak jenom, no, ale to je tak asi všechno. Takže dobře. Říkám, prostě ty Krkonoše jsou zajímavé, a ještě tam ve Vrchlabě je, myslím, Hornický muzeum, což je taky.
0: Hornický muzeum je v Harachově, je to tam super, byl jsem se podívat. Vlastně ono to v Harachově je trochu víc do podzemí, ale já osobně doporučuji mimo lyžování zavítat třeba i do sklárny, anebo k Mumlavskému vodopádu, ono ve své podstatě všechno je kousek. Co jsem našel, tak prý nejhlubší jeskyně má nějakých 350 metrů pod úrovní současné prohlídkové štoly. Bylo vyraženo 21,5 kilometrů chodeb, 5391 komínů a koncem 20. století už byla těžba nerentabilní a skončila. Ale podívat se tam můžete, otevřeno tam mají, poznáte podle vozíku. Tak děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka dnes z Jihuček s Honzou Macounem. Máme tady nejkrásnější podzemí, téma, které jste se vybrali vy, posluchači. Hezky to tak jako sedlo. Mám tady od Aleny třeba příspěvek Dobrý večer, přijďte se podívat do Kutné hory, tady si užijete všeho chuť, přírodu, historii, ale i podzemí, dů osel, je tu krásně. Aleno, souhlasím, když jsem byl před dávnou dobou, před rekonstrukcí počítat kosti, všechno sedělo na kus, takže bylo tam sympaticky, ale tajemno a husí kůže byla. Lukáš napsal, na podzemí koně pruských jeskyní nikdy nezapomenu. Bylo to na školním výletě v 5. třídě, kdy jsme se stoupili do chladného ticha mezi krápníky. No, připadal jsem si jako v jiném světě. Paní průvodkyně vyprávěla zajímavé příběhy a já tehdy poprvé obdivoval, co všechno dokáže vytvořit příroda. A dodnes je to jedna z nejhezčích vzpomínek na školní léta. S pozdravem Lukáš. Lukáše, zdravím. Ještě doplním, nevím, jestli se ty prohlídky konají i teď, ale mám takový pocit, že jednou týdně nebo minimálně jednou měsíčně se konají prohlídky s baterkou. Jo, tak půjdete se skupinou. Je teda větší pravděpodobnost, že se ztratíte, nebo ty neposedné děti, které půjdou s vámi, se omylem ztratí. To je větší pravděpodobnost takové skutečnosti, ale je to zajímavé, je to milé a navíc pro ty z vás, kdo nemáte auto, protože tam se dá velmi, velmi, velmi hromadnou dopravou ještě donedávna špatně dostat a teď už dostávám se k meritu věci. Kdybyste se chtěli pokochat krásami nejen tohoto místa, ale třeba i do svatého Janu pod Skalou nebo do lomů, které jsou vlastně, co by kamenem dohodil, tak jezdí Krasobus, zaintegrovaný do pražské integrované dopravy, to znamená na jednu jízdenku a jezdí o víkendech, myslím, až do konce října, když tak se podívejte, hezky z Berounského nádraží přes všechny ty krásy zase zpátky. Ten autobus jezdí poměrně často, tak třeba toho využijete, jen houšť.

0: Jsme ve spojení, tady je Honza Macoun, kdo je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, prý nějaká žena.
1: Ano, já jsem ta a jsem momentálně v Pěkný, což je u Volar.
0: Zdravím chtěla... tedy do Volar, anebo k Volarům. A pojďme do podzemí.
1: No právě, že tady, že to vaše téma mě dneska docela vyděsilo, protože pro mě je podzemí zkrátka něco, co kam nemůžu už. Zjistila jsem to. Zkrátka byla jsem v Demenovských jeskyních, pak někde přesně
0: velmi špatně vás slyšíme. Mohla byste k oknu nebo nějak se trošku přemístit, jestli je to jenom trošku možné?
1: Ano, jo.
0: Tak, už je to lepší. Krása, pohoda, jako kdyby byli volali vedle mě.
1: No, a já jsem právě, pak jsem byla teda v Koněpruských jeskyních a uvědomila jsem si, že vlastně ty problémy, které tam na mě padají, jsou opravdu jenom z toho, že jsem podzemí.
0: Zkrátka a co se vám děje v hlavě, nebo jestli máte husí kůži, úzkost?
1: Jako nemůžu dýchat. Mám obrovskou hrůzu z toho, že nade mnou je obrovské množství hlíny, kamenů a podobně. Mm-hmm. A ta krása, která tam je, tak ta bohužel... Já ji vnímám, ale se strachem.
0: Je to vníveč, je to pryč, je to špatný.
1: Je to špatný. Takže jenom jsem k tomu vašemu tématu chtěla říct, že je to úžasný, co všechno lidi vyprávějí a jak je to tam krásný pro ně, ale pro mě je to něco neskutečného.
0: Já už jsem se bál, že už se trápíte, dusíte a modlíte už od 23. hodiny, že probíráme podzemí a ono vás to ničí. Tak naštěstí ne.
1: Ne, opravdu. Mějte se moc hezky, ráda vás poslouchám, když vy máte ten pořad, ale dneska teda to je pro mě opravdu bomba. Hezký večer vám přeji.
0: Omlouvám se, no ne, vždycky to vyjde. Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No jo, tak co teď, no? Nejkrásnější podzemí. Mám tady hitparádu desetinej, paní posluchačka to vydrží, já vám nejsem dysfunkční, takže držím všechny čtyři palce, co mám. Za prvé nejkrásnější, nejznámější české podzemí, Punkevní jeskyně a propast Macocha, klasika moravského krasu, kombinace choreb, krápníků, vody a hloubky. Největší jeskyní tajemství, amatérská jeskyně v moravském krasu, obrovský systém, běžně nepřístupný, důležitý hlavně pro odborníky a speleology. Největší české podzemní jezero, Boskovské dolomitové jeskyně, silný zážitek, dělá hlavně voda, barva a klid prostoru. Nejvýraznější hornické podzemí, tady Příbram, omlouvám se, do Ostravy, Březové hory, doly, štoly, důlní vláčky, technika a těžká práce horníků. Asi nejsyrovější uhelné podzemí, Landek Park v Ostravě, těžba uhlí, šachty, záchranáři, industriální paměť Ostravska. Asi nejlepší městské podzemí, to je Znojmo, rozsáhlý systém chodeb, sklepů a unikových tras pod historickým centrem, nejtemnější podzemí, katakomby, kostnice a krypty u nás, například Brno, Kutná Hora nebo Křtiny, podzemí jako místo paměti, ne atrakce, nejtechničtější podzemí, to jsou pražské kolektory, to jsou vlastně chodby pro kabely, potrubí, sítě. Veřejnost je většinou nevidí, ale bez nich by město přestalo okamžitě fungovat. Nejzajímavější vojenské podzemí, pevnost Bouda, chodby, sály, sklady, zbraně a nedokončená obrana republiky. No a desítka nejpřekvapivější každodenní podzemí, metro. V Praze hlavně trasa A, stanice nejsou jen doprava, ale i architektura, design, barvy a podzemní galerie a obzvlášť ty stanice, které prošly rekonstrukcí a jsou bez toho reklamního smogu, no to je nádhera, no ale smrdí.

0: Halo, halo, tady Honza Macoun, Český rozhlas Noční linka, pojďme do podzemí. A s kým dalším, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Iva od Hradce Králové. Probíráte všechny možné jeskyně a další věci, ale ještě jste neprobírali katakomby.
0: No ne, no to je jasný, tak vy přidáte ty vaše tam.
1: Josefov třeba.
0: Byla jste?
1: Byla jsem a je to strašných let, ale už. Takže si přesně nespomínám, dostávali jsme asi do ruky svíčku. Vím, že války nejsou nic krásného, ale tyhle ty podzemní katakomby byly velice dobře vymyšlené. Ale naštěstí tam říkají vždycky, že nebyly teda použity. Stavěny asi za Marie Terezie, myslím.
0: No, tak to jsem trošičku na štíru v tomhletom, ale jo, už jsem to našel. Podzemní chodby pevnosti Josefov, ta byla postavena nebo byly postaveny v letech 1780 až 87. S tím se začalo takhle, už takhle dávno. Ten komplex je obrovský, nádherný, ano. obrovský. Mělo to prý sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. No a jinak za první světové války zajatický tábor, to kdyby náhodou doplníme informaci, nejrozsáhlejší podzemní komplex je to v Evropě vůbec. Podzemní labirint chodeb měří 45 kilometrů. Počkejte, já jsem tam nebyl, vy jste tam byla, povídejte, jaký to bylo.
1: Já nevím, to podzemí je takový, jako že byste tam opravdu mohl zabloudit, pak tam jsou takový jako kličky prostě, já už si to nepamatuju, ale když pak vyjdete z toho podzemí, tak tam jsou ravelíny, jsou tam takový nádvoří, no prostě bylo to vymyšlené pro ty vojáky dobře, ale válka je stejně vždycky svinstvo.
0: To je pravda, dominanta, která byla s možností obrany 12 000 vojáků, ale k tomu prý nikdy nedošlo. Potom tady vidím poznámku, že v roce 1866 vypukla válka mezi Habsburskou monarchií a Pruskem. Bojištěm se staly východní a severní Čechy. Prusové pevnosti jednoduše v bezpečné vzdálenosti obešly. Za první světové války tam byl zajatický tábor, během druhé světové války sloužila německé okupantské armádě a poté tam si

0: ze dneska, no, ale to probereme jindy.
1: Tak pane děkujeme Matou, děkuju. Moc.
0: Taky děkuju, ať se daří. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A než se někdo dovolá, ještě kouknu taky do vašich příspěvků, které jste odeslali. Pane jo, těch je, děkuju, Jana. Zdravím. V podzemí jsem byla mockrát, to ani všechno nevzpomenu, hlavně, že netrpím klaustrofobií, tak si to užiju. Asi naposledy jsem byla v podzemí v Brně, pod Zelňákem, je to Zelený trh, je tam placený okruh s průvodcem, je tam vidět, jak bylo podzemí využíváno k uložení potravin pod náměstím. Podobné je to v Táboře, ale tam to původně vzniklo za husitských válek, neboť Tábor bylo husitské město. Další návštěva v Litoměřicích, tam je taky okruh s průvodcem a mohu říct, že takové procházky jsou oživením a žádná nuda to není. No to vám teda řeknu, že nuda to není. Já když dělala průvodce v Kateřinské jeskyni, tak ty skupiny nebývávaly moc velké v tom období, kdy já jsem tam byl. A věřte, že když jsem se při rozloučení se skupinou nedopočítal toho počtu, kterého jsem se napočítal při vstupu, nedával jsem to na sebe znát a hledal jsem, kde kdo se nějak zapomněl. Naštěstí jenom Honzík neuměl počítat, takže docela dobré. Já se omlouvám matikářce. Všechno se mi to paní Šedivá vrátilo. Já chápu, vaše snaha byla urputná, ale to víte, no, neposedný. No a naše matikářka Ulrichová, zmlátím tě jak financko, zihlejte, vzpomínky na školu to zase jindy, ale pokračuju Janou, která psala nebo píše, podzemní prostory, třeba Moravský kras, mockrát navštívila punkevní jeskyně s propastí macochy, asi Sloupsko-Šošovské, Kateřinské, děkuji. I na Moravě máme hezké jeskyně, i když méně známe, například na Špičáku, v Jeseníkách, na Slovensku jsme byli v Demenovské jeskyni. Pokud do těchto prostor počítáme i metro, tak to jsme jeli samozřejmě pražským metrem mnohokrát. Využili jsme i metro v Paříži, Římě, taky v Moskvě. No pozor, vy otevíráte ještě i další dimenzi dnešního vysílání, protože Jana tady píše, zmiňuje teda až ke konci. Další jsou vinné sklepy. Jo? Milé vinařky, amatérky, co máte rádi, takové ty slaďáky. Tak ve sklepě, no, že jste si nevzpomněli dřív. Ve sklepech tam jsem byla taky víckrát. Naposledy jsme viděli krásné sklepy v Čejkovicích a jejich červené víno mám v oblibě. Ej, vínečko rudé. A víte co? Radši končíme, alespoň s čtením, protože i Honzík má rád vínečko. Ne rudé, to bílé je lepší, ale ani ne ten mělnický svach. Ale jsou i dobrá, kvalitní domácí vína. Omlouvám se vinařům na Mělnicku. Ale to víte, já jsem z Przněn, stanicí Český rozhlas Střední Čechy, tak vím o této oblasti dost a mé vzpomínky na víno a Mělník se pojí v mé mysli tak, že si vzpomenu na litrovou láhev Miller Thurgau, kyselý jak šťovík bílá, zátka umělohmotná a Honzík opět, ale to už je taky bratru. 3 dekády pomalu.

0: zavřeli oči.
1: Řeknu vám teda, ještě jste to neslyšeli, teď se pode mnou rozlomila židle a seznamení od Pána Boha, že už bych měl konečně něco se svým tělem dělat, ale no nepůjdu dolů, do podzemí. Víte, jak je to náročný se potom dostat nahoru, i když třeba ve Solných dolech Vělička, ve kterých jsem se byl podívat, mimochodem to nádhera, tak nahoru se jelo výtahem. A to bylo příjemné, bylo to prima a člověk se nezadýchal. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Tady volá Jiřa z Malé Hané a chtěla bych vám připomenout, že u nás tady, kde se stýká okres Svitavy, Blansko, Prostějov a je blízko do Olomouce, pokračuje jeskyní systém tady z Moravského krasu přes Lobusko-Sršovské jeskyně až do jeskyní Javoříčko a pak ještě další jeskyně pokračují směrem k Olomouci. V Litovelském Pomoraví se nachází jeskyně Mladeč, to je rituální pohřebiště a jsou tam nejstarší nálezy paleontologické a podobné.
1: Ano.
2: A pak další jeskyně jsou na pomezí u Jeseníků. A ještě bych tomu chtěla podotknout, že mám také blízko do Rudky, kde se vytesaná jeskyně Blanických rytířů v Pískovci. Taky pár takových prostorů, kde je vytesaný těch Blanické rytíře a je u vchodu je vytesaný lev. A potom ještě bych tomu chtěla dodat, že mám blízko i do toho Moravského krasu a všechny tyto jeskyně mám prošlé a vlastně je to strašná zvláštnost, že jeskyně v Moravském krasu jsou velice prostorné a volné, ale tady ty jeskyně, o kterých jsem mluvila, kde je velká krápníková výzdoba, také Javoříčko a Pomezí, tak ty jsou stísněné. A kdo zná ty jihomoravské tady naše Moravský krás, tak se tam v těch ani v těch Javoříčku a Pomezí moc necítí. No a další jeskyně jsem ještě navštívila na Slovensku.
1: No, tak to jste teda pěkná.
2: Další krásná jeskyně je také v Polci, v Miškolci.
1: Jo, které přesně.
2: Které se koupí v tom, no, v té termální vodě.
1: Ano, tak přesně to samé i v Budapešti.
2: Toto, jinak proč to všechno vím, protože znám místopis celého Československa, takže mě se to docela lehko pamatuje a mám 80 roku.
1: No, gratuluju.
2: Takže to pamatuju úplně všechno, ale nemohla jsem si vzpomnět na ty Mladičské, tak jsem musela to jít najít.
1: Ty Mladečské jeskyně, když už o tom hovoříte, byl jsem se taky podívat a musím teda říct, že jako velký milovník do dopravy svého času litoval předměstí Mladeč, taková odbočná trať, která tam vede. Jezdili tam vlaky, sice ne moc často, jezdili, pak tam zastavili provoz, už tam jezdili jenom nákladní a kdo chtěl svého času, to bylo někdy v koncem 90. let možná, tak byla možnost přijít do pokladny v Litovli na nádraží a říct, že chcete vypravit vlak do Mladče, zakoupit 50 vstupenek, jízdenek a oni pro vás vypravili ten vlak, který by tam jinak stál.
2: No, to bylo to taky mohli udělat o vlaku, protože vlak jako je moje vášeň.
1: Nejenom vaše.
2: Od dětství bydlím tady pár kroků od kolejí a vlak nám už tady lokálka nejezdí. O vlaku bych mohla mluvit taky hodně.
1: Ani nechtějte
2: vlastně
1: vědět.
2: O vlaku na Severní Moravě, protože jsem jezdila do Opavy, do školy.
1: Já takže vám řeknu, tam co jsem dělal před dnešní noční linkou. Byl jsem v Jindřichově Hradci, počkat si na prasátko, to je lokomotiva, která zaskakovala za místní lokomotivy na úzkorozchodce. A přijela se zpožděním jako záloha, tak mně to přišlo takový fascinující, milý. Takže z Hradce, Jindřichova Hradce, taky pozdravení.
2: Vyzla dnes jsem se taky, do Velké Bystřice.
1: Ano. No, hezké vzpomínky. Že si všechno takhle pamatujete, co bych za to dal.
2: Já mám štěstí, že ten městopis studovala, takže já vlastně tím pádem to pořád nabaluju.
1: Děkujeme za milé vzpomínání.
2: To, ale o vlaku byste taky mohli o těch malých lokálkách mluvit.
1: No ježiš, to si dáme určitě, to budeme rádi a zase se
2: podobně
1: k tomu vrátíme.
2: Podobně jako tady o těch jeskyních.
1: Rádi, tak se těšíme, dobrou noc.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
1: No, je fakt, že pod zemí se dá i bydlet. Pod zemí se teda většinou spojujeme s chladem, tmou, možná krátkou prohlídkou, nebo delší, ufuněnější, pro nás prostorově výraznější. No ale jsou i místa, kde se pod zem nechodí jenom na pár minut. Někde se tam léčí, odpočívá, spí, nebo aspoň zkouší, jaké to je na chvíli zmizet ze světa nahoře. V Česku je zajímavým příkladem dětská léčebna v Ostrově u Macochy. Využívá speleoterapii v Císařské jeskyni. Takže nejde o běžnou turistickou atrakci, protože jeskyně není veřejnosti volně přístupná. Je to ale silný příklad toho, že pod zemí nemusí být jen kulisa pro výlet. Stabilní prostředí jeskyně se využívá při léčbě dýchacích potíží, astmatu nebo alergií. Samozřejmě pod odborným dohledem, ne jako samoléčba podle cestovatelského nápadu. Velmi známým místem taky polská Vělička u Krakova. O tom jsem mluvil, nebo o ní jsem mluvil. Tam se dá i spát, tuším, je tam i restaurace, no já byl z toho úplně paf. A když trefíte i českou prohlídku, český okruh, no tak pak už není co řešit. V polštině trošku vtipnější než z češtiny, ale bylo to milé. Každopádně je ještě taky možnost mít, je možno mít i další zážitky spojené s podzemím, tak prosím, jsem s nimi, budu rád, když do jedné hodiny zavoláte nebo napíšete. A když už jsme se tady bavili o mladických jeskyních, které si vlastně ani nepamatuju ve výsledku, protože od toho nádraží byly poměrně daleko, ale vlakem bylo to fajn, můžeme přidat vlastně ještě podzemní metro, nejen v Praze, ale říká se, že nejkrásnější a nejdelší metro jako galerie sice není u nás, ale kdybyste se tam někde vydali, nebo když jste se tam už jednou ocitli v životě, tak asi se mnou budete souhlasit, že stockholmské metro, které se právě tak označuje, nejdelší galerie světa, je vlastně milý dopravní takový prostor, kde má všechno svůj smysl. Všechno sedí, všechno je zajímavé, ne stejné, ale má to něco, co závidí skoro celý svět. Tak kdo tam vyrazíte, držím palce, ale předpokládám, že asi jako miliony dalších spokojených turistů, kteří využívají tohoto dopravního rychlého prostředku, taky budou paf z toho, jak to vypadá.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Čas odejít, no máme tak 15 minut na to, aby jsme probrali ještě vše podstatné, co se týká podzemí. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je jeden z posledních volajících?
1: Dobrý večer, Igor u telefonu.
0: Ano, zdravím Igore, tak bojíte se tmy, podzemí nebo něčeho takhle, co není něčeho úplně třeba běžné?
1: Podobného právě. Já jsem jako ještě na základní škole tu Děmenovskou jaskyní samozřejmě prošel se školou, se střídou, ale stejně největší zážitek životní, co se týče toho podzemí, jsem měl, když jsem cestoval v Thajsku.
0: Ale...
1: A pod Bangkokem směrem na jih je město Hua Hin, kde jsme se zastavili vlastně s klukama, s bráchou a s dvoma kamarádama, kterými cestujeme už léta po Thajsku. A vzali jsme si tam vlastně výlet, že vás vyzvedne ráno auto a jedete vlastně někam prostě na po různých atrakcích. A my jsme si vybrali tu jeskyni, která se nacházela ještě dalších 50 kilometrů pod Hua Hin. Přišli jsme na pláž, kde vlastně začínal národní park. Tam jsme nastoupili na longboat, takovou dlouhou lodičku. Těstalo se nás tam asi 40 lidí, bylo to fakt extrémní. A přivedlo nás to na pláž, kde nás vysadili a museli jsme projít ještě celou horu jednu. Takže jsme šli nahoru a pak dolů a ocitli jsme se v takových jeskynních prostorech. A nejzajímavější na tom bylo to, že ten konec toho byla jeskyně, která měla otevřený strop v průměru asi 70 metrů. Takže no, jsme byli v jeskyni, která vlastně, s který jsme se dívali na nebe, to bylo úplně úžasný.
0: Tam, a, mám pocit, že jsem taky viděl na Zakynthosu něco podobného, bylo to taky milé.
1: Tam to nemám procestovaný, ale další zajímavost, která tam je, že vlastně bylo to objeveno nějak 2002, 2004, to nevím, plus minus, jenom 20 let zpátky. Ani Thajci o tom nevěděli, že to tam je, takže udělali z toho turistickou atrakci. A buddhisté, když se o tom dozvěděli, mniši a celá vlastně ten okruh těch lidí, tak postavili tam pagodu. Mm-hmm. Takže vlastně to, je to velmi moc zajímavé prostě prostředí, kde jste uprostřed džungle v jeskyni a koukáte se prostě přes zbořený strop do nebe.
0: No, tak to je sympatický. Já jsem se trochu teda bál v úvodu toho vašeho povídání, že ty jeskyně mají takhle zpřístupněné a velké, že jsou, že tam vlastně posílají turisty těsně předtím, než by se měli vrátit domů, jenom je tam nepatrně ztratí, protože nenajdou východ.
1: Ne. Tam vede jenom jedna cesta tam a ta sama cesta zpátky, takže tam se v podstatě nemáte kde ztratit. Jediné, že byste fakt zašel do džungle někde mimo, ale to nehrozí, protože ten terén tam neodpovídá tomu, abyste kráčel bez nějakých lán a jištění. Je to tam všechno příkře. Ale další jako taková vtipná věc, to bylo vlastně 2024, když jsme tam byli a pak jsem tam šel, to bylo březen a v prosinci jsem tam vzal ženu, jsem jí slíbil, že tím pádem, že jsem šel s klukama, tak jsem musel tam vzít ještě ženu a teďkon vlastně tam začíná ta jeskyně tím samým, že vlastně už tam je vidět to nebe, ale nebyl tam ten domeček a já říkám, a byla tam uprostřed velká skála a já jí říkám, hele, ta skála asi spadla na tu pagodu prostě za ten půl rok, co jsme tady nebyli. A už to tam není. Ale on tam byl ještě jeden vstup do té poslední jeskyně a ona mi to úplně zhltla. Byla smutná hrozně, že neuvidí ten buddhistický chrámek. a nakonec jsme se tam dostali, tak to bylo takové vtipné, že si myslela, že to neuvidí a nakonec to viděla.
0: Zkrátka Buddha to tak chtěl, tak to taky zařídil.
1: Asi jo, asi jo.
0: Děkuju vám moc za vaše cestovatelské poznatky, ať se daří, do jeskyně půjdeme za chviličku i v písnice. Nebude to o té vaší, ale bude to o jiné, bude to barevně odladěné a bude zpívat Karel Gott, ale ještě si chvilku počkáme. Zatím děkuju a dobrou noc.
1: Já vám taky, dobrou noc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas, Pohoda 053, aktuální čas. Mám tady i další příspěvky, ale nevím, jestli máme telefon. Poprosím, v případě, že ano, přepojit do vysílání. Už vás zdravím a jste poslední. Halo, halo. Jestli tam jste, klidně pohovořte a pokud ne, spojení se nevydařilo, tak zavolejte, máte tu šanci uzavřít to dnešní povídání 731 800 900 právě teď. Tak prosím pěkně, mám tady ještě příspěvky od vás, na které se nedostalo. Už se na to dívám, třeba Iveta napsala, lidé tvrdí, že nejhezčí místo je tam, kde se narodil. V mém kraji bohužel žádné jeskyně nejsou, a tak jsme s rodinou putovali po celé naší vlasti a navštívili několika jeskyně, jak krápníkové, tak aragonitové, ale i člověkem vybudované podzemní prostory, jako je například Štalberg. Před lety jsme s dětmi vyrazili na Slovensko, Demenovská ledová jeskyně. Bylo to nádherné, vycházeli jsme ven z podzemí, když se okolo nás přehnala skupina záchranářů, kteří spěchali na pomoc člověku, který v útrobách jeskyně skolaboval. No, my jsme vyšli opravdu pomaloučku, plně dojmu a sotva popadali dech. Těhle pánové, ověšení spoustou přístrojů, pelášili do strmého kopce jako by nic. Než jsme se vzpamatovali, nesli postiženou osobu k záchrannému vozu a nebyla na nich vidět žádná únava. Tenkrát jsem si uvědomila nebezpečí jeskyní a obdivovala sehranost, profesionalitu, rozvahu a klid záchranářů, s jakým ke své práci přistupovali. Přeji všem krásné prázdninové zážitky a hlavně bez toho, aby potřebovali pomoc těchto profesionálů. Taky velmi si toho vážím. Děkujeme moc. A poslední věc, to je telefon. Tak kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady je Jindřichův Hradec. U telefonu Hanka.
0: Zdravím, Hanko. Tak dneska jsem tam
1: a
0: byl.
1: A než začnu mluvit, můžu se zeptat, kdo zpíval před minulou písničku?
0: Teďka tu poslední nebo předtím?
1: Předposlední.
0: Zjistím, ale nebo poprosím kolegu Lukáše, aby mi šepnul do ouška.
1: Tak to se asi pletu, Pavel ale Bobek. Budu ráda.
0: Pavel Bobek, byl to?
1: Ne.
0: Ne.
1: To nebyl Bobek.
0: Nebyl to, už to vidím, tady to mám, ano. Otec a syn Pavel Bobek, ano, byla to písnička Pavla Bobka. A předtím Lucie
1: Pavla Bína. Bobka, ale zpíval to někdo jiný, ne? Ne?
0: Otec a syn Pavel Bobek. Tak, takhle
1: dobře,
0: to máme, ale máme 0,56, takže máme tak větu na to říci, jak
1: stroze.
0: Krásné je podzemí v Hradci.
1: Moravskej krás, Demjanovou jeskyni, všechno nádhera. Ale v 68. roce jsem se dostala do podzemí Lipna. Na Lipně je podzemní elektrárna. A tam jsem se dostala, což bylo víc strašidelné než nějaký ty jeskyně, protože nás tam vezli na takovým, prostě jak vozili takový ty, na tom vozejku různý ty materiály, tak na tom jsme seděli my a s tím šupem dolů, tak se jelo to. Do dneška mám takovou tu hrůzu v sobě, když si na to vzpomenu.
0: Chápu,
1: bylo to zajímavý.
0: Takže tím uzavíráme elektrárnou. Omlouvám se, bylo to krátké,
1: Lipno,
0: stručné,
1: ano.
0: Ale musíme se rozloučit, ať se daří,
1: no,
0: dobrou noc.
1: Určitě, ráda se vás slyšela. Děkuju.
0: Taky, nashledanou. A pro vás ostatní loučení se i z jihu Čech od Honzy Macouna. Těším se na slyšenou zase příště. To příště bude znamenat v neděli večer. Jinak zítra, kolegové a hlavně vy v rámci víkendové nálady, doufám, že bude skvělá a v neděli, že si řekneme i informaci, jak to celé dopadlo. Byli jsme v podzemí, tak snad vás tam někde nezapomeneme. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
2: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
3: Co jsem dala, vypnule proutna.
2: No, zrovna ty, když to bylo to, no.
1: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
2: Já taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
1: Ježiši, Maria,
2: ale tak... co je, furt tak se aspoň pojet, když to není pojistka.
3: Já ji nemůžu najít.
1: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko šoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále.
3: A tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiňu хорошо говорила, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše připravená.
3: A že mupy,
2: a mupy by je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já si vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž, poch, o, dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nad ledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano, samo, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý nás vymyšlí hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Orta a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, to rozumíš tomu, no, ta
3: takže
2: hrůza.
3: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga. Wow, jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na damu. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Který idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat šouvky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Batočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Patočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku to má dneska každý. Jsou lidi i co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být, já to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je, co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
6: Já se ani nekoukám.
2: No právě.
6: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
2: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
6: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
4: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
6: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

Kdybych já začala o svých nemocech, tak tu ten hadr ani nevyžnívám. Ale co pak by vás dneska někdo

0: obrázek a lidi by vám ho zkazili, ani byste nemrk. La la, la la la la la la.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby bylo jasné, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a 100% Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl 100% Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni. Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové. Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí, já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechal, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou jí za tomu veliteli. A to šla šuškanda, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. A posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžela. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12-14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu už tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Tak to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já stejně jsem, jeďte, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, můžu jít, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovrkoťák, který byl skoro ke kotníkům, starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, což se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000 a platili, jo. Vzala jsem si tohletoho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišlo k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře, já vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Kam. Továrišči, kde vy? My jsme viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továriši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli.

0: Tento červenolící generál zbělil jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný, na vojnu se pak nedostal. Ale kdyby to býval nebyl koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
1: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat. Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. Tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii Trhák.

0: Nelle hatane, fatti sa traceni.
1: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
3: Tohle je Kudláčková.
4: Těší mě.
5: Já jsem švagrová děda vševěda.
4: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
4: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika?
5: Není. Aby nikdo neutekl.
4: Hej,
5: jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vode, vode.
4: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
5: Ne. A dají se tady hrát kuličky.
4: Jestli máš džůle, můžeme si zahrát.
1: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No, proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem sem.
7: Co pak?
6: Hrkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem sem.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem sem.
7: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
6: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
7: Lituji, nemohu být k dispozici.
6: Co je tohle za řeč?
7: Jsem ženatý.
6: Hobelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
7: Lituji, o tom nic nevím.
6: No tak mi zavolíte vedoucího.
7: To jsem já.
6: Já jsem Roubalová.
7: Chápu.
6: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
7: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
6: Teda, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
7: vy jste kvalifikovaná síla?
6: Pochopitelně.
8: A jakou máte praxi?
6: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
8: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
6: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
8: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
6: Aha, A komu budu dávat klíče?
8: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
6: No právě, no, to je pravda. A na čem teda tady recepční?
8: No tady není recepční.
6: A vy jste mi teďkon to místo nabízel.
8: Ale milá paní, náš...
6: Roubalová.
8: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
6: A jaký je v tom rozdíl?
7: Platový.
8: Vy se nám nepleťte do rozhovoru.
6: Budeť ne.
8: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
6: Vy jste ženatej?
8: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
6: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
7: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
6: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
7: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
6: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
7: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říci, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
6: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
7: No jo, já jsem to zažil.
6: Kdy?
7: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
6: Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
7: No jo, ale nějak poctivě.
6: S láskou.
7: S čím?
6: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
7: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
6: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
7: Jo.
6: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak sem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
7: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
9: prosím, ano.
6: Pane Patočka, oni vás už taky pustili.
9: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
6: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
9: No.
6: Pozor!
9: Spolehněte se, desetinná čárka se dělá za celými korunami.
6: Správně, no. A kniha přání?
9: Vždycky musí být dvě.
6: Správně. A další?
7: To je náš kuchař, pan Žemlička.
10: Jo, tady, co pak je?
6: Žemličko, ty kluku hlubata.
10: Hlubalka.
6: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
10: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
6: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
10: No dovolte, paní Roubalová.
6: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
10: Už letím.
7: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
6: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak... To teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, všech si od huby utrhne, sami přinesa v nový právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka, bebe, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovědě, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady jde celý kastrůlek, co? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mě neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: No nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsou šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si nešupla do huby. Tak či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten se mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Té!
2: To je čestný slovo, vždycky se mám potom poslal.
3: Prosím, že nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A ty ho starý ho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovna, je to můj muž.
3: No já, je on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete co povídat, že já jsem ožralá?
3: Jo.
2: Když se někdo ožral, jak jste to mi ožralá? Taky. Že vám není hamba, tady takhle před doktorem.
3: Pane bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A obavažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, obavažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, Seno, tedy Slunce, Seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď
2: to musí, Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece. Jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkal, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100, ona dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den, velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych svedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nimi nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba, dejme tomu, o tom mluvili, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuly a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý varník, takhle. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj.
4: Aha.
5: Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Mí lepší píšete, než počítáte, pane Patočka.
4: No.
5: Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek,
4: česnek
5: a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkouká.
0: Obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.